Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

ani déšť, ani sníh, ani pláč, na začátky neplatí.

každém přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Týftnung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmů parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Live z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Berta Stronga jeho písničku Dobře znáte.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku znáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měli v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z Tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl k lůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

Barta Kubišová zaspívala ze svého prvního alba Songy a balady z roku 1969 píseň Proudy. Text ní napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids. Už při prvním vydání byly převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rety Franklin.

Průvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Rives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga. Jo.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968, a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně do Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevýjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdyby

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne.
1: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se toho Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda,
0: stále.
1: Dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Já jsem váš obhájce, ex-ofo. Dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje. Jaký fotbal, nebo co? Hlejte, tak jsem to čet, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo. Že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumněte, jako jeli to, pacha, vstaňte nebo zasnu, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak...
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Zírejte. Tak... Pane soudče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex offo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tedy táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to malé ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jeli to, ale tady koukáte, jak když mám na dloubeček, kdo vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Učíte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: ta dvojice je super. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás Pavla i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. A je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste ne Nepilové, vy jste Pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Halo, halo, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam hodně nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg, ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme.
8: Dobře,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla bych dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
4: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený. Napnutej teda.
2: Ochlup. Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje, já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti, bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane Obájče, mluvte prosím vás už konečně k věci,
10: ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane
11: vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků. To jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Je proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě, o čem povídat, ne? Hlavu vzhůru, ale s chutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou. Naschalou. Machagorili.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Ivy Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Ivy Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Nebo já jsem na to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
14: Poslyšte příhodu.

bylo ze šulistu, kráčeti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám vy jste byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Iva Helky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavný filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému daberu.
1: Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ málo. Si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců. To
1: o tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: No tak určitě, jo? Děkujeme Dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do Humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský Skořepová Skopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan ze Sadský.
4: Ano.
6: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, jak protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? No, to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další
4: až do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete ale povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den,
5: děkuji,
8: pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením. Všem posluchačům do nového dne přeje Růža z Humoriádice z Ryknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Nashledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili.
5: Ano.
4: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne...

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Sokolov staví u sídliště Michal záchytné parkoviště. V Karlových Varech na základní škole jazyků Janová jídelna. Policie po zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. A bude skoro jasno, ojedinělé mlhy, přes den pak oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů. Dobré ráno, zpráv při Lenka Poláková. Sokolov buduje záchytné parkoviště u sídliště Michal a rozšíří kapacity stávající odstavné plochy v Mánesově ulici o víc než 100 míst. Stavba vyjde zhruba na 14 milionů korun. Součástí areálu bude kamerový systém a do budoucna taky dobíjecí stanice pro elektromobily. Hotovo by mělo být na podzim letošního roku, říká stavební technik Sokolovského městského úřadu Luboš Pravec.
2: V současné chvíli jsou podstatně vytvořeny kompletní konstrukční vrstvy na čtyřech jednotlivých částech. Na poslední pátá část je ještě potřeba dobudovat. Zde byla potřeba provést sanace a budou následovat další práce na vybudování parkoviště.
1: Základní škola jazyků v Libušině ulici v Karlových Varech má novou jídelnu. Stavební práce vyšly na 7 milionů korun a v plné výši je zafinancoval Karlovarský kraj. Oprava vyřešila dlouhodobou vysokou vlhkost i potíže s vytápěním. Společně s jídelnou bylo zrekonstruováno i sociální zázemí pro kuchařky. Prostory ale budou mít i další využití, říká ředitelka školy Jaroslava Trautnerová.
3: Dotykový panel přibyl v rámci rekonstrukce. Můžeme jídelnu využívat v projektové výuce nebo pro setkávání rodičů nebo prostě veřejnosti. Můžeme jídelnu využít i jako školící místnost, takže z tohoto důvodu.
1: Tři zadržení po zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisti nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
4: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
1: Bývalý kosovský prezident Hašim Tači dostal od Haagského tribunálu pro válečné zločiny v Kosovu 25-letý trest. Soud ho uznal vinným z nezákonného věznění, mučení a vražd politických odpůrců. Tači za to jako vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády UČK nesl zodpovědnost. Oběťmi kosovských ozbrojenců se staly nejen etničtí Srbové, ale i Albánci a Romové. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli svěřenci Jiřího Nováka z 8 body a klesli na třetí místo ve skupině. Ještě můžou předstihnout Řekové, pak by Češi měli pro nasazení do osmifinále nejméně výhodnou čtvrtou pozici. Počasí. Dnes ráno bude skoro jasno, ojediněle mlhy, přes den oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer mírně nepříznivé a bio na stupně 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Horečka. Horečka, zimnice, celková slabost a zarudnutí většinou v oblasti bérce na noze. Tak to jsou typické příznaky nemoci jménem růže. Dobře na ní zabírá léčba penicilinem, ale nemoc se nesmí podcenit. Stav pacienta se totiž může rychle zhoršit. A více dozvíte v našem prvním ranním příspěvku už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, které právě teď na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná a u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. No a aby toho nebylo na začátek málo, tak si taky počkejte na ranní anketu s dětmi Ahoj Rádio, v níž se dozvíme, co dělá jogín. A bude to hned po písničkách od Martina Maxi a Jiřího Korna. Tak ať se vám hezky poslouchá, je 5:05.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co dělá jogín?
1: Blbiny. Cvičí jogu.
2: Baletí. Medituje. Bojuje. Je to panáček, který tancuje rap.
3: Je to jaký panáček s penězi.
1: Dělá ty legíny.
4: Dělá lekníny.
5: Je to nějaký panáček, který vyrábí ty jogurty.
1: Je to rovnou jogurt?

0: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, se kterým načínáte nový den čtvrtek 17. září a v našem regionu je zataženo místy s mlhami a teploty se pohybují mezi 8 až 12 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrté na šest, krásné ráno. Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupějí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 11 až 14 stupňů. Fouká mírný západní až jeho západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: rozjezd dnešního Dobrého rána přispěl svou písničkou Richard Krajčo s kapelou Krištof a za 10 minut bude 17:30. Skoro 4000 pacientů onemocněli podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku růží. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí pomocí antibiotik. Nesmí se ale podcenit, může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velice rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se změnila v silnou horečku, zimnici.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec. Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarubnutí objevila také na noze.
1: Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to zpočátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady i pacienti, kteří neustále by měli ataky a je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
4: Po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten depotní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 88-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
2: Pan Jiří má na ruce kanilu, takže dostává teda antibiotickou léčbu.
4: Tím, jak to způsobuje nejčastěji pyogenní streptokok, který je dobře citlivý na penicilín, tak můžeme dávat úzkospektrovou terapii právě penicilínem, která je dobře snášená a i u našeho pacienta tam žádné komplikace té terapie nejsou.
2: Ne každý pacient s růží, ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: K té infekci dochází tak, že vlastně při drobném poranění, nebo případně když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nehtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Právě u starších lidí a při opakovaných infekcích můžou podle lékařů celkové příznaky chybět a nemoc se projeví jen zarudlou kůží. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví. Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví. Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj plánuje rozsáhlou modernizaci budov AAB krajského úřadu. Objekty z bývalých kasáren jsou energeticky náročné. Rekonstrukce se proto bude týkat například výměny oken, zateplení, ale i klimatizace. Kraj by chtěl na zateplení získat dotace. Městská policie v Chebu přijme do služby další asistenty prevence kriminality. Pomáhají udržovat veřejný pořádek, působí v terénu, asistují u škol a slouží jako tzv. Spojovací článek mezi obyvateli a městskou policií. Ekologická organizace Arnika vyhlásila výsledky 12. ročníku odpadového Oscara. Nejméně směsného odpadu na obyvatele vyprodukovali v Karlovarském kraji obce Andělská hora, Dolní Žandov a město Ostrov. Závěrečné zkoušky pro řidiče autobusů a nákladních aut se od ledna změní. Podle ministerstva dopravy ubude v ústní části otázek z 45 na 40. Méně se zaměří na technické detaily a údržbu. Naopak přibudou témata jako ekologie. Evropská komise dnes představí návrh zákona, který má zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by pak podle návrhu měly mít možnost účtu jen se souhlasem rodičů. Včera to oznámila šéfka komise Ursula von der Leyenová. Zákaz by se měl podle ní vztahovat taky na online hry a chatboty. Fotbalisté Sparty uspěli v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. A ráno bude skoro jasno, přes den oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Nové roli na Karlovarsku je z důvodu konání Michalské pouti uzavřená část ulice Chodovská.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První krátké zprávy s Lenkou Polákovou skončily v 6:30, vyplnili nám začínající čtvrteční dobré ráno a tam, kde jste si zapli rádio a našli si nás, přejeme dobré jitro. Máme pro vás porci příjemných písniček, aby se vám dobře vstávalo, a sice od Václava Neckáře a Michala Davida, po nich si pak povíme, co se dnes bude dít, jaké události dnes očekáváme. Tak tedy vstávejte a posnídejte s námi.

0: zpěvák a skladatel Michal David má diář naprosto plný koncertů nejen v Česku, ale i na Slovensku, kde svým fanouškům a faninkám servíruje písničky z disco příběhu a z dalších filmů Vítr v kapse a Láska z pasáže. No a my jsme si v dobrém ránu poslechli taky jednu z nich, Největší z nálezů a ztrát. No a co se dnes očekává? Tak prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě severozápadu Čech a dnes navštíví Karlovarský kraj. My vás o tom budeme informovat. Hlava státu mimo jiné vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky v Karlových Varech. Včera byl prezidentský pár v Ústeckém kraji. Prezident řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to, co se v regionu daří, na lidi, kteří něco nového staví, zachraňují, případně zlepšují život místních. Koaliční rada ráno znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, pak zamíří do sněmovny. Koaliční lídři mají dnes jednat i o změně financování České televize a Českého rozhlasu. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by měla sazba zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst. A ještě jedna ze zahraničí. Americká sněmovna reprezentantů schválila rozsáhlý balík sankčních opatření, která mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Pro návrh zákona, který již v srpnu schválil Senát, podle agentury AP, hlasovalo v republikány ovládané dolní komoře amerického parlamentu 262 poslanců, přičemž 159 jich bylo proti. Aby zákon vstoupil v platnost, tak ho musí podepsat prezident Donald Trump. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Písničkou od amerického zpěváka a skladatele Stevieho Wondera jsme se přehoupli v čase přes 6:45 a v Karlovarském kraji se místy vyskytují mlhy, tak opatrně na silnicích a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 8 až 12 stupni Celsia a během dne bude převažovat oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 16 až 19 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 11 až 14. Stupni. Vane slabý vítr, během dne to bude až mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: Zavírám oči, zpívala zpěvačka Anna K., ale vy je naopak otevřete a pojďte si nový den užít spolu s námi. A pokud byste si nevěděli rady s volným časem, pokud ho dnes tady máte, no tak teď přijměte naše dnešní pozvánky.
1: Tipy pro volný čas.
0: Za 9 minut bude 6 hodin, kam vás dnes pozveme. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin začíná v 17 hodin Mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. Na úvod zahraje slovenský soubor Polana. Tvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou začíná od 15 hodin v Městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, tak si je přineste. Akce je určena pro začátečníky i pokročilé. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom staré Prahy nebo Carcassonne čekají od 17 do 20 hodin na návštěvníky herního klubu Městské knihovny Ostrov. A nebudou chybět ani méně náročné tituly jako třeba Krycí jména. V Karlovarských Císařských lázních pokračuje 43. ročník Mezinárodního jazzového festivalu Jazz Fest Karlovy Vary. Od 19 hodin a 30 minut tam zazní jazzové standardy v aranžích Milana Krajíce a program uzavře svita z baletu Čaroděj ze země Oz. Karlovarský symfonický orchestr a jazzové hudebníky diriguje Milan Svoboda. A muzeum v Aši připomene výročí 80 let od otevření a 30 let od zavření Tosty Aš. Zájemci díky expozici nahlédnou do slavných časů tohoto podniku a připomenou si výrobky, které odtud mířily do mnoha zemí světa.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Šest hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory by podle prezidenta Pavla mělo předcházet zpracování strategie rozvoje regionu. Karlovarský kraj by mohl mít armádní univerzitu, spolupracuje na tom s ministerstvem. Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. A ráno bude skoro jasno, ojedinělé mlhy, přes den pak oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková, dobré ráno. Prezident Petr Pavel se dnes včera v zaniklé obci Rýžovna u Božího daru setkal se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Mluvil s nimi o rozvoji cestovního ruchu v regionu, o přeshraniční spolupráci nebo o nadcházejícím evropském festivalu pěší turistiky Eurorando, který začne v neděli v Krušných horách. Dalším tématem bylo připravované vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory, kterému by měla podle prezidenta Petra Pavla předcházet důkladná příprava.
6: Možná bychom se mohli inspirovat případem Českého lesa, kdy vznikl nejdřív nějaký strategický dokument o rozvoji teritoria, o jeho rozdělení do zón. A pokud v tom budeme mít potom jasno, tak pak uvažovat o vyhlášení chráněné krajinné oblasti, ale zároveň s tím od počátku komunikovat s občany, se starosty a mít připraveno taky, čím budeme možné vzniklé omezení kompenzovat, protože bez toho to samozřejmě nejde.
5: Zástupci destinační agentury Krušnohoří taky upozornili prezidenta na záměr těžby živce u Potůčků, se kterým agentura nesouhlasí. V Karlovarském kraji by mohla vzniknout Univerzita obrany. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekla senátorka a bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumecová z Hnutí ANO. Kraj je v tuto chvíli jediný v Česku, který nemá vlastní vysokou školu. Lidé ale můžou v Karlových Varech nebo Chebu studovat některé obory Západočeské univerzity nebo České zemědělské univerzity. Vedení kraje teď podle Vildumecové spolupracuje s ministerstvem obrany na plánu, jak Univerzitu obrany v regionu vytvořit.
7: Vnímáme, že by bylo velmi dobré, protože jedna Univerzita obrany je v Brně, je jediná. Já jsem se tam byla osobně podívat, tak 95% studentů je z moravských krajů. Nejdou tam studovat studenti z českých krajů. A já si myslím, že to druhé centrum by právě mělo vzniknout v Karlovarském kraji.
5: Návrh státního rozpočtu na příští rok má dnes na programu tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla finálně projednávat a schválit vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výši schodku kritizují zaměstnavatelé, pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
8: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy s zvyšováním schodku státního rozpočtu a nebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní, místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
5: Návrh rozpočtu musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu. Kanada požádala o vstup do britské vojenské koalice společných expedičních sil. Informovala o tom kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho. Skupina 10 zemí se soustředí na dovednost rychle vojensky reagovat kdekoliv na světě. Zároveň má doplňovat obranné schopnosti Severoatlantické aliance. Do koalice patří mimo zemí Spojeného království taky třeba Dánsko, Estonsko a Švédsko. Plnohodnotným členem koalice se chce stát kromě Kanady taky třeba Ukrajina, která je teď rozšířeným partnerem společných expedičních sil. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera oznámila, že Kanada se může stát přidruženým státem Evropské unie. Takový status v dosavadních unijních smlouvách zatím neexistuje.
0: Sport.
5: Hokejová Sparta vyhrála v Tip Sport Extralize v Olomouci 5-2 a dostala se tak do čela tabulky. Ve zbylých duelech Hradec Králové zvítězil v Pardubicích 5-3. Mladá Boleslav uspěla v Českých Budějovicích 3-2 po prodloužení. Litvínov zdolal brněnskou Kometu 2-1, Plzeň Liberec 2-1 až po nájezdech a Vítkovice prohrály s Kladnem 3-4.
0: Počasí.
5: Ráno bude skoro jasno, ojedinělé mlhy, přes den oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Karlovarském kraji se zatím jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Malý Jindra z Karlovarska hledá dárce kostní dřeně a potřebuje ho rychle. Trpí totiž akutní leukémií. Pražský IKEM kvůli tomu spustil speciální nábor dárců a pokud vás zajímá víc, tak si počkejte na podrobnosti a nevynechejte ani řidičskou abecedu, v níž vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Je 6 hodin a 6 minut a další hodinku dobrého rána otevřeme s písničkou od Františka Nedvěda, tak hezký poslech a krásné ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: čtvrtečního rána vstáváte s Českým rozhlasem Karlovy Vary a patříte-li mezi řidiče a řidičky, tak si teď pojďte s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6.18 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a jaké bude dnes počasí, to nám prozradí meteoroložka Jana Adamovská, která čeká na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak vypadá čtvrteční ráno v celém našem karlovarském regionu?
2: Tak teploty se po ránu pohybují od 9 do 11 stupňů, na horách jak 6. A obloha je sice vyjasněná, ale objevují se mlhy, a to nejen v nízkých polohách, ale i na horách.
1: Mm-hmm. A jak se bude pak počasí vyvíjet přes den?
2: Tak ráno bude ještě skoro jasné s těmi lokálními mlhami, během dne pak bude převažovat oblačno až polojasno a oproti včerejšku bude dnes chladněji. Nejvyšší teploty budou stoupat k 16 až 19 stupňům, na horách bude 11 až 14 a bude nám foukat slabý vítr, během dne pak mírný západní až jihozápadní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteoroložka Jana Adamovská. Děkuji za předpověď a přeji vám příjemný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Blanka umí hula hop a Ivan Hlas na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 7 minut bude 6:30. Jan a Barbora Ondrejkovi z Karlovarska zažívají noční můru každého rodiče. Jejich 5letý syn Jindra onemocněl akutní leukémií. Ještě před několika týdny byl přitom úplně zdravý. K tomu, aby nemoc porazil, potřebuje dárce kostní dřeně. A právě s tím teď Jindrovi můžete pomoct i vy. Pražský IKEM totiž na podporu chlapce spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se bez objednání do registru dárců můžete až do pátku. Je potřeba, aby vám bylo od 18 do 40 let a nesmíte dlouhodobě brát žádné léky. Výjimkou je antikoncepce.
1: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
2: Jo.
1: Tak pojďte dál.
3: Pomoct Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
4: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
3: A jak se cítíte teďka po odběru, jak to probíhalo tady se sestřičkou?
5: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
3: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
6: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
3: Popisuje Jindrův táta Jan. Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM je teď asi 52 tisíc, o 2 tisíce víc než loni, pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
7: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat. Je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme, uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
3: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel s manželkou pokračuje v návštěvě Karlovarského kraje. Dnes zamíří do porcelánky Tun 1794 v Nové Roli a na zámek Bečov. Zapsat se do registru dárců kostní dřeně můžou lidé v pražském IKEMu do tohoto pátku i bez předchozího objednání. Nemocnice spustila speciální nábor na pomoc malému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Sokolov vybral dodavatele stavby nového parkoviště u bývalé hygienické stanice. Parkoviště bude mít 63 míst. Radnice za jeho stavbu zaplatí necelých 12 milionů korun. Práce by měly být hotové do konce letošního roku. Příští úterý a středu čeká poslaneckou sněmovnu mimořádná schůze. Poslanci mají jednat například o penzijním spoření, důchodech nebo zastavení zdražování dálničních známek. Lídři koalice se sejdou dnes, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků. Europoslanci ve Štrasburku přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Země Evropské unie díky němu budou moct rychleji povolovat obranné projekty. Zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. A ráno bude skoro jasno, přes den oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 21 u obce Chlumeček u Chebu na výjezdu na D6 ve směru na Cheb se srazila dvě osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: V čase půl sedmé a dvě minuty posloucháte ranní vysílání rádia vašeho kraje a ne naše dnešní dobré ráno. A já připomenu, že po celý tento měsíc s námi můžete soutěžit v naší houbařské soutěži. Máme pro vás výhru, která asi potěší nejednoho houbaře. Je to Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, lahev na pití a taky plátěná taška. A jak se tedy můžete zúčastnit? No, stačí se počkat na ukázku z písničky Houby magický od skupiny Kabát a ještě mít to štěstí a dovolat si jako třetí v pořadí. A jaká je to ukázka?

Tak právě tato ukázka z písničky Houby magický může zaznít naprosto kdykoliv v našem vysílání, tak si na ní počkejte, nenechte si ji ujít. Třetí volající, připomenu, vyhrává. No a víc informací o soutěži se můžete dozvědět na našem Facebooku anebo na webu vary.rozhlas.cz. No ale vraťme se opět zpátky k muzice. Za chviličku se taky dozvíte, jaké hosty budeme mít dnes ve vysílání a o čem si s nimi budeme povídat. Taky na to si počkejte a poslouchejte nás dál. Přeji všem hezké a pohodové čtvrteční ráno.

0: slovenskou skupinu Elán vystřídala písnička od Věry Špinarové a já věřím, že si i dnes najdete v našem programu minimálně jednu svou oblíbenou písničku. No a když jich bude víc, budeme rádi. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a jaké pro vás dnes budeme mít hosty ve vysílání? Tak po 10. hodině si budeme povídat ve studiu se spisovatelkou Jitkou Blaškovou o její nové knize s názvem Anna, cesta ze Sudet. Počínaje dnešním dnem začínají v Karlových Varech Dny evropského dědictví. Letošní ročník je mimořádně významný, protože město zároveň oslavuje 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO v rámci slavných lázeňských měst Evropy. No a co nabídne ten letošní program, tak o tom si popovídáme dnes odpoledne po 15. hodině s tiskovým mluvčím magistrátu města Janem Kopem. No a od 17:30 pak uslyšíte o biatlonovém centru mládeže Krušné hory. O fungování klubu a jeho akcích nám poví náš host v pořadu O čem se mluví, předseda biatlonového klubu BCM Krušné hory Pavel Petřík. 6:41 na hodinách a po písničce si povíme o počasí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a v našem regionu je skoro jasno. V nízkých polohách se vyskytují místy mlhy a teploty se pohybují od 9 do 11 stupňů Celsia. Během dne pak bude převažovat oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 11 až 14 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný západní až jihozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Život plne dál.

0: niemand.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
4: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
3: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.

plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál.

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad.

0: knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Aši řeší černou skládku u Benešova Paloučku. Odpadky jsou ze sousedního Německa. Kamenná brána na zámku Valeč nebude mít po dokončení oprav dřevěná vrata. Vrátí se jí tak podoba z konce 19. století. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. A bude skoro jasno, ojedinělé mlhy, přes den pak oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. U Benešova Paloučku v Aši je černá skládka, objevil ji tam jeden z místních obyvatel. Obrátil se proto na městský úřad v Aši, ten potvrdil, že se případem zabývá.
3: Následně provedla šetření na místě městská policie, která zjistila, že černá skládka se nachází na pozemku ve vlastnictví města a že odpad pochází ze sousedního Německa. Prohlídkou obsahu se ale nepodařilo získat žádné informace, které by vedly ke zjištění konkrétního pachatele. Případ bude předán odboru životního prostředí a společnosti Ašské služby, která zajistí úklid lokality. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Oprava vstupní kamenné brány zámku Valeč vyjde na asi 1,5 milionu korun. Práce se týkají jak oprav pilířů, tak i přilehlých zdí a taky pískovcových věží. Návštěvníci zámku byli zvyklí, že součástí brány byly taky dřevěná vrata. Ty už se na ní po dokončení opravy nevrátí, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
4: Nebude, ona tady historicky byla, dřevěná brána, ale ta je tady v podstatě až novodobě, protože úplně prapůvodně za hraběte Vincenta v 19. století, na počátku 20. století, tady žádná brána nebyla, a to z toho důvodu, že už od 19. století měli obyvatelé Valče právo procházet parkem, to znamená, že on se nesměl zavírat, protože místní panstvo mělo, řekněme, jasné břemeno.
2: Rekonstrukci si můžou prohlédnout i návštěvníci zámku. Kamenníci totiž pracují v zámecké zahradě. Bankovní rada České národní banky odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů rady nejspíš zůstane na stávající úrovni 3,75%. K opatrnosti centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Od sazeb se vyvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Člověkem způsobená změna klimatu pomohla vytvořit podmínky, které vedly k srpnové katastrofě v Nepálu s víc než 1300 potvrzenými oběťmi. Takový je závěr analýzy mezinárodního týmu více než 20 vědců, kteří se zabývají stabilitou ledovců a klimatem.
5: Kolaps masy ledu a kamení na severu Nepálu způsobilo více geologických i klimatických faktorů. Na většinu z nich měly vliv právě i dopady změny klimatu, uvádí analýza organizace World Weather Attribution. Nepál zažil letos nejteplejší letní měsíce v měřené historii. Oteplování způsobené hlavně fosilními palivy navíc ledovce destabilizuje dlouhodobě. Čára stálého mrazu se v této oblasti každých 10 let posouvá asi o 100 metrů výše. To vše podle vědců přispělo k srpnové tragédii a ukazuje to, že adaptace na změnu klimatu tu má své limity a že je potřeba i rychle snižovat emise, tedy hlavně ukončit spalování uhlí, ropy a plynu. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Sport. Fotbalisté Slávie porazili v MOL Cupu Varnsdorf 5-1. Všechny branky vstřelili Pražané už v první půli. Hattrick si připsal jejich dnešní kapitán Ivan Šranc. Dařilo se i ostatním týmům z nejvyšší soutěže. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1. Teplice rozdrtili Táborsko 5-0 a z výher se radovali taky fotbalisté Slovácka, Zlína, Pardubic a brněnských celků Artisu a Zbrojovky.
0: Počasí.
2: Ráno bude až skoro jasno a místy se vyskytnou mlhy, přes den pak oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne až mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, odpoledne až velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 21 u obce Chlumeček u Chebu na výjezdu na D6 se srazila dvě osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré jitro přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Víte o tom, že v Karlovarském kraji je na návštěvě prezident Petr Pavel s manželkou? Tak jaká místa dnes navštíví? To se dozvíme od naší redaktorky krátce po 7:45 v dnešním Dobrém ránu, které pokračuje písničkou od Leony Machálkové. Také se vám hezky poslouchá. Je 7:05.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary a jak jste možná postřehli, tak zazněl výherní signál naší houbařské soutěže. Byla to ukázka z písničky od hudební skupiny Kabát, Houby magický. No a vaším úkolem bylo dovolat se k nám do studia jako třetí v pořadí. Tak kdo písničku rozpoznal v našem vysílání, komu se povedlo dovolat se jako třetí, dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: Tak vaše křestní jméno poprosím.
1: Jarka z Karlovarska.
0: Z Karlovarska. Tak Jarko, dovolala jste se jako třetí v pořadí, to znamená, že od nás vyhráváte Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, lahev na pití a plátěnou tašku. Máte radost?
1: No je, jak pak by ne.
0: Bude se vám to hodit.
1: Byl unavený, že potkalo mě.
0: Tak a už jste se zkoušela někdy v minulosti, v předchozích dnech dovolat do této soutěže?
1: Ano, zkoušela. Ano, několikrát.
0: Tak teď to vyšlo, jak říkáte, štěstí se na vás usmálo.
1: Jsou unavený.
0: Já vám gratuluji a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji srdečně, mějte se všichni krásně. Naslyšenou.
0: No a vy ostatní i nadále poslouchejte naše vysílání a vyhrajte v naší houbařské soutěži. Připomenu, že soutěžíme až do konce září.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: Ranní pohodu a příjemný poslech přejeme malým i velkým vám všem, kteří jste si nás taky dnes po probuzení naladili. Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary vstáváte do čtvrtečního rána a dnešní ranní obloha je skoro jasná. V nízkých polohách se vyskytují místy mlhy, tak dejte pozor na silnici a teploty se pohybují od 9 do 11 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrté na 8:02 a dnešním ránem nás tedy provází skoro jasná obloha a během dne bude převažovat oblačno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou 16 až 19 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 11 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný západní až jihozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!

0: Svou hudební stopu ve vysílání zanechala hudební skupina Slza a za 9 minut bude 7:30. Prezident Petr Pavel s manželkou pokračuje v návštěvě Karlovarského kraje. I dnes je pro ně připravený zajímavý program. Navštíví porcelánku Tun v nové roli, setká se s představiteli měst a obcí a nakonec pojede do Bečova nad Teplou. Cestu sleduje naše reportérka Andrea Štromajerová, se kterou jsme ve spojení. Andreo, hezké dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Tak pojďme nejprve připomenout včerejší navštívená místa v Karlovarském kraji.
1: Do Karlovarského kraje přijel prezident Petr Pavel včera odpoledne. První kroky směřovaly do zaniklé obce Ryžovna v Krušných horách. Tady se sešel se zástupci destinační agentury v Krušnohoří, kteří ho informovali o přeshraniční spolupráci, rozvoji cestovního ruchu nebo přípravách Evropského festivalu pěší turistiky Eurorando, který začne v neděli. Upozornili ho taky na záměr těžby živce u potůčků v prostoru Pískové hory, přesněji na možná rizika spojená s těžbou. No a ještě dodám, že včera taky hlava státu navštívila Ústecký kraj.
0: No a proč si prezident Petr Pavel vybral právě tato místa, ať už jde tady, jak jsi zmínila, o Ryžovnu v Krušných horách, anebo dnes o porcelánku nebo hrad a zámek Bečov nad Teplou?
1: Prezident Petr Pavel už před svou cestou řekl, že chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to, co se v regionu daří, na lidi, kteří něco nového staví, zachraňují, případně zlepšují život místních. Například právě Ryžovna u Božího daru připomíná historii regionu a je, podle jeho slov, krásným příkladem toho, jak k opuštěné lokalitě přitáhnout pozornost turistů a dalších návštěvníků. Všechny zastávky podle prezidenta ukazují na to, že oba kraje jsou místem příležitostí, kde žije mnoho šikovných lidí, perspektivních firem a dobrých nápadů, které mají potenciál udělat z krajů dobré místo pro život.
0: No, Andreo, víš taky přesně, o co všechno se pan prezident zajímal?
1: Tak co se týká právě Krušných hor, tak tady se zástupci destinační agentury Krušnohoří mluvili o připravovaném vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory, kterému by měla podle prezidenta Petra Pavla předcházet důkladná příprava. Neměl by chybět strategický dokument o rozvoji území, o jeho rozdělení do jednotlivých zón a pak by možná mohlo přijít na řadu vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Je ale podle něj důležité komunikovat s občany i se starosty dotčených obcí.
0: Říká v dobrém ránu Andrea Štromajerová, která sleduje návštěvu prezidentského páru v Karlovarském kraji. Tak Andreo, děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou a pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj plánuje rozsáhlou modernizaci budov A a B krajského úřadu. Objekty z bývalých kasáren jsou energeticky náročné. Rekonstrukce se proto bude týkat například výměny oken, zateplení, ale i klimatizace. Kraj by chtěl na zateplení získat dotace. Městská policie v Chebu přijme do služby další asistenty prevence kriminality. Pomáhají udržovat veřejný pořádek, působí v terénu, asistují u škol a slouží jako tzv. Spojovací článek mezi obyvateli a městskou policií. Základní škola jazyků v Karlových Varech v Libušině ulici má nově zrekonstruovanou školní jídelnu. Stavební práce vyšly přibližně na 7 milionů korun a v plné výši je zafinancoval Karlovarský kraj. Opravy vyřešily například dlouhodobé problémy s vlhkostí prostor. Koaliční rada ráno znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výši schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit pondělí, pak zamíří do sněmovny. Koaliční lídři mají dnes jednat i o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Sankční opatření mají vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy podlehli Slovincům 1-3 na sety. V závislosti na výsledku zápasu Řeků se Slovenskem tak Češi postoupí do osmifinále buď ze třetího nebo ze čtvrtého místa. A ráno bude skoro jasno, přes den oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na místní silnici třetí třídy v úseku Manětín-Pšov se opravuje povrch vozovky. Počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Písničky od Jitky Zelenkové anebo od Hany Zagorové s Karlem Wagnerem, to jsou písničky, které nestárnou a kterým dáme prostor v následujících minutách dobrého rána. A taky si počkejte na výběr očekávaných událostí. Je půl osmé, dvě minuty, hezký poslech.

0: Doma nebo v práci nebo na cestě za volantem ladíte rádio vašeho kraje. A jaké události dnes očekáváme? Tak zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes budou jednat o státním rozpočtu na příští rok. Ten má v pondělí finálně schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce na schůzce informovat o základních pilířích navrženého rozpočtu, který má mít schodek 389 miliard korun. Zaměstnavatelům v něm chybí víc peněz na výzkum, vývoj a inovace a odboráři zase chtějí na jednání mluvit o platech zaměstnanců veřejného sektoru. Na rozvoj evropských obranných schopností a transatlantickou spolupráci se dnes zaměří Pražský obranný summit 2026, pořádaný Mezinárodním institutem pro strategická studia. Svým projevem ho dnes ráno zahájí premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Krátce poté vystoupí místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Pořadatelé uvádějí, že se summitu zúčastní přes 250 představitelů vlád, armád, obranného průmyslu, analytiků a médií. Akce potrvá do pátku. Projev kanadského premiéra Marka Carneyho si dnes vyslechnou poslanci Evropského parlamentu během závěrečného čtvrtého dne plenárního zasedání ve Štrasburku. Budou také hlasovat o usnesení týkajícím se vlivu sociálních sítí na děti a mladé lidi. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve Štrasburku představí návrh nových pravidel, která by měla zakázat používání některých sociálních sítí dětem mladším 13 let. Osobnosti, které vedení Prahy ocenilo čestnými občanskými a bronzovými a stříbrnými medailemi hlavního města, si dnes večer na staroměstské radnici převezmou svá ocenění. Čestnými občany Prahy se rozhodnutím zastupitelů z letošního června stali hudebník a moderátor Michal Prokop a také francouzský politolog, historik a publicista Jacques Rupnik. Dodejme, že čestná občanství a medaile uděluje metropole každoročně jako zvláštní projev úcty osobnostem, které mají úzký vztah k Praze. Za 5 minut bude 7:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přejeme prýma den spolu s Českým rozhlasem. Je 7:45 a dnešním ránem nás provází skoro jasná obloha, místy se vyskytují mlhy a během dne bude převažovat oblačno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 14 stupni. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku mírný stupeň zátěže.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Neskutečně rychle nám utíká čas. Za 10 minut to bude 8. hodina raní a čtvrteční dobré ráno vyplní čerstvé zprávy z regionu i ze světa, které pro vás chystá Lenka Poláková. No a uslyšíte v nich například o tom, že pražský IKEM spustil nábor dárců kostní dřeně na pomoc chlapci z Karlovarska, který trpí akutní leukémií. Počkejte si na zprávy a nezapomeňte, že dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. No a koho si Alex Mynářová pozvala?
1: Do Alex a host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání minialba Světla reflektorů. Po 13. hodině těšíme se na slyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Mynářové se známými osobnostmi.

0: Vědecké stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.

0: Pražský IKEM spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce pomoct malému Jindrovi s leukémií. Dům dětí a mládeže v Sokolově poprvé otevřel logopedické kroužky. Do kin vstupuje Bára Basiková. Časosběrný dokument Heleny Třeštíkové mapuje život známé zpěvačky. A dnes bude skoro jasno, přes den pak oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Dobré ráno. Zapsat se do registru dárců kostní dřeně můžou lidé v pražském IKEMu do tohoto pátku i bez předchozího objednání. Nemocnice spustila speciální nábor na pomoc malému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Zapsat se můžou lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají žádné léky s výjimkou antikoncepce, pokračuje vedoucí registru dárců v IKEM Marie Kuříková.
1: Lidé se můžou samozřejmě do registru hlásit kdykoliv, ale teď jsme to udělali tak, že se nemusíte předregistrovat, stačí přijít přímo k nám do registru mezi 7 a 15 hodinou, ale samozřejmě je možné se registrovat na všech spolupracujících transfuzních stanicích, plazmacentrech, anebo si požádat o zaslání sady domů.
0: Sokolovský dům dětí a mládeže otevřel 5 logopedických kroužků pro děti od 5 do 7 let. Reaguje tak na rostoucí počet dětí s vadami řeči a nedostatek klinických logopedů v Karlovarském kraji. 4 kroužky fungují v mateřských školách, jeden přímo v domě dětí. O takzvané logohrádky je mezi rodiči velký zájem a kapacita nestačí, říká jeho vedoucí Lucie Kotová.
2: Mám ten kroužek poprvý, takže i hledám nejlepší způsob, jak vést 10 dětí. Takže se pokusím s nima pracovat tak, aby ten pokrok za ten rok byl vidět. Mně většinou jsou to předškoláci anebo chodí do první třídy. Určitě udělám všechno pro to, abych jim pomohla těm dětem.
0: Časosběrný dokument o životě české zpěvačky Báry Basikové si z filmového festivalu v Karlových Varech odnesl diváckou cenu. Teď míří do kin. Basikovou sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let. Odkrývá soukromí zpěvačky, která otevřeně mluví třeba o depresích nebo touze po lásce a přijetí.
3: Máma? Máma zpívá.
4: Kapely Precedence a Stromboli, muzikály Jesus Christ Superstar a Kleopatra nebo sólové hity jako Souměrná a Veni Domine. Profesní dráha Báry Basikové je dobře známá. Dokument Heleny Třeštíkové dává nahlédnout do zpěvaččina soukromí.
5: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
4: Film sbírá podle Basikové nadšené ohlasy.
6: Lidi asi zrovna v této době, která je plná falše, umělosti a filtrů, oceňují právě tu upřímnost.
4: Dokument teď mohou lidé vidět i v běžných kinech. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Informovala o tom agentura AFP. Šéf Bílého domu tak reagoval na včerejší proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta oznámila, že se Kanada může stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Podle Trumpa, který proti Kanadě vede obchodní válku, to je možný projev nepřátelství vůči Spojeným státům. Americký prezident dodal, že pokud se ale jedná o dobrý úmysl, je to v pořádku. Sport. Fotbalisté Sparty vyhráli v prvním zápase Evropské ligy v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Zápas úvodního kola čeká večer Plzeň, který přivítá belgický Saint-Gilloise. Počasí. Ráno bude až skoro jasno a místy se vyskytnou mlhy, přes den pak oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý během dne až mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 v úseku Toužim Jenišov u Karlových Varů se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Zpevněná krajnice je uzavřená. Počítejte s mírným zdržením.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pět minut. minut po 8 hodině a ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary uslyšíte už za moment další díl seriálu Sudetské stopy. Tentokrát zamíříme do Slavkovského lesa. No ale ještě předtím dostanou slovo meteorologové a taky si prověříme zeměpisné znalosti. Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? Tak odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Já vám všem přeji i nadále hezký poslech písniček Co nestárnou od Karla Gotta a Ivety Bartošové.
9: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Až tam k vám do vašeho domova nebo do práce, nebo případně za volant, letěla po našich frekvencích písnička od formace Bonnie M, snad vás potěšila. A pokud vás zajímá, jaké bude dnes a zítra počasí, pojďte si poslechnout meteorology.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a s předpovědí počasí je tu meteorolog Josef Cink. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak jaké nás dnes čeká počasí tady u nás v Karlovarském kraji?
2: Tak máme před sebou celkem pěkný den. Nízká oblačnost a mlhy by se měly zanedlouho začít rozpouštět. Po jejich rozpuštění nás čeká polojasnost, vrbou kupovité oblačnosti, přechodně až oblačno. No a k večeru by se pak tato oblačnost tím denním vývojem měla opět rozpadat a obloha se nám ve večerních hodinách bude postupně vyjasňovat. No a teploty, ty nám vystoupají odpoledne na 16 až 19. Na horách v 1000 metrech, tam nás čekají maxima kolem 12 stupňů. No a vítr ten povane slabý, během dne pak přechodně až mírný, západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tak taková je předpověď pro dnešní den 17. září a ještě vás poprosím o výhled počasí na pátek. Jak bude zítra?
2: Tak zítra bude oblačnosti o trošku více, převažovat nám bude oblačno, během dne může být přechodně až skoro zataženo a ojediněle se mohou objevit i lokální slabé přehánky. Na večer se pak ta oblačnost bude opět rozpadat, bude se nám vyjasňovat. No a ranní teploty zítra 10 až 7 a ty nejvyšší denní pak vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr zítra povane zpočátku slabý, během dne pak mírný západní až jihozápadní rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: O počasí hovořil v dobrém ránu meteorolog Josef Cink. Moc vám za to děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Přeji pěkný den, naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Sudetské stopy.
1: Je tu další díl Sudetských stop, seriálu o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Tentokrát vás pozveme na výlet po zaniklých obcích Slavkovského lesa, o kterých ve své knize píše Luděk Jaša.
2: Výlet je to pěkný, ale už mě bolí nohy.
3: Hele, tamhle to je, vidíš, na té křižovatce.
2: Památník obětem první světové války. Tady dřív bývala horní Žitná, teda Rockendorf. Představ si, že tu před 100 lety stál zámeček, pivovar, automa se sem jezdilo do penzionu Josefa Kindla. Tady to píše Luděk Jaša v knížce o zaniklých obcích Slavkovského lesa. Tak se nedívej do knížky, ale do krajiny. Jsme o kus jinde. Tenhle památník je taky to jediný, co zbylo i z bývalý vesnice Šembrun ze Studánky. Hele, tady na informační tabuli zaniklé obce na Březovsku čtu, že tu v roce 1847 žilo přes 300 lidí. Byla tu hospoda i jednotřídka.
3: No jo, Studánka. Tak to musíme jít do bývalý horní Žitný ještě o kus dál.
4: Čistá, Vranov, Třídomí, Arnoltov, Lobzi, Studánka, Horní a Dolní Lazy, Paseka. Proč ty obce zanikly? Souvisí to s hornictvím?
5: Tam byl ten vliv odsunu původních obyvatel, kteří většinou byli odsunuti. Těch, co měli povolení tady zůstat, bylo minimum, takže vlastně ty vesnice se vylidnily. Pak sem přišla armáda, potřebovalo jim všecko tajné, takže ty lidi, kteří tam byli už z českého vnitrozemí, tak znova byli vyhnáni. Ta situace tam byla tak, že vlastně zůstaly prázdné obce nebo celé i město, jak byla čistá.
4: Takže větší vliv než postupný útlum hornictví v minulých staletích měl odsun.
5: Určitě.
4: Poznamenává autor knihy Zaniklé obce Slavkovského lesa Luděk Jaša. Co z těch zaniklých obcí zůstalo? Dají se najít ještě nějaké zbytky?
5: Jenom zbytky, většinou to jsou základy sklepů nebo těch nižších obydlí a jsou to spíš kamenné takové rozvaliny než nějaké zbytky.
4: Vy se zajímáte také o zaniklé mlýny. Na vašich stránkách slavkovský.les.cz jsem jich našel tuším přes 50.
5: Těch mlýnů je daleko víc. Každý zařízení na pohon vodou jsem zmapoval, zapsal, zakreslil a navštívil osobně.
4: Zůstal ještě nějaký funkční?
5: Žádný prakticky nezůstal.
4: Díky vaší knize se mohou stát čtenáři i detektivy a pokusit se najít pozůstatky hradů, jako je Blikenštejn, Borsegrín a Funkštejn. Našel by ještě někdo vůbec?
5: Pochopitelně našel. Jsou zachovalé zbytky. Jste schopni určit, kde byla hlavní místnost, kde byl dejme tomu vstupní brána a další. U všech tří těchto zbytků těch hradů kamenné základy jsou.
4: Jsou nějaká místa zmizelá a znovu objevená, kam se rád vracíte?
5: Já říkám, kdo přijde do Slavkovského lesa, tak vlastně už srdcem neodejde, získá si vás to. Já osobně mám rád Vranov, mám rád Čistou.
0: A touhle pozvánkou k návštěvě zaniklých míst Slavkovského lesa uzavírá Luděk Jaša další díl seriálu Sudetské stopy. Ze Sokolovska, Josef Šorfa, Český rozhlas. Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví? Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví? Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: Na vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary se vrací Špalíček lidových písní. Od března

0: 9:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel s manželkou pokračuje v návštěvě Karlovarského kraje. Dnes zamíří do porcelánky Tun 1794 v Nové Roli a na zámek Bečov. Zapsat se do registru dárců kostní dřeně můžou lidé v pražském IKEMu do tohoto pátku i bez předchozího objednání. Nemocnice spustila speciální nábor na pomoc malému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Soklov vybral dodavatele stavby nového parkoviště u bývalé hygienické stanice. Parkoviště bude mít 63 míst. Radnice za jeho stavbu zaplatí necelých 12 milionů korun. Práce by měly být hotové do konce letošního roku. Zhruba 8 lidí z 10 neplatí pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Například v Plzni je dlužníků skoro 90%. Počet nezodpovědných klientů navíc v posledních letech roste a zvyšují se tím i náklady na provoz. Vymáhání dluhů je podle provozovatelů často neúspěšné. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila základní úrokovou sazbu, a to navzdory postoji prezidenta Donalda Trumpa. Ten trvá na tom, že banka musí sazby snížit, a bankovní radu ostře zkritizoval. Podle něj je nepřátelsky naladěná a spolitizovaná. Hokejisté Hradce Králové v prvním kole Tipsport Extraligy zvítězili v Pardubicích 5-3. Sparta vyhrála na ledě Olomouce 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3 a Mladá Boleslav na stadionu Českých Budějovic 3-2 v prodloužení. Litvínov doma porazil Kometu Brno 2-1 a Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech. A ráno bude skoro jasno, přes den oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech na průtahu městem se střídavě v obou směrech pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 2 minuty po 8:30 v kalendáři, čtvrtek 17. září, a k svátku dnes popřejeme naděždám. Domácká podoba tohoto jména je Naďa a toto jméno staroslovanského původu vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis, což znamená naděje. Tak naděždám teď zaspívá k svátku Helena Vondráčková a už za 7 minut budeme soutěžit.

Kate Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: ranním proudu pohodové muziky skupina Hop Trop s písničkou Tři kříže a naše časomíra ukazuje 8.40. Za 5 minut bude 8:45 a pokud věříte v sílu bylinek, tak jste ve správném čase spolu s námi. V soutěži, která je tu, můžete vyhrát knihu nazvanou Bylinková poradna. Tak už na nic nečekejte, vytočte naše telefonní číslo 221 55 37 37. Po které bylince sáhnout, ať už k léčení nebo k prevenci? A jak bylinky usušit, skladovat a připravit z nich nálev, odvar, tinkturu, syrup anebo mast? V knize nazvané Bylinková poradna najdete výběr u nás nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Ovoňavé, vlídné a podporující bylinkové zážitky se v knize Bylinková poradna podělily autorky Blanka Kocourková a Jarka Vykoupilová. A my tuto knihu nabízíme právě teď v dnešní soutěži. Tak právě teď vytáčíte naše telefonní číslo 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená. Kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Martin z Ostrova.
0: Ano, děkuji. Tak Martine, zdravím vás do Ostrova. Asi všichni máme doma v kuchyni koření zvané hřebíček. Používáme ho ke kořenění sladkých potravin, rýže a masa a pro své výrazné aroma je i součástí mnoha aromatických směsí. A Martine, budete vědět, odkud hřebíček pochází? Zda z Kanárských ostrovů, ze Sejšelských ostrovů nebo Molukských ostrovů?
1: No, tak zkusíme C.
0: Zkusíte tu poslední variantu za C, Molukských ostrovů? Myslíte? A je to tak. Trefa do černého, Martine, máte pravdu. Hřebíček jsou sušená poupata stromu hřebíčkovce kořeného a pochází z Molukských ostrovů v Indonésii. Takže krásná kniha je vaše, máte radost?
1: No mám, děkuji.
0: Bezva, tak já vám přeji hezký den, ještě se trvejte na telefonu, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: S krásnou písničkou nás právě teď pohladil britský zpěvák, skladatel a klavírista Sir Elton John, který, jak jsem se před chviličkou dívala, oslaví příští rok v březnu své kulaté 80. narozeniny. Je 9:15 a 2 minuty a pojďme si teď říct, jaké bude počasí.
1: Počasí.
0: Během dne bude převažovat oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 11 stupňů. Fouká slabý vítr, během dne to bude mírný západní až jihozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

písničkou Budu všechno, co si budeš přát od Janka Ledeckého. Jsme se přiblížili k 9. hodině. Bude to už za 8 minut. No a jejím úderem nabídneme zprávy z našeho regionu i ze světa a po nich se pak přehoupne ranní program v dopolední a tím vás už provede Iva Kokešová. Já se tedy s vámi loučím a přeji všem báječný den. Mějte se krásně, mějte se fajn. Zítra ráno se na vás těší Jitka Brošková.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Prezidentský pár pokračuje v návštěvě Karlovarského kraje, zamíří do Porcelánky i na zámek Bečov. Kina napříč Českem poprvé spojí síly. Kino dny přinesou premiéry, filmové hity i návraty klasik. O víkendu teploty vystoupají nad 20 stupňů a dnes bude skoro jasno, později oblačno až polojasno. Teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes pokračují v návštěvě Karlovarského kraje. Včera navštívili Ryžovnu poblíž Božího daru, kde se setkali se

0: Zástupci destinační agentury Krušnohoří. Dnes se prezidentský pár setká s představiteli obcí a měst. Navštíví zámek i jednu z tradičních firem, porcelánku Tun v nové roli. Potvrdil to přímo prezident Petr Pavel.
1: Která je jedním z nejtradičnějších výrobců porcelánu nejenom u nás, ale řekl bych i v celém středoevropském regionu. Potom se přesuneme na konferenci Sdružení místních samospráv, kde budu mít možnost si pohovořit se starostkami a starosty o tom, co se jim daří, případně kde vidí problémy. A závěr návštěvy bude v Bečově, kde se podíváme na zámku na slavný relikviář svatého Maura a také na botanickou zahradu.
0: Naposledy prezident Petr Pavel navštívil Karlovarský kraj loni v listopadu. O nadcházejícím víkendu se napříč Českem uskuteční kinodny. Jak v tiskové zprávě uvedla Asociace provozovatelů kin, do akce se zapojí 192 kin ve 141 městech. Za jednotné vstupné 100 korun nabídnou hrané, dokumentární i animované filmy, včetně očekávaných premiér a předpremiér. Asociace chce připomenout, že velké plátno působivý zvuk a sdílené emoce proměňují sledování filmu v mimořádný zážitek. V Karlovarském kraji se do akce zapojí kina v Karlových Varech, Ostrově a Sokolově. Teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů Celsia. Od pondělí se pak ochladí, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploměr ukáže až 22 stupňů, zítra a během víkendu ještě o stupeň víc. Na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se objeví přehánky. Na západě a severu republiky tak může být maximálně jen kolem 20 stupňů. Od příštího týdne teploty přes den vyšplhají maximálně na 18 stupňů. Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 16 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily taky problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou obytné i kancelářské budovy a skladiště. Další 3 lidé utrpěli zranění v Oděse na jihu země. Agentura AFP informovala, že tam ruské ostřelování zasáhlo 19-patrovou budovu. 3 zranění jsou taky v Záporoží.
2: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane slabý, odpoledne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 220 u obce Krásné Údolí na Karlovarsku nabouralo osobní auto do svodidel. Projíždějte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobrý den, dneska je čtvrtek 17. září. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. Na náměstí Republiky v Plzni se na konci srpna nově objevilo stromořadí. O jaké stromy se jedná, to vám řekneme už po písničkách Miroslava Žbirky a Petra Nováka. Pěkný poslech.
2: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Výraznou změnou v rámci první etapy rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni je určitě nové stromořadí. K zavlažení stromů je využívána dešťová voda z okolních zpevněných povrchů. Stromořadí pomůže například i snižovat teplotu a časem poskytne stín v parných dnech. O jaké stromy se jedná, zjišťovala Anděla Blašková.
1: Pokud půjdete náměstím Republiky, tak stromy, které uvidíte na nově vzniklé pěší zóně, jsou jilmy Lutece Nanguen. Listy tohoto stromu jsou středně velké a mají oválný tvar. Na okrajích jsou pilovitě zubaté. Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně přiblíží, jak je nutné se o jilmy starat.
2: V prvních letech po zasazení vyžadují jilmy pravidelnou zálivku a monitorování období bez deště, hlavně v létě. Bude také nutné odborně provádět takzvaný výchovný řez tak, aby se koruna stromu vytáhla a dosáhla požadované podchodnosti a podjezdnosti pro lidi a pro auta. Na náměstí vysazené jilmy jsou 100% rezistentní proti houbové chorobě grafioze, která je v minulosti hodně potrápila. I tak ale bude nutné monitorovat výskyt patogenů v jejich okolí, proto dendrologové doporučili preventivně postřik proti bělokazu jilmovému.
1: Jilmy, které se tyčí na náměstí Republiky, představují alejový druh. Jedná se o rychle rostoucí strom, který může při dobrých podmínkách dožívat až 80 let. Vysoký může být 15 až 20 metrů, s korunou až 10 metrů širokou. Celkový počet jilmů, který je teď na náměstí Republiky v Plzni, ale není konečný.
2: V první etapě bylo vysázeno 14 stromů. V dalších etapách se stromy také počítá. Na druhé východní straně bude rovněž stromořadí. Pak by měla být ještě čtveřice vzrostlých stromů na jižní hraně náměstí u stávajícího bistra.
1: Říká Radka Žáková. Připomenu, že práce na první etapě rekonstrukce náměstí Republiky začaly letos v dubnu a zakončeny byly na konci srpna právě sázením stromů do předem připravených van. Stavební práce vyšly na zhruba 60,5 milionu korun z DPH. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dneska dopoledne tady máme Miroslava Donutila a bude to hlavně o ráčkování.
2: Já mám kamarádku Renatu. Renata to je ředitelka vydavatelství, který prodává moje CDčka. Je to nesmírně noblesní, krásná dáma, která dokáže skvělým způsobem jednat s obchodními partnery. Má jednu drobnou vadu, kterou já za vadu nepovažuji. Ona neumí písmeno R. Namísto písmene R, který neumí, používá písmeno V, které umí. Takže na tiskové konferenci, když ohlásila novinářům nové CDčko Jošky Černého s názvem S árií mládnout smíš a řekla to po svém, tak firma Avie chtěla okamžitě autorské poplatky. My jsme jeli to CDčko křtít do města, které se jmenuje Stará role, nemohli jsme najít cestu a Renáta z okénka auta zavolala na nějakého chodce, kde je stavá vole? Ten chodec, no, ten se příšerně urazil, zazval, co je ti pomí starý, ty krávo jedna? Ten to nevěděl samozřejmě, že jo? A Karel Wagner, prezident našeho vydavatelství, kterého určitě znáte od Hanky Zagorové, bom, bom, bom, bom, mistř basů, že jo? Ten to auto řídil, chtěl to napravit, tam šel jiný chodec, kterého Karel viděl, tak z okénka na něj zavolal, dobrý den, prosím vás, jak se dostaneme do Staré role? A chodec mlčel, prosím vás, já se vás ptám, buďte tak laskav, odpovězte mi, jak se dostaneme do Staré role? A chodec zase nic, Karel říká, že ty lidi tady snad jsou němí nebo co? Prosím vás, já se vás ptám slušně, tak mi odpovězte slušně, jak se dostaneme do Staré role? A to je ten moment, jak ta Renata umí počkat, rozumíte, jaký má smysl pro ten humor. Ona říká, ale Kavle, to si nejprve musíš zavolovat okýnko. Nedohoda je prostě úžasná, úžasná, ale celá jejich rodina. Ona třeba má tatínka, má 87 let a už je hluchý a to má právo na to v tom věku a on přišel do toho vydavatelství a tam byl nějaký rocker, tuším, že se jmenoval Karel Brichta, no prostě jméno pro Renatu jak vystřižený a ona ho chtěla hned představit Karlo, tomu tatínkovi toho Karla Brichtu, tak hned říká, tatínku, to je Kavel Brichta, on je rocker. Pan táta se otočil a říká, pan hraje hokej. A to ona má ještě bratra, který hraje ve filharmonii na nástroj, který se jmenuje Horna. Ona nám nechce říct, jak se ten nástroj jmenuje. Já teda mám strašně rád tyhle ty jazykový úlety. Dokonce jeden můj kamarád, kolega herec, který na rozdíl ode mě byl na vojně, mě vyprávěl, že tam měli dvě roty složeny z lidí, kteří ráčkovali. Jedna rota byla složena z těch, kteří ráčkovali ostře, ti ráno troubili budíček, a druhá byla složena z těch, kteří ráčkovali tupě, ti večer troubili večerku. Ta ranní rota vždycky nastoupila, zatroubila tam, ta-ra. Pak nastoupila ta večerní a zatroubila ta-vam, ta-va-va. Dokonale využití. Ale to mají i talentovaní lidi. Jak bych mohl vynechat svoji milovanou paní režisérku Věru Chytilovou? Když jsme točili film Pasti, pasti, pastičky, tak ji tam urazil jeden mladý garderobiér, který řekl něco o vysokém věku, procesu stárnutí u žen, to se Věry dotklo, tak mu to chtěla vrátit, urazit zbytek štábu a dát tomu překvapivou pointu a to se všechno povedlo. Pač ona řekla, ano, ženský stárnou otřesně. Na těch chlapech to skoro vůbec není vidět, ale najednou z ničeho nic zdechnou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program, za 4 minuty bude půl desáté. Na dálnici D5 se právě opravuje 10-kilometrový úsek mezi Heřmanovou Hutí a Stříbrem. Za chvilku vám řekneme podrobnosti.
1: Tipy pro volný čas.
0: Divadlo Dialog v Plzni láká od 19 hodin na komedii Manželský čtyřúhelník na horách. V sále městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou se koná cestovatelský večer s Kateřinou Chmelíkovou o návratu na Havajské ostrovy. Večer pojmenovaný Havajské dobrodružství 2 začíná v 18 hodin. V plzeňské katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky se uskuteční 8. varhanní charitativní koncert. Slavné písně, árie a známé skladby světových mistrů zazní od 17 hodin. Kino Sirkus v Sušici uvede dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály. Snímek o výtvarníkovi, performerovi a hudebníkovi bude k vidění od 8 hodin večer. V Měšťanské besedě v Plzni vystoupí od 19 hodin Mirek Kemel Trio. Posluchárně v pavilonu číslo 63 v areálu bývalé vojenské nemocnice v Plzni na Borech proběhne další setkání v rámci cyklu přednášek pro širokou veřejnost Fakultní nemocnice Plzeň. Přednáška začíná v 17 hodin a je věnovaná srdci. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin začíná v 17 hodin mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. Na úvod zahraje slovenský soubor Polana. No a v Karlovarských Císařských lázních pokračuje 43. ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Fest Karlovy Vary. Program začíná v 19.30. Karlovarský symfonický orchestr a jazzové hudebníky diriguje Milan Svoboda. Tak si vyberte něco pěkného a dobře se bavte.

0: říct. Robert Křesťan, Rádio vašeho kraje. Vydáme se teď na dálnici D5. Její část mezi Plzní a státní hranicí s Německem má cementobetonový povrch, který po zhruba 30 letech dožívá. Silničáři ho proto postupně vyměňují. Nový povrch dostává v tuto chvíli úsek ve směru z Německa do Plzně, a to mezi 110. a 100. kilometrem. V srpnu dělníci s pomocí těžké techniky odstranili starý povrch a právě v těchto dnech dálnici znovu betonují. Podrobnosti nám přímo z dálnice telefonuje stavby vedoucí Tomáš Hnojský. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Dálnice v úseku mezi kilometry 110 a 100 je průjezdná jenom jednou polovinou, obousměrně. Řidiči projíždějící tímto omezením si určitě všimli, že betonáž té zavřené poloviny dálnice je velmi intenzivní. Můžete popsat, jak se vlastně betonuje dálnice? Jakou techniku používáte?
1: Tak v současnou chvíli probíhá pokládka nového cementobetonového krytu. Ten kryt se pokládá pomocí finisheru. Je to takový velký stroj přes celou šířku dálnice, který pokládá na jednou 27 cm betonovou desku. V současnou chvíli probíhá kontinuální pokládka, to znamená, že ten finisher včetně obsluhy jede 24 hodin denně, tak aby docházelo k minimalizaci spar a ta kvalita toho provedení byla co největší.
0: Jak už jste řekl, betonujete ve dne v noci. Tu výhodu té kontinuální pokládky jsme pochopili. Je tam i nějaká časová úspora?
1: Určitě. Samozřejmě, kdyby se to pokládalo v běžné, třeba řekněme 12-hodinové směně, tak dokážete za těch 12 hodin položit 500 metrů a ve chvíli, kdy potřebujeme položit například 5 kilometrů, tak by nám to trvalo 10 dní. Při té dvojité směně, kdy se dělá 2x12 hodin, dokážete za 24 hodin položit dvojnásobek. Proto my dokážeme ten čas zkrátit třeba z 10 dnů na 5, což je pro nás u takhle rychlé rekonstrukce velká časová úspora.
0: Dokážete nám říct, pane Hnojský, kolik lidí máte na stavbě?
1: Tak kdybych to vzal napříč celou stavbou, kde kromě pokládky probíhají i další technologie, další práce, tak na stavbě se může pohybovat mezi 80 a 100 lidmi. U té vlastní pokládky to může být třeba 25 lidí, které obsluhují ten finisher, dodávají beton a vlastně řídí celou tu pokládku.
0: Jak dlouho ten 10-kilometrový úsek potrvá, kdy bude tedy hotovo?
1: Tak začátek byl 1. července, od té doby pracujeme podle schváleného harmonogramu. Ta vlastní betonáž a dokončení toho cementobetonového krytu se plánuje i se všemi následujícími technologiemi zhruba do půlky října a bude následovat poslední čtvrtá etapa, která bude vyměňovat střední dělící pás a svodidla, a ta by měla trvat zhruba do půlky listopadu. V tu chvíli by měla být celá dálnice hotová, průjezdná bez omezení.
0: Tolik tedy stavby vedou. Tomáš Hnojský z opravovaného úseku dálnice D5 mezi Heřmanovou Hutí a Stříbrem. Díky, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já ještě připomenu, že dálnice ve směru z Německa do Plzně dostává nový povrch i o kus dál, a to Unýřan mezi 94. a 88. kilometrem. I tady se jezdí jen polovinou dálnice obousměrně a práce potrvají do listopadu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Karlovarská spisovatelka Jitka Blašková debutovala silným historickým příběhem Anetchen dívka ze Sudet, ve kterém popisuje pohnuté dějiny pohraniční a poválečný odsun Němců očima malého děvčátka. Dneska dopoledne nám přijde do vysílání říct o své novince s názvem Anna, cesta ze Sudet. Nakolik se v knize odrážejí skutečné osudy lidí z našeho regionu? Poslouchejte po 10. hodině vyprávění o odvaze, ztrátách i splněném spisovatelském snu. No a už za chviličku kalendárium. Připomeneme vám třeba první americký raketoplán a také slavnou restauraci umístěnou na palubě vyřazeného letadla. Petr Jungmann za pár minut.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
3: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
2: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: psal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Aši řeší černou skládku u Benešova Paloučku. Odpadky jsou ze sousedního Německa. Karlovarský kraj dokončil nový úsek cyklostezky Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard. Shodla se na tom koalice. A dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. U Benešova Paloučku v Aši je černá skládka. Objevil ji tam jeden z místních obyvatel. Obrátil se proto na městský úřad v Aši. Ten potvrdil, že se případem zabývá.
2: Následně provedla šetření na místě městská policie, která zjistila, že černá skládka se nachází na pozemku ve vlastnictví města a že odpad pochází ze sousedního Německa. Prohlídkou obsahu se ale nepodařilo získat žádné informace, které by vedly ke zjištění konkrétního pachatele. Případ bude předán odboru životního prostředí a společnosti Ašské služby, která zajistí úklid lokality. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: Karlovarský kraj dokončil výstavbu nového úseku cyklostezky Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. Úsek měří přes 1,5 km.

0: a vede po levém břehu Ohře. Stavba vyšla na víc než 50 milionů korun a většinu pokryla evropská dotace. Úsek začíná u tzv. Drahovické lávky a navazuje na stávající trasu, říká mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.
1: Součástí výstavby bylo také vybudování nové lávky přes Vitický potok o délce 41 metrů, realizace veřejného osvětlení a provedení náhradní výsadby za odstraněné dřeviny.
0: Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh rozpočtu by vláda měla schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun. V Bangladéši zemřelo při epidemii spalniček víc než 1000 dětí. V jihoasijské zemi počet případů roste i přes mimořádnou očkovací kampaň, informoval o tom server BBC. Vakcínu dostalo už skoro 20 milionů dětí. Každý den ale bangladéšské úřady hlásí přibližně tisícovku nových případů. V zemi s víc než 170 miliony obyvatel výskyt spalniček prudce vzrostl letos v březnu. UNICEF jako důvody uvedl přelidněnou populaci a pandemii covidu, která zpozdila běžné očkování.
2: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane slabý, během dne až mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. V Nejtku na Karlovarsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřená ulice Vítězná cesta. A v Mariánských Lázních je také z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část ulice U Tvrze. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Aktuální zprávy skončily, máme 4 minuty po 10. Zahrajeme si Věru Špinarovou a také skupinu Olympic a pak už vás čeká dnešní setkání s naším hostem.
2: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Máme 10 minut po desáté a slovo teď má naše Karlovarské studio a Pavlína Kyselová. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítám vás u dnešního rozhovoru. Naším hostem je karlovarská spisovatelka, která si v důchodovém věku splnila svůj velký sen a úspěšně vstoupila do literárního světa. Já vítám paní Jitku Blaškovou, autorku knih Anetchen, dívka ze Sudet a jejího volného pokračování Anna cesta ze Sudet. Dobrý den.
2: Dobrý den a dobrý den i posluchačům.
1: A příběh hlavní hrdinky Aničky Lesné, dívky z česko-německé rodiny ze Žluticka, kterou poznamenaly velké dějiny, se hluboce dotkl mnoha čtenářů. To víme i podle reakcí. A v knihách velmi citlivě vykreslujete pocity dítěte a později mladé ženy, která se ocitla v pasti složité doby. Ve škole jí totiž německá učitelka dávala najevo, že kvůli svému smíšenému původu není dostatečnou Němkou a povál naopak pro změnu nebyla brána jako plnohodnotná Češka. O tom, jak je těžké se vlastně najít, hledat tu svou identitu v krutém a rozděleném světě, si budeme právě teď povídat. Tak v knize, jak už jsme zmínili, Anetchen dívka ze Sudet začíná příběh u opravdu malého děvčátka. Proč pro vás bylo důležité poukázat na tu optiku toho malého děvčátka, vlastně tu dobu skrze ní nějakým způsobem vyprávět?
2: Protože jsem to z pohledu dítěte slýchala. To byl můj tatínek, který v roce 1937 nastoupil do české menšinové školy ve Štědré a on si to pamatoval tak, jak to vnímal jako dítě. Babička, ta byla sice dospělá, ale ta o tom nemluvila a dědeček to respektoval. Takže já jsem ty vzpomínky znala jenom z pohledu dítěte.
1: Hlavní hrdinka Anička vyrůstá na Žluticku, to jsme zmínili, v česko-německé rodině, tak též jsme o tom mluvili, ale mě by zajímalo, jak moc to pro vás bylo emočně náročné, nebo jste to brala jako takovou poctu své rodině?
2: No, pocta k rodině ne, ale spíš snaha vykreslit to, co nejpravdivěji. Já jsem dlouho bádala po kořenech vlastní rodiny i proto, proč babička mluví německy, děda česky. A to už na střední škole, kdy jsem se někdy v roce 1973 zapojila do tehdejší studentské vědecké odborné činnosti, ale pravda je, že jsem k dispozici dostala jenom Stráž míru a tam se jenom potvrzovalo to, co už jsem slyšela, že všichni Němci byli fašisté. No a to já věděla, že není pravda. No ale nebyl čas psát až teď. No a je to, jak říkám, spíš touha po pravdivém zobrazení Sudet v té době.
1: Nebyl čas psát, jste pedagoška, tak asi si dokážeme představit, proč ten čas nebyl nazbyt, ale právě z tohoto úhlu by mě zajímalo, brala jste to nebo berete to i vlastně jako takový vzdělávací materiál? Máte pocit, že by tyto knihy měly být i kvůli tomu, aby se další generace vzdělávala v tom a už se třeba neopakovala?
2: No, byl to záměr. Takže původní text byl 700 stran dlouhý, z toho pak vznikly oba díly postupně a musel se krátit a krátila jsem ho teda raději já sama, protože jsem tam chtěla mít všechno důležité, nejen co je důležité pro tu všednodennost života na Žluticku, ale i právě pro tu historii. A zase jsem použila to, co už teda někteří kvalifikovanější autoři, že ta historie tam vstupuje skrze rozhlas či tisk, kdy se tedy ty jednotlivé historické události člověk dozvídal právě těmito dvěma cestami.
1: V úvodu jsme zmínili ten palčivý pocit toho vykořenění, kdy člověk nezapadá vlastně ani na jednu stranu barikády. Setkala jste si vy sama napřímo, nebo víte o něčem, co konkrétně se odehrálo ve vaší rodině s tímto způsobem odmítání, že vám to třeba ovlivnilo i budoucí život?
2: Mně osobně už tolik ne. Ano, v první třídě mi soudružka učitelka řekla, že každý Němec je fašista, já se bála jet za babičkou, to ano. Ale to ovlivnilo spíš těm lidem, kteří tam žili, a nebyl to jenom můj tatínek, který musel jít do učení, ale byl to i jeho kamarád Jirka, tam skutečně tak vystupuje taky, který se musel jít učit do Škodovky. A přitom oba následně při zaměstnání si udělali maturitu a pak i při zaměstnání vysokou školu. Byli to lidé inteligentní, schopní, ale po válce je to smíšené manželství prostě limitovalo jejich rodičů, tedy manželství.
1: A jak tento příběh pokračoval, tento sudetský příběh, si budeme povídat už za chvíli, tak nás poslouchejte i nadále.

0: 10 hodin a 19 minut pokračuje naše povídání o sudeckém příběhu jedné malé holčičky, která ale v průběhu vyroste. I nadále je mým hostem spisovatelka Jitka Blašková a na cesta ze Sudet, volné pokračování knihy. Tak v jakém roce jste navázala tou druhou knihou?
1: Je to rok 1947, my tu malou Aničku opouštíme v červnu. 40 a hned v září se setkáváme s učenkou pro dalovický epiak, pro porcelánový průmysl.
0: A tato škola byla její volbou, anebo na ní zbyla?
1: No, půl na půl, protože chtěla jít studovat gymnázium a měla před sebou takovou vidinu, že se stane učitelkou. To se jí nepodařilo, nedostala od místních komunistů doporučení, myslím tedy štěderských komunistů, a tak jí doporučili porcelánový průmysl, protože byla výtvarně nadaná.
0: V čem se vaše Anna změnila v té druhé knize? Co jí posunulo, co jí možná i trochu dalo takovou lekci života?
1: No, já bych řekla, že volba přátel, protože se teda spřátelila s rodinou Čechových, to byla jedna možná kolej, po které jde, jinak pochopitelně ztratila zase další své známé přátele, první lásku, dokonce jí odešla i kamarádka Sáva, kterou měla jakoby za ty německé kamarádky. Mimochodem, skutečně se tak někdo jmenoval, ale byl to chlapec, tatínkův kamarád, no nicméně jsem to použila a mám pocit, že dospívala velmi brzy už i díky válce a vlastně se setkáváme s celkem hotovou dívkou.
0: Každý krok Anny mohl být v těch 50. letech, později teda osudový. A vycházela jste i v této druhé knize z reálných osudů vašich známých či pamětníků?
1: To určitě, protože s dovolením bych teda jmenovala lidi, kteří ovlivnili i hrdiny té druhé knížky. Jsou to jednak manželé Humlovy, kdy paní Humlová, moje bývalá učitelka tělocviku ve Šmeralce, dokázala na svého budoucího manžela čekat právě dlouhá léta. On byl zavřen za úplnou banalitu, že vlastně šířil to, co už bylo napsáno v Rudém právu. Báseň Mrtvý Jan Masaryk se ptá a také Benešova inaugurační řeč pro Gottwalda, když se stal předsedou vlády. To byly věci, které byly všeobecně známé, ale nesměly se už po roce třeba od události používat, protože už ten vývoj komunistický byl jinde. Pak je to pan Zdeněk Mandrholec, který je takovým předobrazem toho jednoho hrdiny, pan Rudolf Rudolf a také částečně pan Jaroslav Cibulka.
0: Já osobně bych řekla, že vždy, když nastane taková krutá doba, tak lidé hodně sní. Protože sní o tom, jaké to bude, až bude zase dobře. A zajímalo by mě, jaký byl v té době ten největší sen samotné Anny. Zamýšlela jste se nad tím? Je to v knize?
1: No, jednak chtěla, ale to nebyl ani tak sen. Zatím ona šla hodně důsledně, aby přeci jenom získala maturitu. To nevím, jestli mám nazvat snem, protože sny, no, se ne vždycky naplní, ale ona skutečně zatím šla vědomně, zjišťovala si, dopisovala do obchodní komory a ano, nakonec tedy se jí zdařilo. Tam jsem také využila i toho, co tatínek vzpomínal, že v Dalovicích a posléze v Lesově dokázal jako technolog, ale pak se tedy stal učitelem na keramické škole, modelářem, to byl vyučený modelář, takže tam už ta práce byla potom jiná. A tam už jsem s Aničkou vlastně ho nesledovala.
0: Říká spisovatelka Jitka Blašková o své další knize Anna cesta ze Sudet a už za chvíli si povídáme dál, tak zůstaňte s námi.
2: Chtěl bych napsat báseň,

0: Kapela Činasky a jejich báseň, další česká písnička pro lepší náladu a my pokračujeme. Jsme zpět, hlavní postavou rozhovoru je i nadále Anna ze Sudet, autorky Jitky Blaškové. A když se podíváte na obě knihy jako na celek, od malé Anet Chen po dospělou Anu, jaké hlavní poselství by si měl čtenář z příběhu o Aně Lesné odnést?
1: Myslím si, nezlomnost. Jít opravdu za nějakým cílem, co chci v životě dokázat, smysl života. Já to mám asi ve všech knížkách, i v těch, které jsem napsala a zatím jsou k posouzení. Vždycky to byli lidé, kteří mě inspirovali, ti, kteří věděli, kam směřují. No a snažím se i já směřovat tedy. Takže ta Anna trošičku kopíruje mého tatínka, mě samotnou.
0: Vaše rozhodnutí psát knihy může být inspirací pro mnoho lidí, kteří odkládají své sny až na takzvané až jednou. A co byste vzkázala těm, kteří nosí v hlavě příběh, ale tak trochu se bojí jít s ním ven?
1: No, aby byli trpěliví, protože mě to trvalo poměrně dost dlouho, než se příběh dostal ven. Já ho měla napsaný, ale dozvídala jsem se, že to není téma toho dotyčného nakladatelství a tam toho také ne a tohle, že je moc dlouhé a tohle by se jim nehodilo. Takže to trvalo poměrně dlouho. Přiznám se, že knížky vydávat neumím a jako učitel jsem ani nenaspořila tolik, abych si to mohla dovolit. Takže jsem ráda, že se mě ujalo nakladatelství MOBA. Uhum. A zatím s ním ráda spolupracuji.
0: Takže jste se nenechala zlomit a vytrvala jste?
1: No, i když moje prvotiny vznikaly už někdy v 7 letech. První uhum. Taková moje prvotina byla pohádka o kousavém svetříku, který se dával přes noc do špajzu, aby se tam najedl a mě pak ráno ve škole nekousal, nebo o plnicím peru a tak. To byly pohádky pro moji mladší sestru.
0: A psaní historických románů rozhodně vyžaduje velkou přesnost, nebo aspoň by to tak v ideálním případě mělo být. A musela jste kromě rodinných vzpomínek studovat i historické archivy, abyste správně zachytila tu atmosféru?
1: Já jsem studovala z úplně jiného důvodu ten archiv a tam mě právě napadalo, že by z toho teda mohl být román. To bylo proto, že jsem dokončovala studium moderních dějin, 4semestrální, a chtěli po nás závěrečnou práci, takže ty 2 roky jsem docházela do archivu a studovala. No a u té práce mě pan profesor Kvaček i pochválil, že to je úžasná práce, takového rakousko-uherského úředníka, taková věcná, suchá, že by to teda chtělo trochu šťávy. A já jsem si tak v duchu říkala, no to já tomu tu šťávu jednou dám, no tak teď se snad povedlo.
0: Příběh Anny, nebudeme prozrazovat, jak to s ní dopadne, ať si čtenář nechá něco pro své soukromé chvíle, ale mě by zajímalo, pozvěte nás na nějaké čtení nebo prezentaci těchto knih.
1: Tak co se týká prvního čtení v Karlových Varech, tak to je 14. října v Karlovarském muzeu od 17 hodin, to je středa. Ale já bych možná ráda pozvala i na další akci 26. září, teď před svátkem, do Žlutic, kde bude otevřena Katova stezka od 13 hodin. A to proto, že jsem tam psala texty pro toho Kata, kterého mluví a na závěr dokonce v egerlandštině zpívá pan Richard Čulko.
0: My děkujeme za pozvání, také děkujeme za krásné vyprávění a přejeme, ať se knihám daří, ať mají čtenářský úspěch. Hostem vysílání byla spisovatelka Jitka Blašková. Přejeme také hezký den a zase někdy naslyšenou.

Vítězslav Vávra, rádio vašeho kraje za 5 minut, 10:45. Kameníci na zámku Valeč pokračují v opravě vstupní brány. Letos se práce týkají 2 pilířů a věží, v příštím roce pak navazujících zdí. Všechno je pod dohledem památkářů. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji za pár minut.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála s Jirkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program. Na zámku Valeč na Karlovarsku kontrolovali památkáři průběh rekonstrukce vstupní brány do zámecké zahrady. Oprava začala v srpnu a hotová má být příští rok. Brána bude vypadat stejně jako na konci 19. století, když ji majitel zámku nechal postavit. Práce to ale nebude jednoduchá. Po odkrytí vrchní omítky kameníci zjistili, že sloupy jsou složené z materiálů z různých období.
1: Ta degradace na těch sloupech je daná za prvý, že klasicky povětrnostně.
2: No a celé to bylo slepené jenom jako fakt jako plošně, bez čepu.
1: Vlastně tohle to ani neodpadlo, že při tom sundávání.
3: Kastelán zámku Valeč Miloš Bělohlávek. Teď byl kontrolní den, ten se týkal opravy vstupní brány sem na zámek. Vás docela překvapilo, v jakém stavu ty věže jsou, nebo co tam v nich je, jaký materiál?
1: Když se podíváte na tu bránu, tak ona je skládaná z velkého množství různých kamenů. Ty kameny jsou barokní, jsou i renesanční, jsou mnohem novější, jsou tam cihelné části, cementové části. V podstatě jde o to, že na konci toho 19. století ten tehdejší pan správce nebo například pana hraběte, nějaký vedoucí pracovník, tak sezbíral tady v areálu všechny prvky, které našel, poskládal z nich tu vstupní bránu, pravděpodobně tedy už i z nějaké barokní původní brány, a na tu bránu pak umístili vizuálně dominantní věže. Ale z dnešního úhlu pohledu se jedná o takovou jako chalupářskou práci. Je to prostě co dům dal, poskládáte to dohromady a ono to nějak dopadne. Takže není to rozhodně nic, co by se vám hodilo do Vídeňského paláce, ale na venkově dobrý.
3: Takhle to zůstane, nebo budete něco, co se týče právě té brány, té konstrukce, budete něco měnit, nebo pouze povrchově upravíte, případně doplníte chybějící třeba omítky a tak dále?
1: Doplníme hlavně chybějící části kamene, tam, kde opravdu kameny odpadly, nemáme je, tak tam se to doplní, ale jinak chceme tu bránu nechat přibližně tak, jak asi mohla vypadat v době hraběte Vincenta, tedy v době největší slávy Valče.
3: Kameník Patrik Čabla, teď tady stojíme spolu u té vstupní brány. Co teď zrovna děláte?
4: Zrovna teď rozděláváme věžičky, které jsou ze dvou částí, které jsme vsundávali pomocí jeřábů z barokní brány.
3: Jsou těžké?
4: No, pohybuje se hmotnost jedné té věžičky kolem 600 kg.
3: Tady jsou cihly, ty cihly. Ty byly někde pod těmi věžičkami?
4: Věžičky pochází z konce 19. století, ale stojí na barokní bráně. Na té jedné části barokní brány chyběl záklop v té době, tak si pomohli tím, že ho neudělali kamenicky, ale zednicko vyzděli. My teda k tomu přistoupíme tak, že uděláme na druhou bránu kopii barokního záklopu.
3: Za opravu brány i přilehlých zdí zaplatí zámek 1,5 milionu korun. Z Valče na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Bylo 11 hodin. Zástupci destinační agentury Krušnohoří informovali prezidenta Pavla o záměru těžby živce u Potůčků. Zrušení poplatků za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. A dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Prezident Petr Pavel je na dvoudenní návštěvě Karlovarského kraje. V zaniklé obci Rýžovna u Božího daru se včera sešel se zástupci destinační agentury Krušnohoří, kteří ho informovali o přeshraniční spolupráci, rozvoji cestovního ruchu nebo přípravách Evropského festivalu pěší turistiky Eurorando, který začne v neděli. Upozornili prezidenta také na záměr těžby živce u Potůčků, říká ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
2: My jsme ho informovali o tom záměru těžebním v prostoru Pískové hory tady dole u Potůčků. Upozorňovali jsme ho na všechny z našeho pohledu rizika. Upozorňovali jsme ho na to, že tady existuje skupina místních obyvatel, která velmi důrazně se proti tomu ohrazuje, a sdělili jsme naše stanovisko, které je nesouhlasné.
1: Dnes prezident navštívil porcelánku Tun 1794 v Nové Roli. Pak vystoupí na celostátní konferenci Sdružení místních samospráv v hotelu Termál a potom zamíří na hrad a zámek Bečov a do bečovské botanické zahrady. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD

0: a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Českou televizi a Český rozhlas chce vláda ANO, SPD a motoristů financovat ze státního rozpočtu. Zároveň plánuje snížit objem peněz, se kterými hospodaří. Opozice záměr kritizuje s tím, že omezí svobodu veřejnoprávních médií. Za televizi teď lidé platí 150 korun měsíčně, za rozhlas 55 korun. Na zámku Kinžvart na Chebsku se zítra uskuteční netopíří noc, jak uvedl Přemysl Tájek, spořádající správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Od 18 hodin a 30 minut bude připravený bohatý doprovodný program. Chybět nebude přednáška o životě těchto létajících savců a návštěvníci se budou moct podívat na odchycené netopíry obývající Kinžvartský zámecký park. V 88 letech zemřel v New Yorku americko-německý pop-artový výtvarník Peter Max. Proslavil se hlavně svými pestrobarevnými plakáty v 60. letech. Maxovy vize se tehdy staly součástí hippie kultury. Často se v nich objevovaly barevné květiny, hvězdy a holubice, symboly míru. Taky stvárnil například sérii portrétů hasičů, kteří zemřeli ve službě. Sport. Ve čtvrtém kole první hokejové ligy porazil Baník Sokolov na domácím ledě Jihlavu 6-3. Počasí. Dnes bude oblačno, teploty 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dochovanou původní plátovou zbroj i palné zbraně, které sloužily k obraně města, uvidíte v expozici Západočeského muzea v Plzni. Podrobnosti vám nabídneme už za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: V Západočeském muzeu v Plzni najdete městskou zbrojnici. Expozice seznamuje nejenom s vojenskými dějinami Plzně, ale i s vývojem opevnění města, které bylo od poloviny 19. století postupně bouráno. V muzeu natáčela Anděla Blašková.
2: Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovaná zbrojnice v České republice, tak je to pravda?
3: Je to pravda a pokud hovoříme o městské zbrojnici, tak je to jediná a největší městská zbrojnice i ve světovém měřítku, protože existuje po Evropě řada zbrojnic, které jsou třeba větší, jako například ve Štýru, ovšem zbraně do nich byly svezeny z různých míst a není to městská zbrojnice. Tady u nás v Plzni díky jistému patriotismu a díky péče nejprve města Plzně a později Západočeského muzea v Plzni se dochovala původní zbrojnice, původní zbraně palné i plátová zbroj, které sloužily při obraně města. Takže máme tady zbraně, které bránily Plzeň před husity a ubránili, a máme tady i zbraně, které bránily Plzeň před vojsky Petra Arnošta z Mansfeldu na počátku 30. války a neubránili.
2: Říká kurátor sbírky plzeňské městské zbrojnice Jan Balcar. V jakém roce zbrojnice vznikla a kdo ji založil? Na to odpoví emeritní ředitel Západočeského muzea v Plzni František Frída.
4: Zbrojnici založil jako jednu z posledních městských zbrojnic krála císař Karel IV. V roce 1363. Je to v podstatě poslední z městských zbrojnic, které založil. A měla sloužit k podpoře jeho vlády, k podpoře královského vojska v případě nebezpečí a jako tak, jako středověké město bylo oporou v podstatě královské moci, tak i ta zbrojnice byla nutná k obraně toho města.
2: K prohlédnutí je tady také sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů.
3: Jsou tady celkem 4 kamenné portály, které pochází z domů, které původně stály na plzeňském náměstí a byly zbořeny v rámci pronikavého rozvoje města na přelomu 19. a 20. století. Portály jsou úžasným způsobem zpracované, leta byly uskladněny jaksi mimo muzeum, protože tady původně v těchto prostorách byly skladovací prostory a když jaksi péčí pana emeritního ředitele Frídy se tady začala budovat expozice plzeňské městské zbrojnice, tak byly využity tyto portály k oddělení jednotlivých místností zbrojnice a dělají tady velikou parádu.
2: My jsme sešli o patro níž a tady se nachází panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně.
3: Tady se dostáváme na úplný začátek 30. války, kdy město Plzeň oblehla vojska Petra Arnošta z Mansfeldu. A vzhledem k tomu, že oproti husitským válkám ta technika značně pokročila a že také Plzeň trochu zaspala, tak byli vybaveni poměrně účinnými děly a do města se nám prostříleli. Takže první dobytí Plzně bylo v roce 1618 hrabětem Petrem Arnoštem z Mansfeldu.
4: Já bych ještě dodal k tomu, že je to zobrazení právě dobytí Plzně a průniku v těchto místech, to znamená u františkánského kláštera. A to v místech, kde stála bašta kruhová, kterou dobili a zde jsou její základy, protože na hradbách a na této baště bylo postaveno v roce 1900 muzeum a v základech jsme objevili zbytky této bašty, proto byla renovována, protože to je bašta, která byla postavena hned někdy v počátku 14. století, patří tedy k nejstaršímu opevnění města Plzně. A protože byl třeba tento prostor nějak využít, tak zde vznikla tato iluzorní malba, která právě připomíná první dobytí Plzně v těchto místech u františkánského kláštera.
1: s emeritním ředitelem Západočeského muzea v Plzni Františkem Frídou a kurátorem sbírky Plzeňské městské zbrojnice Janem Balcarem mluvila Anděla Blašková. Městskou zbrojnici si můžete prohlédnout v otevírací době muzea, tedy kromě pondělí, denně, vždy od 10 do 18 hodin. Tady je rádio vašeho kraje, přejeme krásné dopoledne.

Malý Jindra z Karlovarska hledá dárce kostní dřeně a potřebuje ho rychle, trpí totiž akutní leukémií. Pražský IKEM kvůli tomu spustil speciální nábor dárců. Zapsat se tam do registru teď můžete i bez objednání. Za chviličku, ještě před půl 12.

jak žít do 100 let a jak žít co nejzdravěji, kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje.

0: Přejeme vám stále krásné dopoledne, za 2 minuty bude 11:30. Jan a Barbora Ondrejkovi z Karlovarska zažívají noční můru každého rodiče. Jejich 5letý syn Jindra onemocněl akutní leukémií. Ještě před několika týdny byl přitom úplně zdravý. K tomu, aby nemoc porazil, potřebuje dárce kostní dřeně. A právě s tím teď Jindrovi můžete pomoci i vy. Pražský IKEM totiž na podporu chlapce spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se bez objednání do registru dárců můžete až do pátku. Je potřeba, aby vám bylo od 18 do 40 let a nesmíte dlouhodobě brát žádné léky. Výjimkou je antikoncepce.
1: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
2: Jo.
3: Tak pojďte dál.
4: Pomoct Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
5: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
4: A jak se cítíte teďka po odběru, jak to probíhalo tady se sestřičkou?
6: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
4: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
7: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
4: Popisuje Jindrův táta Jan. Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM jich je teď asi 52 tisíc, o 2 tisíce víc než loni, pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
8: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat. Je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme, uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
4: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Tak to byla skupina Holky a za chviličku už vám nabídneme další díl naší minisérie Stvořitelky. Představujeme vám v tomto týdnu 5 žen, které se rozhodly změnit svět kolem sebe. Počkejte si.

0: Na tento týden jsme pro vás připravili 5 příběhů žen, které našly odvahu splnit si sen a měnit svět kolem sebe. Ten projekt se jmenuje Stvořitelky. Výstavu černobílých fotografických portrétů těch žen můžete vidět v Moving Station v Plzni. A Jitka Doubravová natáčela i jejich zvukové portréty. Dneska pro vás máme čtvrtou ženu v pořadí, Kamilu Borovskou. Ta proměnila Plzeň v jedno z nejvýznamnějších center stepu v České republice.
1: Věděla jsem, že musím zpívat, tancovat, hýbat se, stále dělat něco nového.
2: Popisuje Kamila Borovská.
1: Od dětství jsem dělala gymnastiku, balet, vystudovala jsem operní zpěv, chodila jsem na různé druhy tance a to mě vlastně naplňovalo, až jsem v tom našla step, který mě vlastně naplnil nejvíc, protože to je spojení hudby a rytmu.
2: Jak se ten váš sen plnil?
1: V roce 2009 jsem byla na workshopu v Polsku ve Varšavě. A paní, která tam vedla stepařské studio, mi řekla, kam ty chodíš se učit stepovat? A já říkám, no já se neučím, protože v Plzni nebylo moc kde. No tak tam založ studio. Tak jsem řekla, no to by bylo vlastně pěkný, tak jsem si nad tím zamyslela a do roka a do dne jsem založila stepařské studio, které mělo 15 členů, z toho 3 byly mý synové, jejich kamarádi a vlastně z toho to teprve vzniklo a postupně se takhle rozvinulo. Když jich bylo 50, tak jsme to oslavili, když jich bylo 100, jsme oslavili a teď jich je kolem 200. Nejdřív jsme začali se soustředěním a další rok říkám, tak jak to říkám doteď, co další rok budu dělat? Co kdyby jsme udělali nějaký festival nebo soutěž? Takže jsme vymysleli, že zkusíme udělat festival. Pozvali jsme mistra světa Daniela Boraka. Jezdí sem skoro pravidelně a už jsme vlastně měli teď 12. ročník festivalu a už je to úplně o ničem jiným, protože máme spoustu známých stepařů, kteří sem jezdí a můžeme si to dovolit.
2: Co všechno kromě festivalu děláte?
1: Ten rok je tak naplněný přes stepařský ples, vystoupení všech studií, pořádáme kvalifikace na mistrovství republiky, jezdíme na mistrovství světa a když se to sečte za ten rok, tak vlastně jedeme z akce do akce.
2: Jak se vám to daří kloubit s rodinou? Máte 3 děti?
1: Manžel hodně pomáhá, teď už jsme na tom úplně jinak. Synové jsou dospělí, takže teď už to jde mnohem snáš. I oni pomáhají, oni se stali součástí studia, 2 z nich aktivně učí step, sami vystupují, soutěží a jeden je programátor, ale vůbec se neminul povoláním, protože nám dělá webové stránky a tak dále, takže naše rodina vlastně funguje dohromady. Bez nich by to tak obrovský nikdy nebylo. Sama bych nic nedokázala.
2: Co byste vzkázala ženám, které mají také nějaké své sny, vize, ale nemají odvahu?
1: Je to komplikované. Bez toho by to nešlo. Ale když překonáte jakoukoliv malou překážku, to vás posílí na překonání další překážky. Ono se to skládá z malých překážek a pak teprve vznikne něco velikého. Nedávat si obrovskou vizi. Já tady udělám něco velikého. Ne. Teď jsem se rozhodla udělat, já nevím, někdo třeba napsat knihu, tak napíšu jenom článek, tak udělám první kapitolu. Nebudu říkat, budu mít celou sérii a prostě toho spoustu. Ta zkušenost je taková, že z toho mála to vzniká.
2: Další ženu, která proměnila své sny a vize ve skutečnost a dlouhodobě tak obohacuje kulturu, společnost a životy dalších lidí, vám představíme zítra dopoledne krátce po 11:30. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.

Tady je rádio vašeho kraje, za minutku bude 11:45. Co mají společného slimáci, vaše zuby a ořechové skořápky, možná víc, než by se zdálo? Všechno už za chvíli objasní dnešní babské rady.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Pět očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dům dětí a mládeže v Sokolově poprvé otevřel logopedické kroužky. Karlovarský kraj plánuje zateplení budov krajského úřadu a novou centrální klimatizaci. Premiér Babiš opět vyzval ke vzniku společného evropského systému protiraketové obrany. Je polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Libuše Ernestová. Sokolovský dům dětí a mládeže otevřel 5 logopedických kroužků pro děti od 5 do 7 let. Reaguje tak na rostoucí počet dětí s vadami řeči a nedostatek klinických logopedů v Karlovarském kraji. 4 kroužky fungují v mateřských školách, 1 přímo v domě dětí. O takzvané logohrádky je mezi rodiči velký zájem a kapacita nestačí, říká jeho vedoucí Lucie Kotová.
2: Mám ten kroužek poprvý, takže i hledám nejlepší způsob, jak vést 10 dětí. Takže se pokusím s nima pracovat tak, aby ten pokrok za ten rok byl vidět. Že většinou jsou to předškoláci anebo chodí do první třídy. Určitě udělám všechno pro to, abych jim pomohla těm dětem.
0: Karlovarský kraj plánuje rozsáhlou modernizaci budov A a B krajského úřadu. Objekty z bývalých kasáren jsou energeticky náročné. Rekonstrukce se proto bude týkat například výměny oken, zateplení, ale i klimatizace. Kraj by chtěl na zateplení získat dotace.
3: Například klimatizace v některých částech úřadu není vůbec nebo je jen bodová, která ochladí jednu nebo dvě propojené místnosti. Nově by mohla na krajském úřadě být centrální klimatizace, například připojená na tepelné čerpadlo. V plánu je i modernizace zastupitelského sálu. Kolik budou nakonec opravy stát, ukáže až studie. Část peněz by kraj mohl získat z dotace, o kterou požádal. Z Karlových Varů, Anna Bečková, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu navrhl vznik společného programu protiraketové obrany pro Evropu. Jak řekl na pražském obranném summitu, společný projekt Europatriot by podle něj měl být evropským příspěvkem Severoatlantické alianci.
4: Jak řekl Andrej Babiš z hnutí ANO, projekt nemá soupeřit se Spojenými státy. Protiraketový systém by evropské země buď navrhly

0: sami, nebo by podle Babiše mohli získat licenci od Američanů. Projekt Europatriot zmínil český premiér poprvé na jednání koalice ochotných v Paříži před 2 měsíci. Teď o něm mluvil znovu na setkání vrcholných politických a vojenských představitelů. Mezi nimi je mimo jiné maďarský ministr obrany nebo náčelník generálního štábu německého Bundeswehru. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Internetové platformy budou podle návrhu Evropské komise muset nově dokázat, že jsou bezpečné pro nezletilé. Povinnosti se týkají jak sociálních sítí, tak služeb pro sdílení videí, online videohry, AI společníky a chatboty. Nový plán zároveň zakazuje návykové funkce, nekonečné scrollování nebo nová upozornění během hodin určených ke spánku. Komise chce taky razantněji chránit děti mladší 15 let. 13 a 14 letí proto budou nově podléhat rodičovské kontrole. To znamená, že si rodiče prostřednictvím svého účtu vytvoří takzvané mini účty, ke kterým by mladiství měli přístup. Pro děti do 13 let návrh počítá s úplným zákazem sociálních sítí.
2: Počasí.
1: Je polojasno až oblačno, večer bude až skoro jasno. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Tane mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby ho zátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na regionálních silnicích je aktuálně klidná situace, provoz je plynulý. Nejsou hlášeny nehody ani jiné komplikace.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
3: 5 minut po 12. hodině vám Český rozhlas Karlovy Vary po zprávách s Libuší Ernestovou nabízí hodinu písniček pro vás a na vaše přání. S vámi je dnes Zlata Kinská. Připomínám telefon 221 55 37 37, e-mail do studia studio.vary@rozhlas.cz. Tak volejte, pište, přejte si. Tato písnička je od zpěvačky Jany Kirchner. Jmenuje se Modrá. Skupina Buty, myslím, že zpívá hit Modrá je dobrá. Nevím, jaká barva se líbí vám, můžete nám to klidně i zavolat a vybrat si písničku podle vašeho gusta i podle toho, jak jste naladěni. Někdy si člověk ráno vezme svetr, někdy tričko, podle toho, jak se cítí a i podle toho má a rád vybírá hudbu. Tak pojďme na to. Hezký den všem.

Tak pro vás těch čtvrtečních s datem 17. září jdeme plnit první písemné přání. Dobrý den. Dnes se dožívá paní Marta Červinková z Karlových Varů dvorů krásných 92 let. Vše nejlepší, hodně zdravíčka a pohody do dalších let. Jí touto cestou přejí oba synové, vnučky Petra, Martina, Věra s rodinami, vnuk Martin, všech 8 pravnoučat a 2 pravnučky z Karlových Varů a Řepína, Eva z Prahy a také sousedé Libuška a Zdeněk. Rádi bychom jí touto cestou poslali písničku Jednoho dne se vrátíš z filmu Tenkrát na západě, kterou naspívala Věra Špinarová a popřáli jí také hezkou narozeninovou oslavu. Děkujeme moc, přejeme všem hezký den. I my vám a přejeme samozřejmě vše nejlepší. Celý Český rozhlas Karlovy Vary se moc rád k přání připojí.

Tak ještě jednou přejeme Martě Červinkové z Karlových Varů dvorů vše nejlepší k jejím krásným 92. narozeninám. Jdeme plnit další přání. Milé Karlovarské rádio, přeji vám hezký den. Mohla bych vás dnes poprosit o zahrání krásné písničky, kterou jsem dlouho neslyšela, a to od skupiny R.E.M. Everybody Hurts. Posílám ji vám do rádia za to, jak nám hrajete a plníte přání. Doufám, že si rádi poslechnou i ostatní posluchači našeho skvělého rádia, které poslouchám každý den od rána do večera. Moc děkuji a přeji všem hezký slunečný den. Helena. Helčo, písnička je tady, moc ráda si ji s vámi poslechnu, je opravdu moc hezká a přeji vám i přes to počasí, ať už je jakékoliv, pohodový den s rádiem vašeho kraje.

A přání naší milé posluchačky Schodová, paní posluchačky Helči, vystřídá teď přání pana Karla, které také moc ráda vyřídím. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od skupiny Backstreet Boys I Want It That Way. A bylo by to pro Žabku, Františka, Rudánka, Pípu, Bertíka, Kukínu a to vše od Alfíka. Moc díky, tak tady je.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Tak to byla Souměrná a Bára Basiková na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Mimochodem, Bára Basiková má dnes svůj velký den. Film o ní s názvem Bára, nový český časozběrný dokumentární film režisérky Heleny Třeštíkové, má právě dnes 17. září kinopremiéru. A jak jste mohli slyšet, včera v našem vysílání o víkendu 19. a 20. září se uskuteční první celorepublikové kinodny. Do této akce se zapojí celkem 192 kin ve 141 městech, včetně Karlových Varů. Akce nabídne filmy za jednotné vstupné 100 korun a o kinodnech a té celé nabídce pro diváky i novinkách v Premier Cinemas jsme si včera povídali odpoledne s marketingovou manažerkou Petrou Horáčkovou, tak si třeba i zpětně poslechněte náš rozhovor, ať o nic nepřijdete a dozvíte se všechno důležité k této akci. Tak mrkněte na stránky www.vary.rozhlas.cz. Připomínám, telefon sem k nám do studia 221 55 37 37, linka je volná, volejte a připravený je pro vás také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. U mikrofonu je s vámi dnes odpoledne Zlata Kinská, těším se na vás a jako vždy připomínám, volejte, pište, přejte si. Hezký den všem.

0: To byl skvělý Bryan Adams, který také jezdívá k nám do Karlových Varů. Teď k nám do Karlových Varů volá náš pravidelný posluchač Míra ze Sokolova. Hezký den.
1: Děkuji všem posluchačům. Mám paní Knížská, moje oblíbená moderátorka i pan Čimpera, abych taky na ní nezapomněl. Tady tu písničku posílám všem posluchačům, dnes je krásný den a tady ta písnička vždycky hrála ráno na rádiu Hvězda, jestli si někdo vzpomene. Jmenovitě mojí mamince do Ostrova a Anče do Ostrova. Mějte se krásně, a co vám líbí?
0: Díky moc, mějte se krásně a zítra hezké ráno. Dnes hezký zbytek dne. Naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.

0: Je ráno, ano, Václav Neckář na přání našeho posluchače Míry ze Sokolova. Ještě jednou moc zdravíme, díky za písničku, ráda jsem si ji poslechla s vámi a také jsem ji kdysi poslouchala ráno ve vysílání. Tak teď už ve vysílání vítám našeho dalšího také pravidelného posluchače, Standu Zdolců, hezký den. Tak co to bude dnes?
1: Hezký den, paní Zlatko, zdravím vás a úplně všechny posluchače, který poslouchají, nebudu jmenovat, protože to přibývá a je toho prostě hafo. No, dnes bude nádherný den, on opravdu bude nádherný. Takže jsem se rozhodl pro nádhernou písničku od Michala Tučního. Rád si ji broukám, rád si ji zpívám. Je to takový drobet svižnější, ostřejší, doufám, že se bude líbit. A samozřejmě je to i pro vás. Mějte se krásně a zase někdy. Díky moc.
0: To si ráda poslechnu s vámi. Můj táta měl rád Michala Tučního, takže jsem to poslouchala jako dítě. Tak jdeme na to. Krásný den, naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou. Na půdě nám

0: Sex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Hezký večer, loučí se s vámi kapela, která už si bezmála 11 let, říká Krištof! Děkujem.
1: Tak živě, téměř živě, skupina Krištof na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Díky moc, že nás posloucháte, díky moc za vaše reakce, jsem moc ráda, co mi říkáváte, jaký jsme Bezva rádio, jak vám hezky hrajeme, to jsem moc ráda. Na telefonu už mám teď další naši posluchačku Aničku Schodová. Hezký den.
2: Já vás zdravím, přeji krásný sluníčkový den a posílám všem lidičkám dneska československou písničku od skupiny Činasky, ale bude to slovenský cíp.
1: Tak je tady. Krásný den, díky za výběr.
2: Děkuju, taky.
1: Mějte se pohodově a sluníčkově s rádem vašeho kraje.
2: Naslyšenou. Jo, jo, děkuju, to vy.

Stále ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, posloucháte písničky pro vás a na vaše přání s datem 17. září. Připomínám, že svátek má dnes Naďa Naděžda. V našem týmu je jedna také, Naďa. A já jí touto cestou přeji vše nejlepší, hodně zdraví, klidu, pohody, ať se má krásně, protože momentálně na mateřské dovolené často na ní myslíváme. Tak jestli nás poslouchá, tak Nadě zdravím. A já jí doplnit přání panu Honzovi Sklatov. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od Evy Farny. Neříkej, co se má stát, písnička bude pro všechny posluchače. S pozdravem Honza Sklatov. Honzo, plním, posílám a přeji hezký den. A písničku bych také ráda poslala i naší Nadě. Tak krásný den všem.

0: To byla Eva Farná. Já přeji všem krásný den a teď už vítám na našich vlnách dalšího volajícího. Tentokrát je to žena Anička, ale z Ostrova. Hezký den.
1: Taky pěkný den. Já jsme si zahrát tu písničku, jak jsme se domluvili. Bylo by to pro kamaráda Vaška z Ostrova, pro Alici z Ostrova, Lučku z Ostrova, Láďu z Atlantisu, od Bevedík do Kopcu, myslím, jsme spolu kecali. No, pro Míru ze Sokova, děkuju za písničku, Standu z Dolců a Alenku z Chodova.
0: Dneska jste se vybrala sama. Trápím se, trápím, Petr Spálený, váš oblíbený interpret. A protože máte nějaké starosti a trápiňčku, tak já vám přeji, ať vám to všechno dobře dopadne, Aničko. Mějte
1: se krásně.
0: Jo, pak se domluvíme,
1: jo.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.

Město Sokolov dokončuje novou cyklostezku podél řeky Svatava. 300 metrů dlouhý úsek se u parkoviště v Mlýnských Příkopech napojí na stávající stezku přes takzvanou Lávku lásky. Více podrobnějších informací k tomu uslyšíte v celou od Libuše Ernestové, která už je připravená za mikrofonem vedle ve studiu. No a já než splním úplně poslední přání této hodiny, tak ještě vám připomenu, že po 13. hodině na Českém rozhlase Karlovy Vary můžete opět poslouchat náš pravidelný pořad Alex a host. Hosta už nechám na Alex Minářové. A plním tady poslední přání. Dnes má 58. narozeniny americká zpěvačka Anastasia, která letos vystoupila, kdo byl takový, na Karlovarském filmovém festivalu a v říjnu 15. vystoupí v Brně. A právě o písničku od Anastasie se dnes napsala naše posluchačka z Prahy, Silva. Přeje naděždám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, nám do rádia a vám všem rádia našeho, vašeho kraje. Přeje hezký den a já samozřejmě také, jak jinak, za celý náš vysílací tým vám přeji pohodový den. Zůstávám s vámi a těším se na vás po 14. hodině naslyšenou. Teď už dávám slovo Anastasie.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Krajské inovační centrum v Karlových Varech má dodavatele audiovizuální techniky. Sokolov dokončuje stavbu nové cyklostezky z centra města směrem na Svatavu. Prezident Petr Pavel vrací do sněmovny zákon o státních zaměstnancích. Je polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů. Zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Krajské inovační centrum v Karlových Varech má dodavatele audiovizuální techniky. Zakázku za necelých 7 milionů korun získala společnost z Dalovic. Firma do budovy dodá moderní ozvučení, projekční techniku a zobrazovací panely pro konferenční prostory. O kanceláře mají zájem veřejné instituce i soukromé firmy, například Česká zemědělská univerzita nebo Agentura pro rozvoj. Karlovarský kraj už podepisuje nájemní smlouvy se zájemci a kompletně zařídí konferenční sály i zázemí. Stavební práce skončí v listopadu a prostory se otevřou na přelomu února a března příštího roku. Sokolov dokončuje novou cyklostezku podél řeky Svatava. 300 metrů dlouhý úsek se u parkoviště v Mlýnských Příkopech napojí na stávající stezku přes takzvanou Lávku lásky. Náklady jsou zhruba 10 milionů korun a většinu pokryje dotace z programu Spravedlivá transformace. Původně měla být stavba hotová na začátku září, říká stavební technik městského úřadu Luboš Pravec.
2: Vzhledem k tomu, že se několikrát projevily přívalové deště, došlo k sesutí svahu a bylo nutné práce opakovaně přerušit. V současné době ale jsou veškeré potíže překonány a stavba se chýlí ke konci.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která podle registru nevaří. Věnuje se stavebnictví nebo pohřebnictví. Upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele. Armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně v Lešti slouží v mnohonárodní brigádě NATO i čeští vojáci.
3: Pochybnosti vyvolávaly i dřívější zakázky na stravování. V roce 2022 například vyhrála firma, která se do té doby věnovala úpravám nákladních aut. Se současným dodavatelem uzavřela slovenská armáda smlouvu bez výběrového řízení. Objednávky u ní přesáhly 2 miliony eur. Původní limit byl přitom necelých 800 tisíc. Výhrady se v minulosti týkaly i kvality jídla. Už loni v červnu tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS připustila, že česká armáda

0: čela stížnosti i zažívací potíže. Jestli podobné problémy hlásili i vojáci z dalších zemí, není jasné. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí. Dál bude polojasno až oblačno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15. Vane mírný západní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Kdy nemáme aktuálně hlášeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
3: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rockovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šatičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo?
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem
1: dělala
0: gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že za prvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak, takový ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. Co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si
1: splnila. Jsem splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petr Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím, co ještě, festivaly prostě.
0: Desky.
1: Singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě
1: to
0: Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla 25. vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Neměli šanci se nějak rozčilovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala, vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala s Dendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem?
1: Víte, že tohle to
0: mě nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohle to mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě, on má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: No tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně, to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně, vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny.
0: Tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska a mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi, protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano. To byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhletu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná určitě, hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zas nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto, takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte na
1: Je to závislák, no. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On tak, má absolutní tak, sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak
0: to, beru tak si to třeba už vás osobně. Doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba No jasně. Z vás nevíde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne?
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo. Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak. A skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, někdo. Že...
1: Jo, jako měla, ale naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle to, je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot, teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak a no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: On byl
1: nenápadnej fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda. Ale teďka už se na ně těším. Já už
0: co prostě to skončilo? Já se měním
1: strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Strážníkům v Chebu pomáhají asistenti prevence kriminality. Odpadového Oscara v Karlovarském kraji letos dostali Andělská hora, Dolní Žandov a Ostrov. Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard. Shodla se na tom koalice. Zítra bude oblačno až skoro zataženo a teploty 17 až 20 stupňů. Další zprávy přináší Libuše Ernestová. U městské policie v Chebu slouží dva asistenti prevence kriminality. Do služby nastoupili letos v červenci. Na starosti mají hlavně veřejný pořádek a dohlíží taky na bezpečnost dětí u škol a na přechodech. Do konce roku by se jejich počet měl zdvojnásobit. Zaškolení asistentů trvá několik měsíců, říká z oddělení prevence kriminality Petra Poláková.
2: Ta činnost je natolik rozmanitá, že v průběhu celého toho působení se ještě objevují samozřejmě novinky, se kterými do té doby nepřišli třeba do styku, ať už jsou to návykové látky nebo věci, které se týkají kolem závislostního chování, ale rozhodně to prostě není to, že byste se stal asistentem prevence kriminality, přečetl jste si stanovy a normy a tím jste byl asistent hotový.
0: Ekologická organizace Arnika vyhlásila výsledky 12. ročníku odpadového Oscara. Nejméně směsného odpadu na obyvatele vyprodukovali v Karlovarském kraji obce Andělská hora, Dolní Žandov a město Ostrov. Obce byly hodnoceny ve třech kategoriích, a to do 1 000, do 5 000 a nad 5 000 obyvatel. Pokračuje mluvčí Arniky Luboš Pavlovič.
3: Andělská hora a Ostrov přitom vítězí opakovaně. Dlouhodobě totiž podporují domácí kompostování, díky kterému bioodpad nekončí v černých popelnicích. Výsledky soutěže ukazují, že k oběhovému hospodářství nevede jen lepší třídění. Klíčové je především snižovat množství směsného odpadu a udržet využitelné materiály mimo černé popelnice.
0: Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh rozpočtu by vláda měla schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun. Únorový nálet na školu v Iránu by mohl být válečným zločinem. Oznámila to vyšetřovací komise OSN s tím, že tam útočili pravděpodobně Spojené státy. Úder v první den americko-izraelské války proti Iránu zasáhl základní školu ve městě Minab a zabil 168 dětí a 14 učitelů. Podle stanice CNN je to největší počet civilních obětí v nedávné historii armády Spojených států. Americké ozbrojené síly ve dnech po útoku zahájily vyšetřování. Pentagon ale výsledky doteď nezveřejnil. Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
4: Je to super, ktorý hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastne, čo som mal možnosť proti ním hrať. Je to tým, ktorý sa snaží hrať agresívny a vertikálny futbal smerom dopredu a nepotrpia si úplne nadržanie lopty, ale sú nepríjemní v breakových situáciách.
0: Utkání Plzne s Royalem Union Saint-Gilloise začne v 21.

0: 20 hodin.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude oblačno až skoro zataženo. Kránu v údolích mlhy, na horách místy přehánky. Večer začne oblačnost ubývat. Noční teploty 10 až 7, na horách 8 až 5 stupňů. Denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Pozor u Ostrova. Na 8. kilometru silnice 1/13 ve směru na Karlovy Vary překáží po nehodě dvě osobní auta. Se zvýšenou opatrností se dá projet.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Právě teď po zprávách s Libuší Ernestovou začíná čtvrteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou s datem 17. září a já vám přeji pohodový poslech s rádiem vašeho kraje. Za chvíli si prověříme naše zeměpisné znalosti. Jestli pak víte, jestli má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem, odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Já vám pak nabídnu pár kulturních tipů na akce, které se dnes konají v našem regionu. Před koncem hodiny společně můžeme nakupovat a prodávat a po půl třetí budeme řešit vady řeči. Těch totiž přibývá, zvláště u dětí, ale klinických logopedů je v Karlovarském kraji nedostatek. Pomoc proto rodiče hledají například v domech dětí a mládeže. Třeba ten v Sokolově v novém školním roce poprvé otevřel logopedickou školičku. Více uslyšíte po půl třetí, teď jdeme zase na písničky a já vám přeji ještě jednou příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Portorika. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin, jižní část Sint-Maarten patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná, nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: se to, co má.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: Téměř zapomenutou techniku mozaiky a její roli ve veřejném prostoru v Československu druhé poloviny 20. století dokumentuje aktuálně výstava prací mozaikáře Martina Sladkého v Chebském retromuzeu. V bývalé čítárně Sokolovského zámku uvidí návštěvníci aktuálně expozici národnostní a etnické menšiny na Sokolovsku. Představuje zvyky, kulturu a osudy lidí, kteří našli nový domov v našem regionu. Tvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou začíná 15 hodin v městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, tak si určitě přineste sebou. Akce je určená jak pro začátečníky, tak i pokročilé. V Mariánsko-Lanzeňském domě Chopin začíná dnes v 17 hodin odpoledne mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. Na úvod zahraje slovenský soubor Poljana. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom Staré Prahy nebo Carcassonne čekají opět od 17 hodin do 20 hodin na návštěvníky herního klubu městské knihovny v Ostrově. Nebudou chybět ani méně náročné tituly jako třeba Krycí jména. V Karlovarských císařských lázních pokračuje 43. ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazzfest. Karlovy Vary od 19:30 minut tam zazní jazzové standardy v aranžích Milana Krajíce. Program uzavře Svita z baletu Čaroděj ze země Oz, Karlovarský symfonický orchestr a jazzové hudebníky diriguje dnes večer Milan Svoboda. A Muzeum Faši připomene výročí 80 let od otevření a 30 let od zavření Tosty Aš. Zájemci díky expozici nahlédnou do slavných časů tohoto podniku a připomenou si výrobky, které odtud mířily do mnoha zemí světa. Ať už dnes budete dělat cokoliv, čas strávit s kýmkoliv, užijte si dne, třeba i s rádiem vašeho kraje, které vám už opět hraje písničky, které nestárnou, a za malou chvíli se budeme věnovat tématu vady řeči.

0: Žádný strach, já to zvládnu, zpíval Jiří Korn na Českém rozhlase Karlovy Vary a větu Žádný strach, to zvládneš. Určitě uslyší i děti v logopedické školičce, kterou poprvé otevřel od nového školního roku Dům dětí a mládeže v Sokolově. Je určená dětem předškolního věku a má jim pomoci rozvíjet řeč, mít správnou výslovnost a získat také jistotu v komunikaci. Zájem o školičku je už teď veliký i proto, že děti s vadami řečí přibývá a klinických logopedů je v Karlovarské kraji nedostatek.
1: Dcera špatně vyslovuje a logopedi v dnešní době jsou nedostatečné zboží.
2: Vysvětluje maminka Martina, proč přivedla do logopedické školičky dceru Janičku.
1: Ale sehnali jsme logopedku, která je finančně náročnější, ke které chodíme, ale chtěli jsme to ještě zintenzivnit, aby jako předškolák se naučila vyslovovat písmenka, která jí nejdou. Prosincí bude 6 let.
2: Na začátku kurzu se vedoucí snaží děti uvolnit a rozmluvit. Ptá se například na oblíbená zvířátka.
3: Já mám nejradši gepardy a pandy a taky mám ráda kočičky a koně.
4: A já mám rád kotátka a myči.
2: Odpolední logopedickou školičku vede Lucie Kotová.
5: Proč jsme si povídali, potřebuju jenom vědět, kdo potřebuje zlepšit jaký písmenko. Teď se schválně zeptám, když takhle se posloucháte, schválně. Víte, který písmenko vám dělá největší problém? Emička. Jasný. R nejvícko, že jo? Že jo, jsem tady slyšela. Nejdřív budeme pracovat a pak si teprve budeme hrát, jo?
2: Teď je ve třídě najednou ticho. Děti si kreslí.
6: My budeme trénovat i jemnou motoriku. Budu pracovat i s různýma pomůckama, jako je modelína, míčky, ty ruce, pusa. Prostě je to všechno spojený.
2: Lucie Kotová přiznává, že kroužek nemůže nahradit pravidelnou péči klinického logopeda.
6: Hledám nejlepší způsob, jak vést 10 dětí a každý dítě má jinou vadu. Takže to je docela náročný, že když jdou do nějaký logopedický poradny, tak tam jsou sami, že jo? A já jich tady mám 10, takže se pokusím s nima pracovat tak, aby ten pokrok za ten rok byl vidět. Že většinou jsou to předškoláci, anebo chodí do první třídy.
2: V Sokolově se na začátku září otevřela teprve druhá ambulance klinické logopedie. Její vznik finančně podpořil Karlovarský kraj. Pokračuje mluvčí krajského úřadu Jana Boučková.
7: Klinických logopedů je přitom v Karlovarském kraji dlouhodobě nedostatek a objednací doba u podpořené specialistky dosahuje přibližně 2 let.
2: Logopedická školička se schází jednou týdně a děti budou navštěvovat až do konce školního roku. Ze Sokolova Václav Malý, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

Pasižská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas 3:15 a 3,5 minuty a právě teď vám nabízíme časový prostor pro vaše inzeráty. Tak můžete začít volat, připomínám jako vždy na úvod telefon 221 55 37 37. U mikrofonu je připravená Zlata Kinská, tak můžete nabízet nebo prodávat nebo vyměňovat jakékoliv věci nebo i činnosti na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary v tomto čase vždy od pondělí do pátku, tedy každý všední den. V našem vysílání živě už teď je za malou chvíli s naším inzerentem. Ještě připomenu náš e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tam můžete inzeráty také posílat. Tak já už zvedám náš dnešní první telefonát. Hezký den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla prodat velikou keramickou pivní soupravu béžovou. Je tam hodně půl litrů, hlavně velikánský džbán je tam a 4 sady skleniček jako číše. Buď je to na víno nebo na likéry. Jsou to 4 sady po 120 korunách každá. A maximálně 1000 korun za tu velkou sadu pivní. To je všechno. Děkujeme. A já vám nechci nalituju číslo 606 543 707, Chodov u Karlových Varů. Děkujeme.
2: Tak já vás z Karlových Varů zdravím do Chodova. Ještě jednou zopakuji váš telefon, prosím o kontrolu, jestli mám správně zapsáno 606 543 707.
3: Ano, děkuji.
2: My také děkujeme. Naslyšenou, hezký den. Tak to byla naše posluchačka z Chodova. Pokud i vy byste chtěli nakupovat nebo prodávat, je to úplně jednoduché, stačí zavolat sem k nám na telefonní číslo 221 55 37 37 a jít se mnou rovnou do živého vysílání. Pokud se vám nechce mluvit do éteru, vůbec nevadí, klidně napište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a samozřejmě můžete klidně zavolat a já vám moc ráda veškeré důležité informace k inzerátům klidně i zopakuji. Těsně před inzercí nám na našich vlnách zpíval Jakub Smolík písničku Holka s bílou halenou. A když ji tak zpíval, tak jsem si říkala, že třeba i nějakou halenku nebo košili můžete zkusit prodat, milé dámy, pokud jste třeba si koupili něco, co vám nesedí, zapomněli jste na to, někde se tak jako stane, dáme si to do skříně, ono nám pak to už není, nemáme možnost to vrátit, tak můžete zkusit nabídnout někomu z našich jiných posluchaček, třeba by ji někdo rád ještě unosil. Tak a já ještě zvednu našeho dnešního dalšího inzerenta ve vysílání. Už vítám koho pak. Hezký den i vám.
4: Dobrý den, tady je Procházka Karlovy Vary.
2: Hezký den.
4: Já mám prozbu. Já bych rád nabídl prodej kempingovou sadu neprovokavý stan o velikosti 2 metry na 1,5 metru s moskytiérou a sestavený jenom na 2 pruty. K tomu nabízím velký slunečník průměru 240 cm a k tomu ještě dosady nepromokavou plachtu 3 metry na 2 metry. A všechno je to v maskáčovém vzoru.
2: Mm-hmm. Bezva.
4: Jsou to Karlovy Vary přímo a kontakt je telefon 725 812 780.
2: Tak telefon mám zapsaný a teď si úplně nejsem jistá, jestli jste zmínil cenu za to všechno.
4: A cenu jsem neuvedl, tak cena za tenhle celý komplet je 700 korun.
2: To je krásná cena. Tak 720.
4: V případě, kdyby chtěl někdo třeba jenom slunečník nebo jenom stán, tak se nějakým způsobem určitě taky domluvíme. Ale rád bych chtěl jakoby ten komplet za 700 korun.
2: Rozumím. Super, cena je skvělá, tak já zopakuji váš telefon 725 812 782, jste z Karlových Varů a já vám děkuji
4: 780.
2: Za nabídku. 780. Tak ještě jednou. 725 812 780.
4: Přesně tak.
2: Tak jo, díky za nabídku, mějte se krásně.
4: Děkuji vám pěkně, hezký den, naschledanou.
2: Naslyšenou. Tak to byly naši dnešní dva inzerenti, zítra to můžete být zase vy. Je totiž pátek a inzerce bude, tak se na vás těším.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: než Český rozhlas, tak české písničky.
1: Chtěl bych být v nedělní ráno v chodníku kvádrem žulovým.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických

0: hrozný. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hladina Březovské přehrady dál klesá a z vody se po desítkách let znovu vynořil zatopený most. Benzín v Karlovarském kraji zlevnil, nafta naopak zdražila. Tripartita se podle ministra Juchelky k růstu platů vrátí po pondělním jednání vlády. Zítra bude oblačno až skoro zataženo a teploty 17 až 20 stupňů. U zpráv jste s Libuší Ernestovou. Povodí Ohře chce kvůli nedostatku vody omezit odtok z Březovské přehrady u Karlových Varů. Do nádrže totiž přitéká méně vody, než kolik vodohospodáři musí vypouštět. Hladina tak dál klesá navzdory dešti z posledních dnů. Z vody už vyčnívá most, který zatopili při napouštění přehrady před téměř 90 lety. Krajský úřad podle mluvčí Povodí Ohře Dany Zikešové schválil mimořádnou manipulaci.
2: Mimořádná manipulace spočívá v tom, že podkročíme minimální zůstatkový průtok a budeme pouštět vody o něco méně. Z 220 litrů bychom klesli až na 100 litrů za vteřinu. Cílem je, abychom v nádrži udrželi alespoň nějaké minimální množství vody a byli schopni zajistit aspoň nějaké množství vody v korytě pod hrází.
0: Vodohospodáři odtok omezí, pokud hladina klesne ještě o 80 cm. V Karlovarském kraji za poslední týden zlevnil benzín. Nafta naopak zdražila. Liter nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 43 koruny 88 haléřů, což je nejméně ze všech krajů Česka. Před týdnem byl o 19 haléřů dražší. O 40 haléřů zdražila nafta. Za ní teď řidiči zaplatí průměrně 48 korun 14 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější benzín v kraji prodávají na Chebsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Sokolovsku. Benzín je nejdražší na Karlovarsku a nafta na Chebsku. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se k růstu platů v příštím roce vrátí až po pondělním jednání vlády o státním rozpočtu. Na po dnešní tripartitě to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Právě od podoby rozpočtu se budou další jednání o platech odvíjet. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zároveň ocenil, že vláda odložila debatu o neproplácení prvních 3 dnů nemocenské.
3: Myslíme si, že není důvod, aby se hledaly nápady pro zvýšení příjmu státu na úkor například nezaměstnaných nebo nemocných. To opravdu není cesta a varujeme před ní.
0: Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opoziční blok. Informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT po sečtení všech hlasů. Středolevé strany získaly 176 křesel, vládnoucí pravicový blok o 3 méně. Očekává se, že šéfka sociálních demokratů Magdalena Anderssonová se po 4 letech vrátí do funkce premiérky. Současný předseda vlády Ulf Kristersson už oznámil svou rezignaci.
1: Sport.
0: Duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům americkým zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Utkání začíná v O2 aréně v těchto chvílích. Jiří Lehečka pak vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Shultona. Rozhodl o tom los. Do sobotní čtyřhry nahlásil kapitán Tomáš Berdych dvojici Adam Pavlásek, Patrik Rykl. Ty by měli hrát proti páru Harrison Krajíček.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude oblačno až skoro zataženo, kránu v údolích mlhy, na horách místy přehánky. Večer začne oblačnost ubývat. Noční teploty 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé. Přes den dobré a bio na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajství.

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebské ulici ve Skalné omezuje provoz porouchané auto. Překážka zasahuje do celé vozovky. Počítejte se zdržením. Místu se vyhnete objízdnou trasou přes Českou ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Další zprávy na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary vám v tomto čase přinesla Libuše Ernestová. Slovo u mikrofonu už si opět bere Zlata Kinská. Já vám za celý náš vysílací tým přeji příjemný poslech. Pokračuje čtvrteční dobré odpoledne a my za malou chvíli probereme velké téma. Dny evropského dědictví. Ty každoročně připomínají, jak cenné historické a kulturní bohatství máme doslova na dosah ruky. Návštěvníkům otevírají dveře do zajímavých budov, památek i míst, která běžně bývají nepřístupná. Na akci nás dnes přišel osobně pozvat do Českého rozhlasu Karlovy Vary tiskový mluvčí magistrátu města Karlovy Vary Jan Kopal. Tak zůstaňte s námi, v této hodině také budeme soutěžit, probereme další zajímavá témata z našeho regionu a hlavně vám budeme hrát. Tak jdeme na písničky.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Blíží se dny evropského dědictví, které každoročně lákají tisíce návštěvníků k objevování historie i architektonických pokladů. Tento týden se otevřou dveře řady historických budov a památek, které běžně nebývají veřejnosti přístupné. Co letos čeká na zájemce v Karlových Varech, to už nám prozradí tiskový mluvčí magistrátu města Karlovy Vary Jan Kopal, kterého už vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
0: Tak pojďme nejprve na úvod našim posluchačům připomenout, co jsou a znamenají vlastně dny evropského dědictví a jaká je ta jejich hlavní myšlenka.
1: Ta myšlenka je samozřejmě připomenout si historii naší jako součást historie evropské a myslím si, že Karlovy Vary proto mají důvod, protože jejich historie je jednak slavná, jednak bohatá a jednak jsou také zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.
0: A i to se letos bude připomínat.
1: I to se letos připomíná, jelikož je to letos 5 let, co jsme na tomto prestižním seznamu.
0: Řekněte, kdy přesně budou dny evropského dědictví probíhat a jak se do této celoevropské akce zapojuje náš region, konkrétně město Karlovy Vary?
1: Tak v Karlových Varech probíhají ty dny už vlastně od dnešního odpoledne, teď když spolu mluvíme, tak vlastně od 3 hodin už jde první komentovaná prohlídka po městě, kdy 2 historici z Národního památkového ústavu pracoviště v Lokti, pan Zeman a pan Hamburger, ukazují návštěvníkům nebo účastníkům takové technické zajímavosti, kterých si člověk normálně třeba nevšimne. Jsou to technická zařízení u hotelů, výtahy, zdviže, komíny třeba, ale je to samozřejmě i to, jak se vlastně ta lázeňská infrastruktura, jímání v řídla a tak podepisuje třeba na řečišti řeky Teple.
0: Pojďte nám ještě jednou připomenout, jaké všechny památky nebo objekty budou letos přístupné veřejnosti. Co můžeme všechno vidět?
1: Tak ty akce se budou konat třeba v Císařských lázních, které normálně asi přístupné jsou. Tam je spíš zvláštnost v tom, jak bude ten prostor využitý, ale mezi neúplně přístupné prostory patří třeba sklep nebo naopak věž Becherovy vily, která se otevře návštěvníkům zítra. Nebo je to rašelinový pavilon u Císařských lázní, který je právě součástí dnešní prohlídky.
0: Tak jak je slyšet, patří mezi ně i místa, kam se běžně lidé nedostanou, tak by bylo určitě dobré je nevynechat. Řekněte, jaký bývá v posledních letech z vašich zkušeností o akci Dny evropského dědictví mezi veřejností zájem? Kdo se jí nejvíce třeba účastní, na koho cílí, komu všemu jsou tyto dny určené?
1: Je, ten zájem je, řekl bych, vytrvale rostoucí, ne nějak závratně. Je to dáno i tím, že ty prohlídky nebo tak jsou poměrně početně limitované, protože jeden průvodce prostě nezvládne jenom určitý počet lidí, ale daří se nám přilákat třeba i rodiče s dětmi, což nás těší. My jsme si původně mysleli, že to bude akce zajímavá spíš pro lidi, kteří se zajímají o historii, nebo když to tak řeknu, pamětníky, ale ukazuje se, že to zajímá tedy mladé lidi. Já si myslím, že nemalou úlohu v tom hraje třeba Viktor Braunreiter a jeho pouliční divadlo, kteří to vždycky doprovodí nějakou show.
0: Kdo všechno celou akci připravuje a organizuje?
1: Tak organizuje město, infocentrum města, spolupracuje na tom samozřejmě i koordinátorka Karlových Varů pro UNESCO a ten, jak už jsem řekl, spolupracují s námi třeba historici z Národního památkového ústavu a pak samozřejmě správci těch památkových budov.
0: Pojďme teď ke konkrétnímu programu. Vy už jste zmínil, že tedy teď v 15 hodin odstartovala první vlastně taková vycházka, řekněme. Pozvěte naše posluchače na nějakou prohlídku z programu nebo vernisáž.
1: Tak pro mě osobně třeba by bylo zajímavé se podívat v sobotu dopoledne, ta možnost je od 10 hodin do 13 hodin, každou hodinu pro omezený počet lidí, do Zámeckých lázní, protože to je prostor, který nebyl v posledních 10 letech úplně volně přístupný a vlastně v posledních třeba 5 letech ty lázně byly zcela uzavřené. Říkám, že je tam omezený počet účastníků, ale když už tam dorazíte, náhodou na vás nevyjde řada v tom nejbližším turnusu, klidně tu hodinku počkejte, protože bude otevřena i zámecká věž. Tam je zpřístupněná expozice právě o velkých lázních zapsaných na seznam UNESCO, Great Spas of Europe. Je tam také zvláštní nabídka v kavárně, kde si můžete dát kávu, zákusek. No a ti, kteří by měli trošku rozvernější náladu, tak si mohou vyzkoušet fotografování v historických kostýmech, které jsou tam také k dispozici.
0: Karlovy Vary mají za sebou velkou akci Vary září, ta byla zdarma, až tedy na tu dronovou show v Termálu. Jak je to v případě této akce?
1: Tahle akce nevyžaduje žádné rezervace a vstup je vždy zdarma. My věříme, že se nám podaří uspokojit všechny návštěvníky. Kdyby to tak nebylo, tak se omlouváme, příště kapacitu zvýšíme.
0: A je to nějakým způsobem časově omezené?
1: Ano, pokud jde o ty prohlídky, tak ty jsou vždycky sraz v určitý čas a trvají zhruba hodinu až dvě podle povahy té prohlídky. Máme tam také právě představení pouličního divadla, které začíná v sobotu i v neděli vždycky o 14 hodin před vřídelní kolonádou, před hlavním vchodem. Nebo je tam prohlídka kaple Panny Marie Bolestné za Grand Hotelem Pup, která je taková možná nenápadná, ale je prakticky starší než Grand Hotel Pup, takže je určitě z hlediska historie zajímavá. A to jsou zase prohlídky na 3/4 hodiny, které provází místní průvodkyně paní Hradílková. A je to vždycky tak pro 15 lidí, protože ta kaple není velká.
0: Říká tiskový mluvčí magistrátu města Karlovy Vary Jan Kopál, který je dnes naším odpoledním hostem.

0: Dny evropského dědictví každoročně připomínají, jak cenné historické a kulturní bohatství máme doslova na dosah ruky. Návštěvníkům otvírají dveře do zajímavých budov, památek, ale i míst, která bývají běžně nepřístupná. Na akci nás dnes přišel osobně pozvat tiskový mluvčí magistrátu města Karlovy Vary Jan Kopal, který je naším dnešním odpoledním hostem. Řekněte, jaký význam má tato akce pro náš region a město Karlovy Vary, které jsme ještě nejmenovali ty významy?
1: No, tak já si myslím, že je to identifikace se s tím městem, je to podobné, jako jsme před několika lety spustili Piu prameny, protože všichni vědí, že žijí v lázeňském městě, ale zjistili jsme, že velká většina Karlovaráku ty prameny v životě jako nejen, nechci říct neukusila, ale neskusila užívat. Tak tohle je něco podobného, zkusit si užít to své město tak, jak si ho užívají, dejme tomu, znalci historie nebo znalci tradic. A myslím si, že to buduje ten hezký vztah k tomu místu, kde žiju, a může ho to třeba i prohloubit.
0: Myslíte si, že pomáhají právě přiblížit místním lidem vztah k historii a k tomu našemu kulturnímu dědictví města? Máte třeba nějakou konkrétní zpětnou vazbu?
1: Určitě. Je určitá skupina návštěvníků, které velice baví právě ty technické záležitosti, takže přesně když jsme třeba navštívili strojovnu Lanovky na Imperiál nebo strojovnu Diany nebo zázemí Vřídla, tak to vyvolalo velké reakce a to jsem ještě neviděl a vůbec jsem si nedovedl představit. Já si myslím, že dnes právě probíhá ta technická prohlídka města z historiky, která přinese mnoho dalších zajímavostí a myslím si, že téhle skupině návštěvníků si to líbit bude. Pak samozřejmě jsou lidé, kteří chtějí tu historii poznávat trochu zábavnější formou a tady letos tedy nabízí Viktor Brownreiter se svým pouličním divadlem takovým lehkým způsobem převyprávěné dějiny Goethe jako návštěvníka Karlových Varů, což si myslím, že bude určitě zajímavé a je to zajímavé třeba právě i pro rodiče s dětmi, protože ty děti nemusí nikde sedět poslušně a poslouchat nějakou přednášku, ale vidí tam prostě věci, které si asi nedovedli ani předtím představit.
0: Takže v rámci doprovodného programu je připraveno něco tedy i pro rodiny s dětmi, to tak?
1: Určitě. Pokud by byl ten zájem, tak v sobotu je právě otevřené fotostáž na zámecké kolonádě, kde jsou k dispozici historické kostýmy. Já si myslím, že i na děti by se tam mohl najít nějaký zajímavý klobouk nebo nějaký úbor.
0: Se kterým se pak mohou vyfotit.
1: Se kterým se můžou samozřejmě vyfotografovat.
0: Prozraďte, máte nějaké místo v Karlových Varech, které vy osobně považujete za skrytý poklad a které byste doporučil navštívit každému?
1: Tak pro mě je takovou srdcovou záležitostí Grand Hotel Pub, protože jsme doma měli obrázek, který namaloval jeden z mých předků, prostě Grand Hotelu Pub z té zatáčky od Nové Louky a už jako děcko jsem na to koukal a říkal jsem si, tam je to krásný a vůbec mi nedošlo, že vlastně bydlím nedaleko. Takže to je moje srdcovka. Pak vím, že spousta lidí nemá rádo Vřídelní kolonádu, protože je příliš moderní a betonová, i když ona vlastně tolik betonu zase neobsahuje. Ale pro mě je to úžasné místo, protože to je vlastně to, z čeho celé Karlovy Vary vznikly, proč vlastně vznikly, tak ten důvod byl, že tady právě pramenilo Vřídlo. A je to doklad toho, jak se po staletí snažíme tenhle ten pramen spoutat nebo zpřístupnit.
0: Teď jste právě prozradil, my jsme moc rádi, něco i z vašeho osobního života, že jste měli i umělce v rodině. Prozradíte, jaké jsou další vaše vize a plány s celou touto akcí do budoucna? Třeba co byste rádi do těchto dnů evropského dědictví ještě zařadili?
1: Tak rádi bychom samozřejmě časem zpřístupnili třeba některé objekty, které k tomu momentálně nejsou úplně způsobilé. Nebudu úplně prozrazovat, kterých se to týká, ale jsou to přesně takové ty věci, kolem kterých lidé mohou poměrně často chodit, ale vůbec je nenapadné, že je to třeba něčím technicky nebo památkově zajímavý objekt. No a nerad bych opravdu sliboval něco, protože to nezáleží na tom, co teď víme. Záleží to na tom, jak ten daný objekt bude vypadat v příštích měsících a letech. Ale určitě zůstaňte s námi při těch dnech památek a myslím si, že zažijete hodně zajímavého.
0: Ta návštěvnost je určitě také rozhodující a důležitá v tom, co bude do budoucna. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Řekněte, na jaké další akce, které má město na podzim na programu, byste rád naše posluchače pozval?
1: Tak určitě teďka nejbližší na konci září budou svatováclavské slavnosti. My věříme, že jak to bylo zvykem doteď, takže i letos nám vyjde počasí a v podstatě je to série koncertů a trhů ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázní, takže se tam zase s mnohými potkáme a příjemně si užijeme ty odpoledne a podvečery. Pak samozřejmě nás čekají zase o adventu vánoční trhy nebo adventní trhy. Na ty se těšíme také každý rok. Kromě té zábavy, tak jako největší atrakcí je vždycky to jejich zahájení, rozsvěcení vánočního stromu a první svíčky. Takže i na to se můžeme těšit. No a pak je to samozřejmě celá řada menších akcí, které můžou posluchači nebo zájemci najít na webových stránkách Infocentra Karlovy Vary, to znamená karlovyvary.cz, případně na stránkách magistrátu.
0: A tam najdou i zájemci o akci Dny evropského dědictví, veškeré informace a kompletní program, je to tak?
1: Zcela určitě. Určitě se tam podívejte.
0: Tak to byla poslední pozvánka na závěr v podání tiskového mluvčího magistrátu města Karlovy Vary Jana Kopála. My vám děkujeme za osobní pozvání v našem vysílání. Děkujeme vám za tuto akci. Budeme se s vámi těšit na této akci, naslyšenou i samozřejmě na těch dalších. A naviděnou.
1: Naviděnou.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juta, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Prezident Petr Pavel dnes končí návštěvu Karlovarského kraje. Během dvou dnů navštívil zaniklou obec Ryžovna v Krušných horách porcelánku Tůn v Nové Roli a setkal se také se zástupci samospráv. V tuto chvíli je v Bečově nad Teplou. Co tam všechno uvidí, to už ví naše redaktorka Andra Štromajerová, která cestu hlavy státu sleduje. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Andro, pojďme se ale ještě nejprve vrátit k dopolednímu programu prezidentského páru, a to návštěvě porcelánky v Nové Roli.
1: Prezidentský pár nejdříve přivítal generální ředitel porcelánky Vlastimil Argman, který je provedl části závodu a představoval jim jednotlivé výrobní procesy. V porcelánové školičce si potom prezident s manželkou vyzkoušeli zdobení porcelánových hrnků. Jednalo se o dekorování obtiskem. Prezident si zvolil motiv s motorkou, manželka Eva s pohádkovou postavou. Jak k tomu Petr Pavel dodal, takovou prací by se prý neuživil a obdivoval šikovnost zaměstnanců porcelánky. Prohlídku zakončil v návštěvnickém centru. No a nesmím zapomenout, že na památku dostal prezidentský pár v porcelánce porcelánový státní znak.
0: Prezident Petr Pavel se také zúčastnil celostátní konference Sdružení místních samospráv České republiky. O čem tam diskutoval?
1: Samozřejmě témata se týkala fungování měst a obcí, co starosty a starostky trápí a v čem by prezident mohl pomoci. Tématem bylo například slučování obcí, kdy prezident Petr Pavel říkal, že je proti direktivnímu slučování a že je důležité, aby zůstala zachovaná služba občanům. Je spíš pro vytváření podmínek pro přirozené slučování agent některých podpůrných činností, ať už se to třeba týká školství nebo slučování různých podpůrných aktivit, jako jsou IT služby, získávání podpory pro dotace, a k tomu všemu by stát měl vytvářet vhodné podmínky.
0: Jak už bylo řečeno, teď je tady v Bečově nad Teplou. Jaký tam má program?
1: Krátce po 14:30 navštívil prezidentský pár hrad a zámek tady v Bečově, kde je čekala komentovaná prohlídka historických prostor s návštěvou expozice relikviáře svatého Maura. Pak je na programu návštěva botanické zahrady, kde čeká prezidenta s manželkou také prohlídka a samozřejmě debata o tom, jak si zahrada vede, co ji čeká, případně co ji trápí. Chybět nebude informace o tom, že zahrada by chtěla postavit vzdělávací centrum. Dalším tématem, o kterém chce správce zahrady, který je i členem Unie botanických zahrad, s prezidentem Petrem Pavlem mluvit, je to, že není schválený zákon o botanických zahradách. Pokud by existoval, pomohl by jim například správní ochranou, třeba před vlivem developerů. No a taky s registrací sbírek, protože zahrady mají až 100 000 položek rostlin. No a samozřejmě taky s financováním třeba odborných pracovníků. A jak ještě správce dodal, za Český svaz ochránců přírody ve státním rozpočtu na příští rok prý nejsou peníze na program péče o krajinu. I na toto téma budou společně mluvit. No a já dodám, že tady v Bečově nad Teplou návštěva prezidentského páru po plánovaném odpoledním briefingu končí.
0: Tolik Andra Štromajerová, naše redaktorka, která dnes sleduje cestu prezidentského páru po Karlovarském kraji. Andro, děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Pěkný den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: 3:15 a 1 minuta, jdeme soutěžit. Připomenu telefon 221 55 37 37. Kdo má čas a chuť, může začít volat a soutěžit s námi o vstupenky. A kam a na co? Unikátní románsko-gotickou kapli svatého Martina, Erharda a Uršuly, Černou věž, Hradní palác a mnoho dalšího nabízí hrad Cheb. Váže se k němu řada příběhů a pověstí a s jeho dějinami je rovněž spjato mnoho významných historických událostí. A v dnešní soutěži můžete s námi získat 2 vstupenky k prohlídce hradu. Tak kdo ještě nebyl, anebo byl a chce si to zopáknout, anebo vzít třeba někoho z vašich blízkých sebou, kdo se ještě nebyl na hradě Cheb podívat, tak volá do studia, může s námi vyrazit zdarma 221 55 37 37 a volá už teď do studia. A dnes si dáme po dlouhé době takovou zkoušku poslechu, ale znalostí trošku těch hudebních našeho repertoáru. A já se vás zeptám, kdo vám zpíval před malou chvílí písničku Zvedněte kotvy. A já už zvedám našeho dnešního prvního volajícího. Hezký den.
1: Hezký den, Standa Dolce.
0: Hezký den, Stando. Tak, volá hudební Feinschmecker, jestli si tak troufnu říci, voláváte často
1: ano,
0: do písniček
1: ano,
0: pro vás. Mýváte velmi pestrý repertoár, znáte spoustu hudebníků, interpretů, zpěváků, zpěvaček. Tak víte, kdo vám před malou chvíli zpíval?
1: Rangers.
0: Přesně tak, je to vaše. Tak já vám přeji krásnou prohlídku hradu Cheb u nás na západě. Zdravím vás do Plzeňského kraje na Domažlicko. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Nápis a Iveta Bartošová na Českém rozhlase Karlovy Vary. Nápisů a cedulí je v dnešní době kolem nás spoustu, včetně dopravních značek, a proto je to řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Za malou chvíli si povíme, co je nového v regionu, a to včetně aktuální situace v silničním provozu v našem kraji. Zprávy pro vás bude mít opět Libuše Ernestová a po 16. hodině vás čeká Humoriáda dnes s Marií Formáčkovou a Pavlem Kučerovou. Hezký zbytek dne vám přeje Zlata Kinská.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Samosprávy chtějí být od začátku u tvorby zákonů, které se jich týkají. Koncertem v Karlovarských Císařských lázních pokračuje 43. ročník hudebního festivalu JazzFest. Česko bude příští rok předsedat radě OECD, oznámilo ministerstvo zahraničí. Zítra bude oblačno až skoro zataženo a teploty 17 až 20 stupňů. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a Libuše Ernestová. Obce chtějí mít větší vliv na přípravu zákonů, které se jich týkají. Zaznělo na dnešním celostátním sněmu Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Zástupci obcí požadují, aby je stát zapojil už na začátku legislativního procesu. Podle předsedy Sdružení místních samospráv Petra Halady se k některým návrhům dostávají až ve chvíli, kdy už jsou téměř hotové.
2: Když už je ve sněmovně, tak de facto musíme podávat třeba připomínky přes poslance poslaneckými návrhy. Jo. Takže je to opravdu komplikovanější proces a bylo by dobré, kdyby ten standardní proces, tak jak byl vymyšlen a tak jak byl vždycky aplikován, zůstal zachován.
0: V Karlovarských Císařských lázních pokračuje 43. ročník hudebního festivalu JazzFest 2026. Jak uvedl ředitel pořádající společnosti Jazzový kruh Milan Krajíc, koncert ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem slibuje mimořádný zážitek.
3: V první půlce vystoupí moje kapela Jazz Fancies, která je složená z mých bývalých žáků a současně době ze studentů pražských konzervatoří, a zároveň se symfonickým orchestrem vystoupí výborná zpěvačka, mladá Julia Šlahařová. V druhé půlce zazní hudba k baletu, kterou napsal Milan Svoboda. Je to hudba k pohádce Čaroděj ze země Oz.
0: Koncert v Císařských lázních v Karlových Varech začíná v 19.30. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995. V minulosti působilo jako místopředsednická země. Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat ve strategických oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost, umělá inteligence nebo zajištění kritických surovin. Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat.
1: Sport.
0: Fotbalový útočník Jean-David Bogel se po 4 letech vrací do Plzně. 34-letý Francouz podepsal smlouvu do konce sezóny a připojí se k třetiligovému B týmu. Ve Viktorii dal 48 gólů a před 4 lety byl nejlepším střelcem ligové sezóny.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude oblačno až skoro zataženo, v ránu v údolích mlhy. Noční teploty 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5. Nejvyšší denní teploty 17 až 20. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici druhé třídy nedaleko přehrady Skalka u Františkových lázní bourala 2 osobní auta. Projížděte kolem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
4: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám?
0: No.
1: Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysoké Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysoké Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch výjezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničím jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás horem dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: ano,
0: lahodné
1: to je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta skleníčka je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci.
2: Aha.
4: Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Pokud já bych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá, povídá.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal?
2: Vy jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednostal mokrý jelen, tak musím být jelen.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a
0: to
1: je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Hlásí se vám posádka dnešní Humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jsme opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló, haló. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnostka včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. Kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující. To mm-hmm. Super, jo. Vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, no, no.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
2: hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Můžu, děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, ano, taky. Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: Neporákve páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svijan Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete je čtvrt ráno?
12: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
12: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
12: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
12: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
12: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych fokusoval nárazníky.
12: No, je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
12: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
12: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
12: Vždyť jsem o tamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
12: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
12: No.
10: Já myslím, že jdete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
12: Jen jestli jede k nám?
10: O jo, ten jede všude, to je okružní.
12: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
12: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
12: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
12: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
12: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
12: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, tak co můžu dělat, no?
12: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
12: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprve nic nevydělali.
12: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, furt. Nechám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. A teď to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí, takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3, pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice, už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikví. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak to mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnější vztahu, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi byli oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až tý první řadě, až takhle k tý dámy. Tak, říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie, jsem ožral jako prase. ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04 přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou. Krásné prosluněné odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B. Ano. Já s váma musím souhlasit, protože jak jste říkal přesně.
7: Že jsou super, že jo?
6: Dokud jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: na hodnotě je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: utratit. Ale dovolte mě prosím vás krátkou jenom otázku. Jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledíme váš pořad, vždycky moc rádi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé,
5: naschledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říct, že vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotný.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavý. Ano. Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnejch a jdu na pizzu. Mějte
7: super,
11: se krásně.
7: Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marie přijeďte, když ní chcete kamkoliv na světě.
11: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky sebou.
11: Budeme tak, když co, o co
7: je. To je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédi Šulisty. Ano, si Beně Halkou. Tak děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televariete, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko.
1: Ano?
0: Už,
1: ano?
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám vinyl, soudruže, řediteli jsem našla. Zlatka. Ano, prosím. A ty koukáš.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzal do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte. No.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám program dopoledne.
1: Prosím, soudruže, tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje, já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruže.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No, a co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně, ano, prosím, tak od oka.
1: Tady ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, no. Víte.
1: No, soudruhu řekl, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemohl.
0: Jo, je. No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá.
1: Ano.
0: Odhalování rezerv.
1: No, děkuji.
0: Tak přineste tu lahvinku,
1: ano,
0: a vývrtku a dvě a skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano, ano.
0: Jo. Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidíte. To je to moravský,
1: tak,
0: že?
1: Ano,
0: no?
1: Tady
0: no.
1: Je vrta.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou. Humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. Mhm. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové, zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem, protože já občas poslouchám takhle záznamu neočekávaných.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hrajiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to ono je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zase, těšíme se zase. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den, jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když se hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadnej pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc ano. Vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Naschledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano. Ačko, máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
5: Hezký den.
1: Nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Martila z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marcu.
7: No,
3: Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
1: Nevadí,
3: tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva. Ano. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, tedy.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně. Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dobře. A že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Jo, já.
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperde ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so, tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, já...
10: Já to nemůžu. Jestli mi to takhle... Řekně nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein.
11: So viel Mühe.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
10: Gasthaus. Do prčic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšima vydlabat
10: to. No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
9: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám zádu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak přesedím.
10: Já vím, no nepoučujte mě, to já vím.
9: Já bych nerada, ale aby...
10: Já jsem se moc chlapit nedostala do toho.
9: No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
9: Já to podržím.
10: Víte, jak já rád dlabu,
9: ne,
10: no, co?
9: No, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat, podívejte se.
9: Špunty.
1: A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví eine Stamperle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Weihnachten, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty scénky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Envirocentrum, které bude testovat řešení pro dopady změny klimatu. Provoz zahájí v říjnu. Odborníci tam budou pomocí senzorů sledovat například hospodaření s dešťovou a šedou vodou, fungování zelených střech a fasád nebo využití solární a větrné energie. Uvedla to odborná garantka z Fakulty životního prostředí ZČU Tereza Hnátková. Podle ní jde o ojedinělé výzkumné a demonstrační pracoviště v Česku. Výsledky měření chce univerzita nabídnout městům, obcím, firmám, školám a dalším institucím. Centrum vzniklo v rámci projektu Chytrá krajina 2030+, na který je z evropských dotací připraveno 303 milionů korun. Kameníci na zámku Valeč pokračují v rekonstrukci vstupní brány. Práce potrvají rok a půl a zahrnují taky opravu navazujících zdí. Náklady jsou zhruba 1,5 milionu korun. Rekonstrukce se týká i věží, které byly na vstupních pilířích, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
1: Co nás překvapilo víceméně všechny, tak je to, že jsme zjistili, že ty věže jsou opravdu pískovcové, protože původní předpoklad byl, že se jedná o nějaké cihelné jádro, které je natažené cementem. Jedná se tedy jenom nějaký jako vizuálně zajímavý prvek, který ale nemá vysokou hodnotu. Ale teď se ukázalo, že hrabě Vincent si ty věže musel nechat vyrobit pravděpodobně někde v Rakousku nějakého velmi zkušeného sochaře, kameníka, a sem je nechal přivést, takže se jedná o umělecky hodnotnou práci.
0: Základní úroková sazba zůstane na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady předem avizovali, že pro změnu sazeb není důvod. I když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka zůstává ve svých rozhodnutích opatrná hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Česko pošle na Ukrajinu novou mobilní jednotku pro darování krve. Přestavěný autobus má v sobě 4 lehátka a umožní zdravotníkům odebírat krev mimo stálá transfuzní centra. Vozidlo vyrobila společnost Rojax a bude sloužit v Dnipropetrovské oblasti, popisuje výkonný ředitel firmy Tomáš Janeček.
2: Peníze se vzaly z programu CzechAid ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun. Sport.
0: Hokejová Tip Sport Extraliga bude v pátek pokračovat 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. Počasí. V noci a zítra bude oblačno až skoro zataženo, kránu v údolích mlhy. Noční teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 17 až 20. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, rostylové podmínky dobré a bio na jedničce mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: U obce Třebeň na Chebsku se srazilo osobní auto s autobusem. Projíždějte kolem opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: A u toho dnešního, tedy čtvrtečního, s datem 17. září vás všechny posluchači Českého rozhlasu Karlovy Vary zdraví opět David Forst. Dětí s vadami řeči přibývá, ale klinických logopedů je v Karlovarském kraji nedostatek. Pomoc proto rodiče hledají například v domovech dětí a mládeže. Třeba ten Sokolově v novém školním roce poprvé otevřel logopedickou školičku. Více v reportáži za malou chvíli. Prezident Petr Pavel druhým dnem pokračoval v návštěvě severozápadu Čech. Dnes vítal do našeho karlovarského kraje a my jeho cestu shrneme ve vysílání už za pár málo minut. No a biatlon nejen v zimě. BCM Krušné hory patří mezi rychle rostoucí kluby a už tento víkend pořádá Český pohár v letním biatlonu. O jeho úspěších i závodech Sokolově a nebo třeba Lomnici budeme mluvit v dnešním pořadu, o čem se mluví, s předsedou klubu Pavlem Petříkem krátce po půl šesté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Prezident Petr Pavel je na dvoudenní návštěvě Karlovarského kraje. V zaniklé obci Ryžovna u Božího daru se včera sešel se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Na co prezidenta například upozorňovali, říká ředitel agentury Štěpán Jaburek.
2: My jsme ho informovali o tom záměru těžebním v prostoru Pískové hory tady dole u Potůčku. Upozorňovali jsme ho na všechny z našeho pohledu rizika.
1: Další informace z prezidentovy návštěvy nabídneme v této hodině. Krajské inovační centrum v Karlových Varech má dodavatele audiovizuální techniky. Zakázku za necelých 7 milionů korun získala společnost Zdalovic. Firma do budovy dodá moderní ozvučení, projekční techniku a zobrazovací panely pro konferenční prostory. O kanceláře mají zájem veřejné instituce i soukromé firmy. Sokolovský dům dětí a mládeže otevřel 5 logopedických kroužků. Reaguje tak na rostoucí počet dětí s vadami řeči a nedostatek logopedů v Karlovarském kraji. Pro jakou věkovou skupinu dětí je především kroužek určený, říká jeho vedoucí Lucie Kotová.
3: Mě většinou jsou to předškoláci anebo chodí do první třídy. Určitě udělám všechno pro to, abych jim pomohla těm dětem.
1: Podrobnosti uslyšíte už za malou chvíli. U Benešova paloučku v Aši je černá skládka. Objevil ji tam jeden z místních obyvatel. Obrátil se proto na městský úřad v Aši. Ten potvrdil, že se případem zabývá. Šetřením policie bylo zjištěno, že odpad pochází ze sousedního Německa. Případ bude předán odboru životního prostředí a společnosti Ašské služby. Sokolov dokončuje novou cyklostezku podél řeky Svatava. 300 metrů dlouhý úsek se u parkoviště u Mlýnských příkopů napojí na stávající stezku přes takzvanou Lávku lásky. Náklady jsou zhruba 10 milionů korun.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: A čtvrteční den v kraji přináší spoustu muziky a také zajímavých informací, které se udály v průběhu celého dnešního dne v Karlovarském kraji. A logopedickou školičku poprvé otevřel od nového školního roku Dům dětí a mládeže v Sokolově. Je určena dětem předškolního věku a má jim pomoct rozvíjet řeč, mít správnou výslovnost a také získat jistotu v komunikaci. Zájem o školičku je veliký, i protože dětí s vadami řeči přibývá a klinických logopedů je v Karlovarském kraji velký nedostatek.
1: Dcera špatně vyslovuje a logopedi v dnešní době jsou nedostatečné zboží.
2: Vysvětluje maminka Martina, proč přivedla do logopedické školičky dceru Janičku.
1: Ale sehnali jsme logopedku, která je finančně náročnější, ke které chodíme, ale chtěli jsme to ještě zintenzivnit, aby jako předškolák se naučila vyslovovat písmenka, která jí nejdou. V prosinci bude 6 let.
2: Na začátku kurzu se vedoucí snaží děti uvolnit a rozmluvit. Ptá se například na oblíbená zvířátka.
3: Já mám nejradši gepardy a pandy a taky mám ráda kočičky a koně.
4: A já mám rád kotátka a myči.
2: Odpolední logopedickou školičku vede Lucie Kotová.
5: Proč jsme si povídali, potřebuju jenom vědět, kdo potřebuje zlepšit jaký písmenko. Teď se schválně zeptám, když takhle se posloucháte, schválně. Víte, který písmenko vám dělá největší problém? Emička. Jasný, R nejvícko, že jo? Že jo, jsem tady slyšela. Nejdřív budeme pracovat a pak si teprve budeme hrát, jo?
2: Teď je ve třídě najednou ticho. Děti si kreslí.
6: My budeme trénovat i jemnou motoriku. Budu pracovat i s různýma pomůckama, jako je modelína, míčky, ty ruce, pusa. Prostě je to všechno spojený.
2: Lucie Kotová přiznává, že kroužek nemůže nahradit pravidelnou péči klinického logopeda.
6: Hledám nejlepší způsob, jak vést 10 dětí a každý dítě má jinou vadu. Takže to je docela náročný, že když jdou do nějaký logopedický poradny, tak tam jsou sami, že jo? A já jich tady mám 10, takže se pokusím s nima pracovat tak, aby ten pokrok za ten rok byl vidět. Že většinou jsou to předškoláci, anebo chodí do první třídy.
2: V Sokolově se na začátku září otevřela teprve druhá ambulance klinické logopedie. Její vznik finančně podpořil Karlovarský kraj. Pokračuje mluvčí krajského úřadu Jana Boučková.
7: Klinických logopedů je přitom v Karlovarském kraji dlouhodobě nedostatek a objednací doba u podpořené specialistky dosahuje přibližně 2 let.
2: Logopedická školička se schází jednou týdně a děti budou navštěvovat až do konce školního roku. Ze Sokolova Václav Malý, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
9: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
8: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Prezident Petr Pavel dnes navštívil Karlovarský kraj. Hlava státu mimo jiné vystoupila na konferenci Sdružení místních samospráv v hotelu Termal. Celý den jeho cestu sledovala naše redaktorka Andrea Štromajerová, se kterou v odpoledním vysílání mluvila kolegyně Zlata Kinská.
1: Pojďme se ale ještě nejprve vrátit k dopolednímu programu prezidentského páru, a to návštěvě porcelánky v nové roli.
2: Prezidentský pár nejdříve přivítal generální ředitel porcelánky Vlastimil Argman, který je provedl části závodu a představoval jim jednotlivé výrobní procesy. V porcelánové školičce si potom prezident s manželkou vyzkoušeli zdobení porcelánových hrnků. Jednalo se o dekorování obtiskem. Prezident si zvolil motiv s motorkou, manželka Eva s pohádkovou postavou. Jak k tomu Petr Pavel dodal, takovou prací by se prý neuživil a obdivoval šikovnost zaměstnanců porcelánky. Prohlídku zakončil v návštěvnickém centru, no a nesmím zapomenout, že na památku dostal prezidentský pár v porcelánce porcelánový státní znak.
1: Prezident Petr Pavel se také zúčastnil celostátní konference Sdružení místních samospráv České republiky. O čem tam diskutoval?
2: Samozřejmě témata se týkala fungování měst a obcí, co starosty a starostky trápí a v čem by prezident mohl pomoci. Tématem bylo například slučování obcí, kdy prezident Petr Pavel říkal, že je proti direktivnímu slučování a že je důležité, aby zůstala zachovaná služba občanům. Je spíš pro vytváření podmínek pro přirozené slučování agent některých podpůrných činností, ať už se to třeba týká školství nebo slučování různých podpůrných aktivit, jako jsou IT služby, získávání podpory pro dotace, a k tomu všemu by stát měl vytvářet vhodné podmínky.
1: Jak už bylo řečeno, teď je tady v Bečově nad Teplou. Jaký tam má program?
2: Krátce po 14:30 navštívil prezidentský pár hrad a zámek tady v Bečově, kde je čekala komentovaná prohlídka historických prostor s návštěvou expozice relikviáře svatého Maura. Pak je na programu návštěva botanické zahrady, kde čeká prezidenta s manželkou také prohlídka a samozřejmě debata o tom, jak si zahrada vede, co ji čeká, případně co ji trápí. Chybět nebude informace o tom, že zahrada by chtěla postavit vzdělávací centrum. Dalším tématem, o kterém chce správce zahrady, který je i členem Unie botanických zahrad, s prezidentem Petrem Pavlem mluvit, je to, že není schválený zákon o botanických zahradách. Pokud by existoval, pomohl by jim například správní ochranou, třeba před vlivem developerů, no a taky s registrací sbírek, protože zahrady mají až 100 000 položek rostlin, no a samozřejmě taky s financováním třeba odborných pracovníků. A jak ještě správce dodal, za Český svaz ochránců přírody ve státním rozpočtu na příští rok prý nejsou peníze na program péče o krajinu. I na toto téma budou společně mluvit. No a já dodám, že tady v Bečově nad Teplou návštěva prezidentského páru po plánovaném odpoledním briefingu končí.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Biatlon máme většinou spojený se zimou, sněhem a běžkami. V Karlovarském kraji ale v posledních letech rychle roste klub, který ukazuje, že biatlon se dá dělat prakticky po celý rok. BCM Krušné hory je poměrně mladý klub, přesto se už ale dokázal zařadit mezi úspěšné kluby v republice. Letos v červnu navíc jako první v historii Karlovarského kraje hostil mistrovství České republiky v letním biatlonu Žatstva. A už tenhle víkend pořádá český pohár v letním biatlonu Sokolově a také Lomnici. Hostem pořadu O čem se mluví je předseda biatlonového klubu BCM Krušné hory Pavel Petřík. Pavle, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, O čem se mluví?
1: BCM Krušné hory je stále poměrně mladý klub, ale za krátkou dobu jste se dostali mezi výrazné biatlonové kluby v republice. Jak tenhle příběh vlastně začal a kde je ten váš klub dnes?
2: Náš příběh začal na podzim roku 2019, kdy jsme s přáteli založili biatlon centrum mládeže. A tehdy jsme začali s nějakými 6 dětmi a jejich rodiče aktivně budovat klub. Dneska jsme tak daleko, že máme 40 členů, co se týče mládežnické základny a 12 členů dospělých.
1: Dá se říct, že biatlon jako takový v kraji začíná být tedy oblíbený, je to oblíbený sport. Na olympiádách ho vídáme velmi často jako velmi oblíbený sport, to znamená, ta popularita roste, je to tak?
2: Je to tak, popularita biatlonu roste, je to opravdu díky tomu, že jako jeden z málo olympijských sportů vozí pravidelně medaile a i to je ono lákadlo pro děti, takže v Karlovarském kraji začíná zájem z řad dětí o biatlon růst.
1: V červnu jste zažili velkou premiéru, pořádali jste mistrovství České republiky v letním biatlonu Žatstva vůbec poprvé v historii našeho tady Karlovarského kraje. Jak, Pavle, je náročné takovou akci do regionu přivést a potom ji vlastně skutečně uspořádat?
2: Přivést takovou akci do regionu je poměrně složité, záleží totiž na tom, jak vlastně máte připravené sportoviště, jaký máte tým lidí, který u vás dokáže uspořádat závody a samozřejmě musí být za vámi vidět i zkušenost uspořádání menších regionálních závodů. A jak je to těžké uspořádat? Je to hodně těžké. Celý ten vlak toho těch příprav se nám vlastně rozjel někdy začátkem měsíce února a v podstatě 4-5 měsíců v kuse jsme v týmu 6 lidí celou akci připravovali.
1: Další velká akce vás čeká prakticky okamžitě. Bavíme se o sobotě a neděli, tedy 19. a 20. září. To pořádáte Český pohár v letním biatlonu v Sokolově a v Lomnici. Pavle, co všechno během víkendu diváci uvidí a proč by se měli přijít podívat, i když třeba biatlon, třeba jako já, zatím znají pouze z televize a já jsem fanoušek biatlonu a baví mě v televizi, tak to je moje otázka.
2: Já bych začal jenom tím, že biatlon není jenom zimním sportem, ale dneska už se do něho daleko více prosazuje jeho letní varianta a to je vlastně varianta v krosovém běhu a se střelbou, případně s jízdě na kolečkových lyžích. To, co divák může vidět dnes, tento víkend, tak 19. sobotu, zhruba v 10:30 začínáme se závody v areálu Bohemia v Sokolově a bude se jednat o žákovské závody na kolečkových lyžích ve vytrvalostním závodě. Bude tam ještě i vložený závod pro mladší kategorie, tyto mladší kategorie ale nejedou, vlastně nestřílí, ale pouze jedou dovednostní překážky. Všechny ty kola, všechny ty závody, co tam budou, jsou včetně dovednostních překážek.
1: Říká můj dnešní host pořadu O čem se mluví, předseda biatlonového klubu BCM Krušné hory, Pavel Petřík.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Biatlon je díky úspěchům českých reprezentantů hodně populární, to jsme se bavili a říkali jsme to vlastně na začátku, nebo začíná být populární i v Karlovarském kraji. Je ten zájem znát i mezi dětmi v Karlovarském kraji a co je podle vás na biatlonu nejvíc přitahuje? Co je to největší lákadlo? Z mého pohledu, já vám do toho ještě stoupím, je to vlastně jako neobvyklý sport, je to spojení několika sportů, dá se říct, tak co na tom je to největší lákadlo?
2: Když to vezmu z pohledu, nebo když to začnu odzadu tu otázku odpovídat, tak tím největším lákadlem pro ty děti, ale vlastně i pro všechny diváky, je to, že dokud v biatlonu nezazní poslední výstřel na střelnici, tak vlastně nemůžete vědět na 100%, kdo je vítězem. je mnoho situací se stalo, kdy vlastně tým, který přijel, nebo člověk, který přijel na střelnici ve vedoucí pozici, tak psychicky nezvládl ten tlak, který za něho byl vyvinut a skončil v poli poražených. Mm-hmm. Takže to je to, jak já říkám, to je to ten genius loci toho biatlonu, kdy máte možnost vidět, že i dojde k takovýmto situacím. A proč to láká děti? No, protože ten sport je celoroční a je z mého pohledu potřeba na ně nahlížet jako na outdoorový sport. Mm-hmm. Takže my jsme v přírodě, trénujeme na čerstvém vzduchu a jak se říká, žádné špatné počasí nás nezastaví.
3: Dobře. Když se k vám přihlásí dítě, které nikdy nestřílelo a třeba samozřejmě ani neumí na běžkách, může začít úplně od nuly, Pavle? A co ho na prvních trénincích vlastně čeká? Jak to vypadá? Přibližte našim posluchačům.
2: Řekl jste to dobře. Většinou k nám právě chodí děti, které nestřílely v životě, nebo vcela málo. A jízdy na klasických běžkách či koleškových lyžích, tak těchto dětí, kteří to už umí, taky opravdu moc není. V podstatě dáváme šanci každému. Kdokoliv přijde a chce sportovat a baví ho to, má od nás zelenou. A jak začínáme? U těch dětí, které v životě nestřílely ze vzduchovky, tak začínáme na laserových zbraních, kdy oni vlastně se seznamují s technikou střelby a střílí vlastně na velikost terče velké, pak se to postupně zmenšuje na té laserové zbraní. A co se týče jízdy na kolečkových lyžích, tak tam tomu předchází naučit se nejdřív jízdy na inline bruslích, aspoň ty základní návyky, a potom postupně v dalším věku, nebo řeknu od těch 12-13 let, přechází na kolečkové lyže.
3: Hmm. Já na to navážu vlastně další otázkou. Ten nábor u vás probíhá během celého roku. Možná nás teď poslouchá třeba rodič, jehož dítě by si chtělo ten biatlon vyzkoušet. Hmm. Co má udělat? Může se například přijít nejprve podívat, nebo si nezávazně vyzkoušet ten trénink? Jak to vypadá? Protože samozřejmě třeba takhle si řekne dítě, ano, chtěl bych to dělat, ale pak ho to třeba nechytne. Tak co dělat?
2: Je to velmi jednoduché. Přijít samozřejmě může i zavolat, zeptat se, a u nás to funguje v klubu tak, že po dobu prvního měsíce to dítě vlastně chodí tak si to vyzkoušet, aby zkusil, co to s ním udělá, jak se to začne bavit nebo nebude. Rodič si vyzkouší, jak vlastně funguje ta komunita, vyzkouší si, jak je to pro něho dojezdově náročné, jak to je časově náročné, a po jednom měsíci se může svobodně rozhodnout, jestli chce pokračovat, anebo půjde a zkusí jiný sport.
3: A posloucháte stále čtvrteční pořad O čem se mluví, tentokrát s předsedou biatlonového klubu BCM Krušné hory Pavlem Petříkem.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: V poslední době jste také výrazně rozšířili vybavení biatlonového centra mládeže Krušné hory. Přibylo workoutové hřiště, technika na údržbu areálu, bezpečnostní zábrany, ozvučení a nebo nové stany. Kam vás nové vybavení posouvá a co vám umožňuje dělat lépe, než tomu bylo doposud, Pavle?
2: Tento projekt, který jsme teda zrealizovali za pomocí místní akční skupiny ze Sokolova, tak nás posunul opravdu hodně daleko. Máme nové workoutové hřiště a používáme ho pravidelně při trénincích, ať už těch nejmenších, až po dorostence či juniory. Samozřejmě vybavení pro údržbu areálu jsme soběstační. Nemusíme si na to zvát externí firmy, nemusíme nikoho žádat a prosit a můžeme si to zrealizovat vlastní cestou. Ozvučení je skvělé v jedné věci, že vlastně v celém areálu slyšíte pokyny, můžete sledovat vývoj závodu například, můžete i sledovat, jak při jednotlivých tréninkových etapách, no, těch částech těch tréninků se to jako vyvíjí.
3: Mm-hmm. Když vidíme závody, vidíme hlavně sportovce, to je jasné. Za fungováním klubu je ale určitě spousta práce, která není na první pohled vidět. Kolik lidí dnes stojí za BCM Krušné hory a jak důležitou roli hrají třeba trenéři, dobrovolníci a nebo rodiče?
2: Já bych jenom chtěl říct hned na začátek, že my jsme amatérský klub. To znamená, že u nás nejsou žádní profesionálové ani poloprofesionálové, a tudíž vlastně všichni to děláme na dobrovolnické bázi. Co se týče trenérského obsazení, tak máme nějakých 6-7 trenérů, kteří se průběžně střídají u jednotlivých tréninkových skupin, tak jak jim to dovolí jejich volný čas. A co se týče toho, řeknu, funkcionářského pozadí, tak to je víceméně o nějakých 3-4 lidech, kteří se tomu věnují intenzivně. Ještě musím dodat a chtěl bych i touhle cestou poděkovat všem rodičům a přátelům za jejich pomoc a neutuchující nadšení.
3: Mm-hmm. Když se podíváte několik let dopředu, kam byste chtěl BCM Krušné hory dostat, může se podle vás Karlovarský kraj třeba stát jedním z výrazných center českého biatlonu? Máte takové ambice?
2: Kdybychom neměli ambice, tak bychom ten klub asi daleko nedovedli. Takže máme ambice stát se jedním z nejlepších klubů na amatérské bázi tady v regionu, potažmo celé České republice, a takovým mým snem do budoucna je, kdyby se podařilo v Karlovarském kraji, neříkám, že u nás v Lomnici, ale v Karlovarském kraji, vybudovat sportovní centrum mládeže pro biatlon.
3: Mm-hmm. Vy jste předsedou klubu, takže kromě samotného sportu řešíte organizaci závodů, zázemí, finance samozřejmě nebo administrativu. Co vám osobně tahle práce dává a co je pro vás tou největší odměnou za ten čas a energii, kterou tomu dáváte, Pavle? Vypadá to jako těžká otázka.
2: Je to těžká otázka, protože odpovědět na ní v několika větách není úplně snadné. Ale abych to vzal nějak po pořadě, tak nejdřív jsem s tím klubem začal fungovat, protože jsem tam měl vlastní děti, což už dneska skoro není pravda, už pomalinku odrůstají. A to naplnění je někde jinde. Teďka v tuto chvíli je to naplnění v tom, že je tam fungující skupina dětí, kteří raději chodí na biatlon, a já mám za úkol pod ně připravit kvalitní zázemí, kvalitní podmínky, sehnat po ně finance, aby jsme mohli jezdit na různá letní či zimní soustředění a abychom měli kvalitní vybavení po trénink.
3: Dobře, Pavle, je tu úplný závěr dnešního pořadu, o čem se mluví. Já to nechám teď na vás, samozřejmě pozvat naše posluchače na nejbližší akci a ještě jednou zopakovat, kam o víkendu vyrazit.
2: Mm-hmm. Dobře, děkuji. Tak, jak už jsem říkal, v sobotu 19. září, což je vlastně pozítří. V 10:30 začínáme závodit na kolečkových lyžích v areálu Bohemia. Pojedeme vytrvalostní závod s překážkami a je to určen pro žákovské kategorie. To znamená věková hranice pro děti narozené v roce 2012 a mladší. A v sobotu máme na pořadu dvojzávod, který se uskuteční v naší domácí BCM aréně v Lomnici, kdy v dopoledne kolem 10. hodiny startuje závod do dorostu a dospělých. To jsou už opravdu děti, které střílí z malorážek, takže to ten velký biatlon, řekněme. A po obědě zhruba kolem 12:30 hodiny budeme startovat závod žatstva. A oboje dvoje bude sprint. Bude to sprint se štafetovou střelbou, to znamená, že závodníci budou mít nejen 5 ran na položku, ale budou k tomu mít i rezervní náboje. A bude to cross.
3: Dobře, děkujeme za pozvání. Hostem dnešního pořadu, o čem se mluví, byl Pavel Petřík, předseda biatlonového klubu BCM Krušné hory. Pavle, díky za návštěvu. Ať se vám daří samozřejmě jak v tom sportovním, tak soukromém životě a zase někdy příště naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání a moc děkuji za to, že jsem to mohl být.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, o čem se mluví.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: počasí.
1: Nedílnou součástí každého dne v kraji je počasí, které začíná plus minus 10 minut před celou a ten čas nastal právě teď. Se mnou na telefonní lince je Pepa Cink. Pepo, dobré pozdní odpoledne.
2: Hezké odpoledne nebo pěkný podvečer.
1: Tak Pepo, jaké bude počasí dnes večer a zítra?
2: Tak během večerní hodin nám té oblačnosti bude ubývat. V současnosti už nám převažuje polojasno až skoro jasno, ale během té noci té oblačnosti opět maličko přibude, takže nás bude provázet polojasno až oblačno. Každopádně beze srážek, k ránu se v údolích především poblíž vodních zdrojů mohou vytvořit ojedinělé mlhy. No a co se týká těch teplotních minim, tak očekáváme 10 až 7 na horách 8 až 5 stupňů Celsia.
1: To je tedy večer a respektive noc a zítra. Jak bude vypadat počasí zítra?
2: Tak pokud bych to měl zhodnotit, zítra nás čeká o něco více oblačnosti než dnes. Zítra tedy v pátek bude po celý den převažovat oblačno, během dne může být přechodně až skoro zataženo. No a oproti dnešku se již mohou navíc objevit i výjimečně ojedinělé lokální slabé přehánky. Na řadě míst se s těmi srážkami prakticky, ale jinak nesetkáme. No a co se týká oblačnosti, tak ta se nám potom v těch podvečerních a večerních hodinách opět bude částečně protrhávat. Co se týká nejvyšších denních teplot, ty vystoupí zítra na 17 až 20, no a v 1000 metrech na horách tam očekáváme ta zítřejší maxima kolem 13 stupňů Celsia. Vítr ten povane zpočátku slabý, během dne pak bude mírný západní až jihozápadní rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, no a biometeorologická zátěž, ta je pro zítřejší den hodnocena podobně jako dnes, to znamená mírná, platí stupeň číslo 1.
1: S počasím ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary teď Josef Cink. Pepo, díky, naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Chodovské kino má nové moderní promítací zařízení. Nabídne lepší obraz, sníží spotřebu elektřiny i provozní náklady. Karlovarský kraj spustil oficiální WhatsApp kanál pro zprávy a výstrahy. Podle Babiše musí Evropa a Spojené státy dostat ruského a ukrajinského prezidenta k jednacímu stolu. Zítra bude oblačno až skoro zataženo a teploty 17 až 20 stupňů. Zprávy Alibuše Ernestová.

0: Karlovarský kraj spustil vlastní kanál na WhatsAppu. Lidé v aplikaci najdou výstrahy, varování i praktické informace od záchranářů, policie nebo silničářů. Kraj chce tímto způsobem dostat ověřená sdělení k obyvatelům co nejrychleji. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
1: Kanál ale nebude určen pouze pro mimořádné události. Další praktickou oblastí budou informace pro řidiče, zejména o aktuální situaci na krajských silnicích. WhatsApp kanál Karlovarského kraje mohou uživatelé začít sledovat hned několika způsoby. Nejjednodušší je naskenovat QR kód nebo využít přímý odkaz, který naleznete na webových stránkách kraje, případně na sociálních sítích.
0: Evropa spolu se Spojenými státy musí dostat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimíra Putina k jednacímu stolu. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na pražském obranném summitu. Válka na Ukrajině podle něj nepředstavuje jen vojenskou krizi. Negativně také dopadá na světovou ekonomiku.
2: Současný svět podle Babiše nemíří k bezpečí, ale ke třetí světové válce. Evropa podle něj nemůže nečinně přihlížet, ale musí přinutit ruského a ukrajinského prezidenta, aby usedli k jednacímu stolu. Andrej Babiš z hnutí ANO vystoupil na úvod třetího ročníku pražského obranného summitu, který do metropole přivedl 250 vrcholných politických i vojenských představitelů, a to včetně polského, švédského nebo rakouského ministra obrany. Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: V německém Frankfurtu nad Mohanem zemřel na malárii člověk, který žil blízko letiště. Dnes o tom informovala agentura DPA. Nákazu podle ní rozšířili komáři, kteří se tam dostali na palubě letadla ze zahraničí. Letos je to už třetí oběť nemoci v okolí Frankfurtu nad Mohanem. Od léta se malárií nakazilo 6 pracovníků letiště, 2 z nich zemřeli. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti.
3: Počasí.
0: V noci a zítra bude oblačno až skoro zataženo. Teploty 17 až 20 stupňů, povane mírný jihozápadní vítr. Trostilové podmínky dobré a bio na jedničce, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní situace v Karlových Varech už je klidnější. Zdržíte se za Chebským mostem u čerpací stanice OMV a na kruhovém objezdu u bývalé transfuzní stanice.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Dobrý podvečer, přátelé Dechovky. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Tachovský. Dnes se vydáme do Holíšova na Domažlicku, kde působil Jaroslav Kohout. V úvodu jsme vyslechli jeho kvášovickou polku, kterou pojmenoval po svém rodišti, kde se 16.9.1935 narodil. To znamená včera před 91 lety. Své dětství strávil v nedaleké obci Předslav na Klatovsku u svého dědečka, který měl dechovku a malého Jardu zasvětil do tajů muziky. Po válce se rodina přestěhovala do Holíšova. Tam se v 10 letech začal učit nejprve na housle a potom u výborného učitele a muzikanta Karla Brožovského na klarinet. Po základní škole se vydal studovat až do Kroměříže vyšší hudební školu obor klarinet. Poté si ještě přidal jeden rok na Akademii muzických umění v Praze u vynikajícího profesora a klarinetisty Vladimíra Říhy.

Jeho hudební život bych rozdělil na tři části. Pedagogickou, interpretační, v jeho případě na klarinet a saxofon, a skladatelskou. Co se týká pedagogické činnosti, tak první zkušenosti sbíral na Lidové škole umění v Boru u Tachova. V roce 1964 přešel na Lidovou školu umění do Holíšova, kde působil až do odchodu do penze v roce 1997. Z toho od roku 1980 do roku 1997 vykonával i funkci ředitele. Vyučoval na několik nástrojů, například klarinet, saxofon, flét na akordeon, ba i na žestové nástroje. Vychoval zde mnoho mladých muzikantů. Nyní si poslechneme jeho úpravu chodské písničky Červená růžičko, kterou nás zaspívají Marie Urbanová a Stanislav Nosil za doprovodu pošumavské sedmičky Jaroslava Tachovského.

Co se týká života instrumentálního, to znamená hry na klarinet a saxofon, tak ten byl velice bohatý. Vystupoval v nejrůznějších dechových kapelách a jazzových orchestrech. Ať to byly dechovky Čerchovanka, Fistumová kapela, Lesanka, Václava Palečka nebo Šťáhlavská šestka. V jazzu to byl plzeňský Big Band, Evergreen Quartet a jiné. S jazzem se jezdil kus Evropy. Jena, Stockholm, Messina na Sicílii. U nás například jazzový festival v Karlových Varech, v Přerově či Slánské jazzové dny.

Ve skladatelské a aranžerské činnosti se věnoval, jak jsme slyšeli, hlavně dechové hudbě. Zpočátku byla ovlivněna Chockem, například Kdybych já byl zahradníkem, Jednoho dne z večera a jiné. Ale na druhou stranu napsal i koncertnější věci, například optimistickou burlesku pro klarinet, polku pro klarinety, trumpetová selanka a další. Jaroslav byl celým srdcem muzikant a muzice sloužil celý život. Jeho životní pouť skončila 28. března 2011.

0: nakonec bych se s vámi rád podělil o historku ze života Jaroslava Kohouta, kterou mi vyprávěla jeho vnučka. Té historce velice dobře rozumím, jelikož se mi něco podobného přihodilo. Cituji. Jednou jsem jel natáčet s kapelou do Mariánských lázní televizní pořad. Měli jsme hrát v nějakém pořadu pro lázeňské hosty, ale ne naživo, nýbrž z playbacku. Po příjezdu do Mariánek došlo k nepatrnému zádrhelu. Zapomněl jsem doma klarinet. Nadával jsem do různých čtyřnohých tvorů, ale pak mě napadlo, že dojdu do tamní hudebky, kde učí jeden známý a nějaký nástroj si vypůjčím. Spadl mi kámen ze srdce, když jsem se zanedlouho vracel do lázeňské budovy s klarinetem. Nástroj byl sice již vyřazený ve skladu, ale byl jsem rád, že mám alespoň nějaký. S kapelou jsme se začali připravovat na natáčení a najednou k nám přišla taková nasupená panička a hulákala na mě.
1: No jo, to já znám, to je samý Švindl v té televizi, všecko je na playback a teď vy ani nic neumíte.
0: To víte, že mě to naštvalo a na důkaz svého hudebního umu jsem začal hrát. Jaké bylo vše moje zděšení, když se z vypůjčeného klarinetu začaly linout příšerné zvuky a kvílení. Nástroj byl rozbitý a já úplně vedle. Paní pokývala vítězoslavně hlavou a konstatovala.
1: Ty jsem to viděla, samej Švindl.
0: A hrdě odkráčela. Mějte se krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou na vlnách rádia.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Příjem dobrý večer. Na vlnách rádia vašeho kraje teď přichází na řadu špalíček lidových písní. Plním svůj slib z jara letošního roku, kdy jsem vysílal o hradu Plzeň a slíbil posluchačům, že na podzim budu v zajímavé historii pokračovat. Ano, dnes to bude o hradu Radyně. Pěkný a nerušený poslech vám přeje Miroslav Šimandl.

Plzeňsko od začátku budování českého státu patřilo k nejdůležitějším oblastem, kterým panovníci věnovali svou pozornost. Touto krajinou procházela stezka do Bavor, zvaná Řezenská, později Norimberská. Právě v místech, kde vedl brod přes řeku, byl postaven na pravém břehu zeměpanský hrad Plzeň. Asi po třech stoletích rozkvětu hradské soustavy panovníci začínají svou oporu nalézat v zakládání královských měst. Zde na místě dnešního starého Plzence, na levém břehu řeky, k takovému založení města došlo, a to v 60. letech 13. století. Město povýšil král Přemysl Otakar II. Na město královské. Navíc byla změněna trasa z norimberské cesty z Rokycan přes území dnešní Plzně a tak bylo rozhodnuto přenést město na nové místo a nazvat jej Nová Plzeň.

Karel IV., který usedl na trůn, byl v té době na vrcholu slávy. Království a svou moc upevňoval i na úkor šlechty, jež byla zpupná a nárokoval si spoustu výhod na úkor krále. A bylo jasné, že je nutné i soustavu královských hradů dále doplňovat. A tak se také stalo a bylo rozhodnuto postavit v těchto místech královský hrad. Přesný datum založení hradu bohužel neznáme, ale šlo to v zákrytu s budováním hradu Kašperk, krátce po roce 1355. Hlavně pro bezpečnost kupců a lidí na cestách byl vybrán kopec vysoký 560 metrů, viditelný až z Bavor. Hrad byl založen na buližníkovém základu, plném skal s názvem Radina a dostal jméno Karlskrone Karlova koruna. Opravdu pověstná koruna kopce s hradem, který svou kulisou připomínal a vysílal do kraje jasné poselství, kdo je tady pán. Původní název hradu se ale v ryze českém prostředí neujal, a tak nakonec vítězilo pojmenování Radině.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, kde kromě pěkných melodií z Plzeňska vycházím z poutavého vyprávění manželů Jitky a Josefa Sutnarových o hradu Radyně.

Hrad Radyně svou pevností a polohou budící dojem nikdy nebyl dobyt. Přesto se v jeho historii objevily nepříjemné situace v obléhání hradu. Co se nepovedlo při obléhání, nakonec dokonali pozdější majitelé svou lhostejností a benevolencí k rozebírání hradu. Samozřejmě i zub času vykonal své. Z královské stavby, plné věží, padajících mostů, s krásnými zasklenými okny se tak stala ponurá zřícenina. Dokonce v polovině 15. století hrad vyhořel a tak nebylo překvapením, že koncem první světové války byl hrad Radyně prodán snad i za účelem demolice.

Vznikem Československé republiky v roce 1918 byly vytvořeny podmínky pro odkoupení Plzeneckého dvora i hradu Radyně městem Starý Plzenec. A tím byl vytvořen předpoklad pro záchranu této dominanty Plzeňska a založení spolku na záchranu Radyně a Hůrky.

V roce 1956 přešla Radyně do vlastnictví státu a koncem roku 1994 byla městu Starý Plzenec Radyně opět vrácena. Do budoucna je třeba si přát, aby ve vedení města Starého Plzeňce byli vždy lidé, kteří si budou uvědomovat význam historické památky hradu Radyně a dál jej i s okolím udržovat a rozvíjet. A popřejeme proto Radyni nejméně dalších 100 let. A jak se dnes opakovaně na vlnách Českého rozhlasu říká, vždyť 100 let je jen začátek. Přátelé, dnešní Špalíček končí. Pokud se setrvali v mé společnosti až do konce, je mi potěšením. Na brzké shledání se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dům dětí a mládeže v Sokolově připravil pro děti nové kroužky. Festival Eurorando začíná už tuto neděli. Zítra bude oblačno až skoro zataženo a teploty 17 až 20 stupňů. Pěkný večer u zpráv přeje Libuše Ernestová. Dům dětí a mládeže v Sokolově nabízí v novém školním roce více než 100 zájmových kroužků. Přihlásilo se do nich přes 800 dětí. Největší zájem je tradičně o rukodělné kroužky, jako je keramika a háčkování nebo sportovní aktivity. Jak říká ředitelka Domu dětí a mládeže Hana Procházková, v nabídce jsou pro děti i novinky.
2: Jsou to kroužky, které se zabývají logopedickou prevencí v mateřských školkách. Zkusili jsme oslovit chlapce minibasketbalem a minivolejbalem a také jsme otevřeli dvě rukodělné dílničky. Jsou to keramické hrátky a šperkohrátky.
0: Už tuto neděli 20. září začne v Českosaském Krušnohoří akce s názvem Eurorando

0: Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Řada z nich ale stále nemá dostatek informací.
1: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
2: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
1: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
3: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
1: EET 2.0 má pomoct s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Policisté dnes odpoledne vyzvedli z jezera most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrají od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertiza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo kriminalisty upozornil soukromý potápěč. Utonulého pak vyzvedla zásahová jednotka. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace. Při srpnové bouřce zůstalo na jezeře 6 lidí. 4 záchranáři dostali do bezpečí, jednoho mrtvého našli policisté o den později.
4: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až skoro zataženo, teploty 17 až 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Pozor na D6 na 134. kilometru ve směru na Cheb, stojí auto s poruchou.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy máme pocit, že je okolo nás nepořádek, chaos, zmatek. A když to chceme říct nějak tak květnatě, nějakým ustáleným spojením, tak na to je čeština bohatá, víte?
2: Ano, asi takovéhle doby nejsou nijak výjimečné a často se opakují a člověk, aby je přežil, tak si z toho musí dělat trošku legraci. Takže i tu dnešní dobu, stejně jako to dělali naši předkové v minulosti, ty chaotické poměry můžeme nazvat hotovým Babylonem nebo učiněným blázincem.
1: Napadá mě, to říkám rád a často, cirkus na kolečkách.
2: Přesně, kromě toho se taky říkává bordel na kolečkách.
1: Že je to bez hlavy a paty.
2: Nebo páté přes deváté.
1: Někdo mele. Taky se používá turecký pořádek.
2: Tohle úsloví vychází z dávných nebo tradičních představ Evropanů o tom, jak to funguje v Orientu.
1: No a nebo se to dá říct tak nějak jako slušně, naslušňák a honosně, když nechceme být úplně rýpaví.
2: Organizovaný zmatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Portorika. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Lačerat Šukar Šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Charkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Roman z Pardubice.

0: poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren.
1: Německý

0: členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tím jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince, a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelný. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi, samozřejmě máme mezi sebou jako úžasný zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první, kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáninou do nebe, ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády, a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni, jo. Takže jim děkujeme. Ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
0: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny celý divadlo a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budem, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
0: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
0: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po

0: rizikových situacích.
1: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojedinělé mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přehánky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 19. kilometru. Vytvářejte a udržujte záchranou uličku v koloně. V omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud to aspoň trošku jde. Hasiči jsou na cestě a v omezení se potřebují dostat na místo požáru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu. Teď ze 16. kilometru za sjezdem na Lysou na 19. kilometru začínají noční opravy vozovky. Provoz je tam stažený do pravého pruhu, zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože zaprvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šatičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo?
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jaká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. Co k tomu vede a co bych jako proto měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si
1: splnila. Všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho, dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím, o čem ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkovej Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím, co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě
1: to
0: Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla 25. vlastně Petra Janů?
1: No to už jsem byla Petra Janů, to mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila. No, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala, obráceně už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat, nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že
0: tohleto, nebyla vám na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý, on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal, ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: No tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně, to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, no, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhletu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: na hýjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne?
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On má absolutní sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takový truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak
0: to beru si to už osobně. Třeba vás doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba z vás nevýjde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne?
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu
4: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Nám by pustil?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
6: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: On byl
1: nenápadnej fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Hmm. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda. Ale teďka už se na ně těším. Já už
0: sotva prostě
1: já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přehánkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech, kromě Českých Budějovic, odehrává i v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram

0: Mí od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přehánky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. Vozidlo je u Krajnice, zatím je to průjezdné bez zdržení. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Trochnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Jsou odstopení snad, ne? Vavky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: No, mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco? Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vavky od plynu všechno možné.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody, kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá, neméně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
5: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
6: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
7: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
6: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
5: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60. v 50. letech.
6: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
5: Tady je plynový radiátor.
6: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
5: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
6: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba, splňovalo to všechny požadavky, které ta doba chtěla.
5: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
6: Přibližně to bylo v 60. v 70. letech 20. století.
5: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových. i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
6: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
5: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
6: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i Karmu obrátit.
5: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat, a Bůh ví, nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě, Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Víte, že například Národní divadlo mělo mít původně plynové lampy, ale po požáru tvůrci názor změnili? Svícení plynem bylo odzvoněno, ale v průmyslu i v domácnostech měl stále své místo. Pomineme-li svítilny veřejného osvětlení i domácí lampy, na plyn fungovaly vařiče a sporáky, ohřívače vody, motory, kamínka a topidla, kotle ústředního topení. Co pak o to, tyhle spotřebiče nás nepřekvapí, ale dovedete si dnes představit plynový mandl, žehličku, ledničku a dokonce i automatickou pračku s plynovým ohřevem vody? Co do spotřeby energie byla sice úspornější než čistě elektrická, ale kvůli komplikovanému připojení nakonec žádnou velkou díru do světa neudělala.
2: Z poměrně chladné chodby jsme vešli do nádherného tepla. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
3: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
2: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
3: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu Brno.
2: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
3: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
2: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
3: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
2: Ale ta vůně, ta tu není.
3: Vůně tu není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
2: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
3: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde je v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížný, ale dokázali bychom si s tím poradit.
2: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
3: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě záleží na přání zákazníka.
2: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
3: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
2: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
3: Je to ventilátor, který dokáže rozstřít. Točit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%. To znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit. To máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
2: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
3: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
2: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
3: Neřeknu.
2: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
3: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
1: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, Stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit a nebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček. V tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáruvzdorné vrstvy na spalovacích komorách o obou strané smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přišli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se smaltovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen v peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor, všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pakliže jsou na nich provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést i šestidenní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny pro stávkující ve Francii a firma Jakub Kadlec pod národní správou. Rudé právo, 31. října 1948.
1: Nad populární značkou se začaly stahovat temné mraky až po komunistickém převratu. Série znárodnění se nevyhnula ani Karmě a v roce 1952 přešla společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno Okresní podnik místního průmyslu.

0: Vy ta kamna vyrábíte vlastně od samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části, to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď se vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu. To se teď změní?
1: Teď se to změní. Nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologického postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat.
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady. Jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů v roce 1989. Zakladatel Karel Macháček zemřel bez potomků a tak továrna zamířila do privatizace, která dopadla úspěšně. Oblíbená značka se po letech zapomnění vrátila na český i světový trh.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasil a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdal Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři

0: oblačno. Později se na severozápadě a západě objeví přehánky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
3: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrovím a uvědomím si, že tady skákali kosové

0: za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad má, snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
1: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí, malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
2: Vy jste tomu dříví dali.
3: To ona.
2: To on.
3: Ona se pořád se mnou vadí.
2: Já?
3: Ty.
2: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
3: Nehádám.
2: Broučku, nekřič. Co pak už zapomněl, že něco mám?
3: A je to, kmotřičko, dobré?
2: No to si myslím. Jako med sladké.
4: Hádej, co to je?
3: Jahody.
4: Samá voda.
3: Tak, maliny.
2: Něco ještě mnohem sladšího.
4: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
3: Tak je to med!
2: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
4: Jedna lžička.
3: A druhá za ní.
4: Jedna sem.
3: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
4: Sláva,
3: nazdar,
4: mňam,
3: mňam, mňam.
5: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
3: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
5: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
6: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
7: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
8: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, Broučkovi jsou tady.
4: Já jsem ráda, Broučku, že jsi přišel.
3: Proč jsi ráda?
4: Tak.
6: Vítejte, vítejte, však je to letos naposled.
9: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: S Janinkou se znáte.
8: Jak pak ne?
9: Ráda vás vidím.
6: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
9: A ty jsi hezký, Brouček. Kdy pak už poletíš?
3: Brzy.
9: Už umíš?
3: Umím.
9: Jen jestli umíš, tak je dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
3: Pozvu.
6: Stydí se.
3: Nestydí.
6: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
8: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
3: Já vím co, kmotříčku. Med.
8: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
3: Kmotříčku.
8: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
3: A k čemu je to dobré?
8: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
4: Ano, tatínku.
8: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
3: Ano.
8: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
3: Dobré a sladké.
8: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
4: Tam je ta rosa, tatínku.
8: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
6: Tak na zdraví, sousedi.
8: A na šťastné shledání.
6: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
10: Na zdraví.
6: Na zdraví.
3: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
4: Co pa?
3: Ta Janinka, kdo pak to je?
4: Kdo by to byl, sousedka?
3: Ona se na mě pořád tak dívá.
4: Na každého se tak dívá, ale je hodná a vyzná se v léčení.
3: A či pak ona je?
4: Ničí je sama.
3: To nemá ani tatínka a maminku?
4: Nemá.
3: A proč?
4: Tak to já nevím.
6: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
3: My se máme.
4: Brouček má pusu od ouška k oušku.
10: Jako rosnička.
8: Jako žluna.
6: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
8: Já nechtěl.
3: A co je to žluna?
6: Ani to radši nevyslovuj.
9: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
4: Žluna je přece pták.
3: Pták? Co? To je toho?
8: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
3: A vy jste ji už potkal?
8: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela
4: Ne, tatínku!
8: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
6: Radši nevzpomínat.
9: Pán Bůh vás ochránil, kmotřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
4: Přišlo mi tatínka líto.
6: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
4: Ale mohlo.
3: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
10: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
6: A nechlup se, nemáš čím.
10: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
3: Co to je město?
4: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
3: Když já nevím, co je to lidi.
9: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
10: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
6: Amen.
9: To bylo hezké povídání. Ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
10: My vás doprovodíme, Janinko.
6: Letos bude zima zlá.
4: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
5: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
6: Dobrý tro, Broučku, jak pak ses vyspal?
3: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
10: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
3: Proč musíme?
10: Jenom to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna.
3: Je!
10: Tamhle to zelené, to je pšenice.
6: A to bílé, to jsou kopretiny.
3: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
6: To jsou chudobky, Broučku.
10: To tam v zimě umřeli tři Broučci.
3: Jak umřeli?
10: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
3: To byla Modříček a Modříčka, oni se zachumelili.
10: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a Kmotřiččina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
3: Ale půjdeme se ke Kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
6: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
5: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrk, už prý to bude, Brouček poletí.
10: Milý Broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, Kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
3: Budu.
10: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
6: A dávejte na sebe pozor.
9: Hodně štěstí, Broučku. A pamatuj si, že u Broučku je na prvním místě poslouchat.
3: A nespadni. Neboj.
12: Zdař Bůh.
3: Zdař Bůh.
6: Podívejte, jaké má Brouček krásné světilko.
9: Žluté.
3: Spíš to růžové.
9: A pěkně jasné.

0: Tak, jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les?
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku!
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusí.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Peruška by se ti smála.
1: Co pak ta?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří? Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne. Budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo neprocházel. A jezírko a velryba a kocour.
2: Jaký?
3: Černý, zlomyslný a nafoukaný kocour.
6: Mňau! To jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet a škrábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak zdrhni. Jsem tady všude pán, král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval. No, jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
6: Ha, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
5: Jú, kluci, za chvíli zvoň. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: Tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl... Co nás chtěl?
5: Sežrát. My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
5: jestli náhodou
2: nesedí za vraty
5: a nečíhá na nás.
6: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
5: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
5: Jak zmocníme?
4: No, prostě ho lapneme.
6: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
5: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
5: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure.
0: Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
6: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější. Lakomou barku. Vyprávět vám budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste Davice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proji by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslužku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Mariáne, že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobo, zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bác, bác, bác, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného koloucha. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. Víme přece proč, ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že Barku přitom také polil. Starostová si sedla, Barka si sedla. Starostová vstává, Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? No, no, no, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prý zlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezaberu, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou, zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. To je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jeruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sova, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu knížku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát, ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
0: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
1: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je. A já to všechno, a děcka mi to kupujou, a já to vždycky počtu. A oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Prostě to by se tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislý na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
1: no, to
0: hezky.
1: Je pravda, asi. Ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže
1: Nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne že bych vyspávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozdějiš, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, pak si buď to, že nemám muže, takže nemusím mít, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo nic neudělá a takže, a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím. Takže takhle to je s tím mojím spaním, takže já si nemůžu stěžovat. A jsem teda asi noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu,

0: ale zbudím se třeba za hodinu a půl, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase hodinu a půl. Takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mi říkají, u nás, když byla, jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, máma pikač, táta pikač. A já jsem furt říkala, kruci, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli jde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, mamička tady jenom tě hlídá, víš? A ona toto řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudou se mě dovolat, tak mi říkají, Marko, ty jsi určitě pikačovala.
1: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis se splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
0: Děkuji, zdravím vás, mám vás moc ráda všechny.
1: Ať se vám daří.
0: Jo, děkuji.
1: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v noční lince povídat až do 1 hodiny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
1: Petro Sklodná. Dobře.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte. Je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
2: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
2: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
2: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala. A já teda nechodím do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří
2: ne.
0: nemohou spát?
2: Ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
2: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi tak do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
2: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku, pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Paní Petro, tak děkuju za telefon, držte se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem zrovnou rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho. Jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mě říká, já bych už nespal. No ale já třeba léta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova. Jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady v posteli, tady mám bojtáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho no, už pak... takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.
0: A ráno tedy vypadá jak?
1: No, ráno se probudím tak v 9 hodin, jo. Jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě sínice poškozeny, čili vidím tak na 20% a poslouchám leta váš program, no.
0: A řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
1: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstajné, no.
0: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
1: Jo.
0: Tak knížka, časopis, teplíčej, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po léta letoucí nastavil tak nějak po svém.
1: No, ještě dobře, že mě chutná trochu jest a trochu vyprosu. Diabetik, já jim tak 5x z obu, ne, že bych se naspal zbavu, udržuju a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará míš.
0: Oldo, a mluvíte ze spaní?
1: Ne.
0: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
1: No, to neznám.
0: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev, tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný
1: mějte
0: noční čas.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od
1: Zlína.
0: Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu je spaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24 hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celých 2 měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru a když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mi, kdy jsem spal celý ty 2 měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 2:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mě 74, dělám furt, na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč. Ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě
0: to
1: chodila. No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle 1-2 frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně, sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali, člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom jí prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíčný, tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo, to se opravdu ráno nic nepamatovala dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně No, byla odloučená, no.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda no. K té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by odpustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: To bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možné.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni.
1: Ale včera tady sedím, no a myslím, tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už tak vám to dovolíme.
1: Takže mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný medunkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Medunkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, anebo na film, který má člověk rád, tak se unaví. V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nezvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo a taky to mělo docela jinačí komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní nebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
0: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl, utekl?
1: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i znenadání něco.
0: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe. Viděla jste zloděje?
1: Prosím?
0: Jestli jste viděla ty zloděje?
1: Toho pána, ano, přesně, ano. A dokonce i jsem měla tu čest ho vidět ještě opovzdálí, protože oni nějak dohledávali ještě další okolnosti toho dne vlastně, teda té noci, takže oni si ho museli vzít sebou, takže ještě jsem ho viděla, no neuvěřitelné. Šokující, ale ale všecko lepší zaspat a vidíte. Ráda vás slyším a máte výbornou hudbu, která fakt opravdu uklidní mozek, což jsem velmi ráda.
0: Ano, od toho jsme tady. Toho děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli
1: všichni. Ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, jo, akorát byl to šok, jo, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký ukryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, jo, tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
0: Takže to nebyl ale zloděj?
1: No, asi původně to tak nemyslel, jo, ale ten pocit z toho mého dojmu, jo, byl mnohem větší. Jo. A tak když to asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
0: No tak.
1: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4 místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
0: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, medvídkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
1: Výborně,
0: a
1: vám taky.
0: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zdřímnu jako tak. Meditačně, já jsem malem zajela do Lošova, jo, já bydlím kousek za Olomoucí, no a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek, dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko, a teď jsme přišli jednoho dne, kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad, a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspala, šel spad, jo. Takže, a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene, spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pítliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo, tam jsou ty bylinky už namíchaný, a to jí pomůže, tak to chci říct, jako do té noční linky.
0: Ano, no, ještě Ivetko, tam to jste šťastná, to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, ano, já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha,
1: to nevím,
0: a
1: to
0: co
1: mě
0: říkáte,
1: říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
0: No a říkal tak, vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco se mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc, mě to tady svítí do oken, u toho lesa, to září, já se zbudím, to je taková síla magická a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo. A já normálně nemůžu pak už spat. Jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla, to je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no,
0: jsem...
1: No, mně se to ale nestávalo,
0: no,
1: až
0: to,
1: teď.
0: To jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, to je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No, tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvíme.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme za telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Krásnou noc v noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak.
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě. No a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste barec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete. To byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek. No, mám naspáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no a co se týče... I to je pohled, ano.
1: Jo. A co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo. Ale já věřím to, že jako nevěřím v Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě

0: opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
1: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
0: Určitě, určitě.
1: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
0: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, aby skočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává, jo. No.
1: Teď nad tím přemýšlím.
0: No.
1: Zkuste to nějak rozvést.
0: Hledajte se, no máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není. No.
1: No teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak... Asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás také v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
0: No tak jako já jsem kdykoliv, prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě bez spánku.
1: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak no. Dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou
0: závěrem
1: další perličku?
0: Určitě bych, no perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost, užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám, jako mám je odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde, no.
1: No tak to jsme skončili hezky, dobře.
0: No, jedu na plnej plyn. Jo,
1: zdravíme vás ze Zlína, do Prahy, mějte se dobře.
0: Taky hezký večer všem přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď. Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte
1: k tématu. Jo, to víte, že jo, ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradí moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: O, tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat, je to originální, myslím,
1: ne,
0: že
1: já
0: už to zaznělo
1: jako,
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáši, ať se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy?
2: No,
1: pan Otto.
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jsem se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no.
2: No.
1: A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysávám v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Není to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já klidně si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát, v kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
2: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní. A potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha. Takže vy už to máte takto vysledované.
2: No, tak to jde pořád dokola. Neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno. A to je zbytečné brát. To je, nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci. No. Tak uvidíte. Ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit. Kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru. Už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
2: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí. Jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci.
1: Mm.
2: A zase budu celou noc hodně. Zhůru.
1: No, je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené. No. Tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A to otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
2: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím. Mhm. Prostě zapřu se a vydržím to. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Otto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci a až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
2: Na shledanou, děkuju, na shledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu?
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, aha, ve 3, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonělo vám ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohl ani cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, no, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lehnul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí. No.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, no. Čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No, ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a bo mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale taky je dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No. To je dobrý
1: nápad. Aby se mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: Já jsem dřív jsem Kamila.
0: To už si dopovídáme mimo éter. Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně,
2: jenže nesmíš to tak brát.

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce, nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olín z Kopřivnice.
0: Pane Olín z Kopřivnice, vítejte a povídejte, je to vaše?
1: Je to moje. No, já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádio, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, já nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monderek a aktivita a potom večer padám, jak si říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale jsem řekl, no podívej se na sebe. Ty se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčkuje pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na taky divku, a pak se mi zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě jsem usnul. A teď v poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snažím se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitou na zahrádce a podobně, a usíná krásně. Takže já zaporučuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, že to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava tak. A dobře se spalo. Takže vy to
1: přesně
0: máte vyzkoušené, jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořád něco dělám, jak kutím. Jako třeba já stojím jsem v dílně nebo se včelama dělám něco kolem baráku, ze dřevem prací, pod pergolou, obkládám stěny a prostě pořád něco dělám. Já třeba, když to přežiju, vím, že někde mám povolený šroubek, tak vezmu šroubovák a jdu tím směrem, ale tam uvidím to, něco třeba nahnutý, tak to vyrovnám, tam jdu a když se dostanu k tomu šroubku, tak udělám 10 takových menších věcí, které třeba jsem vůbec s tím třeba nepočítal. Nejdůležitější je, když se mi do něčeho nechce. Já chodem toho chodím, já dělám spoustu jiných věcí, ale potom do toho lítnu a už to letí a je to vyřešené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když bylo poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu, hlavu jsem měl vedle výfuku, opravdu, a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal, tak já ty kecvakl jistič, a mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odjela skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
0: No, k tématu.
1: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, dal jsem si oběd a měl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Teď jsem, ještě večer jsem, nesměl jsem žádný jako těžkého, tak jsem stáčil poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mi taky dělá takovou
0: aktivitu. Ano, jsme u té aktivity zpátky.
1: No, třeba chození po té kopřivnici v noci. Nikde. Je zajímavé, že v noci už lidi spí. Někteří teda, kromě mě.
0: Vám to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy. Takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
1: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor a
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof, Atentát, a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradcí Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, po

Mě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si může dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze. Rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral. A najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se. Jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě a ta maminka měla pravdu a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, do mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mě zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval a pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machonin napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být na jevišti Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděli za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřínku Šejbalou, Vlastu Fabiánom a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomu, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde, to si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tamhle ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16. kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný, z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, to nějak vyjde a tak dále, našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna.

přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysypaný takovým bílými oblázky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakie a tam je ten pilotní odznak a tam pod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivný smutek a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká, ta Monza, na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičením od někoho zamindrákuje a dočítáte, že jste tohle a támhle to a tak dále, jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále, ale to už tak je s tím, to by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newmanem, taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkala, hlavně to, co jsem neříkala, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě zakončil, završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuji vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan Garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas, prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat, tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne. Hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byl a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já. Že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále. Tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli a já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak by to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán, tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu a to a najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím bodrým hlasem. Jseš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a vám promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, a tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo jde si vína, popřijeme si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě Rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tady on říká, ano, to všecko je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem... Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů, tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. A takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mi, že se ty záchody rozšířily, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin Wilsery, trápím se, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy, samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladička paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dill, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále. A ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně, rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co tady bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas. A ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel. A mě tady z levého podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levého podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svým kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušilo, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už sakra, teď musím zahrát, ta Lucerna léhne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Ten se nadech a říkám, pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, pavala, prosím, panu zá, prosím, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, a pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá, Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a teď to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhýho. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je napad. A já vůl v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech skamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národním divadle, že ano, navíksovat si trošku krémem a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, no, dělat. Dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mém životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčnej, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

sladinici tu se dají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti potkám, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kterou je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění. A poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já, pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napište, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok poměňoval autora nejlepší prozy, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku? Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle, a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malíř, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy. Hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje to. A teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal se mu pusu. On se tak byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potíži, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: Mamas. Ono si zaprvé k dávným milenkám z Bucí a takovýhle verše.
1: A v srpnovou neděli jste točili v Chlumu taky na konci léta?
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolali Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel. A na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně, on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v hitách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byly ty říšní lidé města Plesky nebo...
1: Čapkovy povídky.
0: No, tak...
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu marmelády a žeho zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, najednou František si takhle otočil, nasadil si ty zuby, byl, hej, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádherné. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a ty tenhle ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho ty ženy, až tak on zem, jo. Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František. Tam začal chodit a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit a zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali. On se nechal, podívil ty zuby a dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl ty vody. Ježišmarja! Když on má svázané ruce, se utopil po mně, tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: No mám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou já jak seš na tom zítra s časem, jo, pán dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Luďku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovice, přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pánu, tak jsem zajedal, víš, na Jarmila si tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A pán, jo, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. No ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo. Tak jsme se tady do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan. A než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu. A tam stála takhle na levé straně, na tom druhém břehu, taková dřevěná bouda, jako převoznická. Dřív býval převoz, jak mi říkal František. A před toho boudou byla lavička, tam seděl takový pán v bílým tričku, opálený holohlavej a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídá. Hele, to je Tonka, víš, která u Romance je babička. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. A my jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za tři dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu. My jsme se pak s Františkem navštěvovali. A paní Hrubinová povídá, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Hrubino, já to fakt nevím, no to se zase neříká. Jo, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Hrubino, opravdu nevím. A naléhá, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Hrubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No mám mě takhle deku přehozenou přesto. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když víte, že Hlika zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. Vrde. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, který bych to dal a tohle. Ona na starý kolena tedy paní Seifertová. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básník. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
1: to jak to
0: ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nebezpečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknou, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chcím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercelovému pámečnou slávu říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičet z knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím na zpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné. Kdo pak ví, jak sámi zamotá severák na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.